Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a Druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual Quartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském Folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku Folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a tramské. Kapela se přejmenovala, oslavila čtyřicítku a přitvrdila k folk roku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňová.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folkfestu.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu, ale na scéně Velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí, pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven. Brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech a to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert Druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, jaksi mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano, ano, no ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: No čím dál ti blíb, šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh, Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do Lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudruhu Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. Mm-hmm. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: No, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se
5: právě
0: tolerovalo?
5: No, no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly
0: to věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no
0: se
5: ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Uh-huh. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali, jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáře ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako v o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no.
0: Dobře.
5: Někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, prožila si svůj život na zámku mnohadílný. Ano.
4: 52 dílny.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama. A jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho. Já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková.
4: Ano,
3: ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností posedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Haló.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
3: Krásný
4: den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Uh-huh. To bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: Vzpomíná, i když už je to hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladý.
8: Mladík ne.
3: Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Uh-huh. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Krista, pan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježišikrist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci osmího jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Polepte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohrodná!
10: Vážně?
9: To budou návali. To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte roz,
10: okamžik,
9: podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli,
9: nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou, ano, a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala dál.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji na pětě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje no. dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já
2: no,
1: na Wericha pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. Anebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí Žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak
2: ano.
1: To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte i krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych sem chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně, ano. Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pana Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: bude žádat
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karel, Karlovy Vary, Kolonáda, Ačko, je. Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
3: Děkujeme taky.
9: Moc.
3: Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: No, to myslíte, že mám holku, která cí kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný? No tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní. S vaší slečnou dcerou...
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je, 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
3: No, prostě naši kolegové,
5: nebudeme to šťourat.
3: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Krukova.
5: Byli báječní
3: a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
5: ano,
3: jména
5: ano,
3: se
5: ano.
3: Mě pletou no, v tom horku.
5: Ale já jsem si taky hrála.
3: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na
4: den.
1: Telefonu?
4: A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli. Jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Který máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo, a jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Oj, táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já žasnu, já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod a přitom...

0: Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na ocet, ale vám by se určitě líbila.
1: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
0: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
2: Tolik návštěva prýmá rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
2: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšenou.
3: Ano, krásné.
2: Kateřina Macháčková byla
3: svěží
2: naším
3: léto.
2: Hostem.
3: Mějte se moc krásně.
2: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kriminalisté odložili vyšetřování případu požáru dvou škol v Českém Těšíně. Kvůli horku přibývá dopravních nehod, varuje BESIP. Doubrava na Karvinsku schání exponáty pro výstavu o hornictví a historii obce. I dnes bude slunečno a velmi teplo. V regionu Severní Moravy a Slezska naměříme až 36 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Ani po dvou letech od vyhoření dvou škol v Českém Těšíně není oficiálně známá příčina požáru. Mluvčí krajských hasičů Kamila Langrová uvedla, že vyšetřovací spis předali policistům a že případ nemůže komentovat. Policisté nebudou nikoho stíhat, říká karvinská policejní mluvčí Nikol Bočková.
2: Po skončení prověřování celé události karvinští kriminalisté věc odložili, neboť ve věci nešlo o podezření z trestného činu. Ohnisko vzniku požáru bylo uvnitř jedné z podkrovních učeben školy.
0: Současná tropická vedra v Česku zvyšují riziko dopravních nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje mluvčí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
3: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
0: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli taky zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje taky přibalit na cestu lahev vody a lehkou svačinu. Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výboru nebo zasedání. Rozhodnutí je pravomocné. Rezort by se proti němu mohl bránit jen podáním správní žaloby u krajského soudu v Brně. Obec Doubrava na Karvinsku schání hornické dobové předměty pro novou zámeckou expozici. V opraveném zámku vzniknou také prostory věnované historii obce a životu jejich obyvatel. Předměty mohou lidé nabídnout do konce listopadu.
4: Obec zhání například hornické uniformy, kahany, přilby, nářadí nebo historické fotografie. Radnice schátralý zámek opravuje s pomocí evropských dotací a počítá se vznikem stálé expozice i prostoru pro krátkodobé výstavy. Z Doubravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, večer při přechodně zvětšené oblačnosti, na Bruntálsku výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na horách 26 až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální ranní provoz je teď v regionu klidný, plynulý, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací na cestách volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, je tady poslední červencový den roku 2026, je 31. Máme pátek a znamená to, že bychom se měli určitě cítit třeba líp než v pondělí, kdy se po víkendu musí zase do práce. Začíná dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, Lenka Blažová a Petr Soukup, dvojice, která s vámi bude až do 9. Hezký den.

0: Hokejisty Vítkovic povede nový trenér. Po konci Václava Varadě přebral klub a další bývalý hráč klubu Francouz Jorik Trej. Už za chvíli promluví i v našem rozhlasovém vysílání krátce před půl šestou. Teď si ale připomeneme historické souvislosti s dnešním datem 31. července.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Končí první prázdninový měsíc červenec, máme 31. a svátek dneska slaví Ignác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biron. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.

0: počasí.
1: Přátelé, dnes tedy rozhodně nezmrzneme. Aktuální situace v regionu, všude jasno. Teploty už teď vysoké, ve Frýdku Místku naměříte 21 stupňů Celsia, ještě o stupeň více, pak je v Chuchelné na Opavsku. Prognóza na dnešek říká, že bude krásně, většinou jasno, přechodně při zvětšené oblačnosti na Bruntálsku může přijít přeháňka. Teploty vysoké až 36 stupňů, na horách pak naměříte do 30.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: To bylo Xindel X, teď je 5 hodin a 21 minut. Vítkovičtí hokejisté začali už tento týden letní přípravu na ledě Ostravar Arény. Po dopoledním tréninku, focení a meetingu s útočníky věnoval chvilku Českému rozhlasu Ostrava i nový trenér Jorik Trej. Ten už ve Vítkovicích působil jako hráč, strávil tam první dvě sezóny v letech 2008 až 2010 z celkově pětiletého působení v extralize.
2: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
3: Říká Jorik Trej, který nahradil ve Vítkovicích Václava Varaďu. Kontakt od klubu přišel hned po sezóně. Vysvětluje Francouz Trej, jak byl kontaktován vedením a majitelem klubu. To, že Vítkovice zná z doby hráčské kariéry, považuje za výhodu.
2: Ano, je to už 15 let, ale věřím, že město zůstalo skoro stejné. Lidé tu jsou skoro stejní a klub znamená stále to též. Je to pro mě výhoda, že jsem tady byl dvě super sezóny. Mám tu rodinu a s realizačním týmem se známe, což je výhoda.
3: Pokračuje Trej, navíc jako trenér francouzské reprezentace měl dění v extralize a tím pádem i ve Vítkovicích pod dohledem.
2: Vždycky jsem zpovzdálí sledoval Vítkovice a moje bývalé kluby. Navíc jako trenér francouzské reprezentace jsem českou extraligu hodně pozoroval, protože jsme tady měli léta naše hráče. Nesledoval jsem extraligu tolik jako v posledních čtyřech letech švýcarskou soutěž, ale mám dobrý přehled.
3: V posledních čtyřech letech byl asistent trenéra a poté i hlavní kouč v Servette Geneva. Jak už bylo řečeno, v poslední sezóně vedl i francouzskou reprezentaci. Obojí ho si vážil.
2: Obojí je skvělé, když můžete svou zemi reprezentovat na velkolepé akci, jakou byla letošní olympiáda, je to největší čest. Ale mám rád i dennodenní práci, což mi umožňuje klub.
3: Dodává Jorik Trej, v době, kdy působil ve Vítkovicích jako hráč, byli v kádru čtyři slovenští hokejisté a jeden Francouz. Teď jde o mnohem mezinárodnější složení. Ve Vítkovicích jsou čtyři Slováci, jeden Polák a pět zámořských hráčů. David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Nabídneme krátké zprávy, u mikrofonu je Lenka Blažková.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V ostravské Ostravar aréně unikl čpavek. Látka se ale nedostala mimo budovu. Informoval o tom ostravský primátor Jan Dohnal z hnutí Spolu. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. Před půlnocí byla bezpečnostní opatření odvolána. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu na 70 nových klimatizovaných elektrobusů s dojezdem 350 a 250 km a systémem nočního nabíjení. Vítězná nabídka společnosti Solaris má hodnotu téměř 900 milionů korun. Více než polovinu nákladů pokryjí evropské dotace, řekla za dopravní podnik Barbora Procingerová. Vodní nádrže na Frýdecko-Místecku mají zhoršenou kvalitu vody. Podél břehu se u nich hromadí vodní rostliny, což v nádrži Baška omezuje rekreační využití. V Brušperku navíc hrozí kožní problémy způsobené cerkáriemi. Informoval o tom mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Začaly práce na fotbalových kabinách v městě Albrechticích na Bruntálsku. Šatny tamního stadionu budou mít nové omítky, podlahy, střechu i vytápění. Práce potrvají nejspíš do konce října. Kabiny se musí obnovit, při povodni byly zatopené. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového českého reprezentačního trenéra. Podle španělského tisku by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španělsko. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, večer na Bruntálsku výjimečně přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulice Na Pastvisku v Opavě je uzavřená, opravuje se tam horkovod. Omezení potrvá v tomto místě regionu až do 11. října.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Dnes dopoledne po deváté se budeme trochu toulat naším moravskoslezským regionem. Kam nás zavede magazín Křížem krajem, tak to vám prozradím za pár minut. Teď prostor pro Ivetu Bartošovou.

Dnes se v magazínu Křížem krajem krátce po 9. hodině zastavíme na další turistické chatě, a to na Kmínku. Těšit se můžete na krásnou slovenštinu zdejších chatařů manželů Gajdošových. Kmínek totiž leží na samotné česko-slovenské hranici na jižním úbočí Kopitova v Moravskoslezských Beskydech na katastrálním území obce Makov v okrese Čadca. Náš výlet na Kmínek začne 10 minut po 9. hodině. Buďte u toho. Teď kapela Wet, Wet, Wet a hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď budeme mluvit o počasí. Na lince je Eva Richtáriková z Hydrometeorologického ústavu. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to po ránu vypadá na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak většinou máme jasno nebo polojasno, ale ojediněle se nám vyskytla i ranní přeháňka s výjimečným bleskem, takže místy i bouřka na Kopřivnicku a postupuje směrem na Frenštát pod Radhoštěm, takže tam se dočkali i deště, ale je velmi lokálně omezená. Jinde je beze srážek, no a teploty jsou velmi vysoké na to, že je teprve ráno, většinou se pohybují mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na horách se pohybují okolo 18-19 stupňů v těch nejvyšších polohách. No a fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik aktuální situace a teď už předpověď na celý den, jak to vypadá?
2: Očekáváme většinou jasno až polojasno a zejména v horských oblastech se mohou výjimečně tvořit přeháňky nebo i bouřky. Teploty budou mezi 33 až 37 stupni Celsia, na horách mezi 26 až 30 stupni Celsia. Vítr povane mírný, jihozápadní a jižní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy je pátek, jaké počasí přijde v noci na sobotu a co zítra?
2: I noc na sobotu bude velmi teplá, i když lokálně se mohou přidat dešťové srážky. Většinou tedy bude polojasno a zejména v oblasti Jeseníku očekáváme, že přechodně přibude oblačnosti a zde se mohou vyskytnout také přeháňky nebo bouřky. Teploty budou nejčastěji opět kolem 20 stupňů, mezi 23 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 17 stupni a vítr povane mírnýho západní, postupně až severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Místy během noci zeslábne. No a během zítřejšího dne očekáváme zpočátku polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat většinou na oblačno. Na většině území se během zítřka vyskytnou přeháňky nebo zejména v odpoledních hodinách i bouřky. Méně srážek bude opravdu jen na krajním východě, tam je menší šance na srážky a vyskytnou se zřejmě až v závěru dne, ale jinde se mohou vyskytnout už podobně jako dnes i v ranních hodinách. Teploty ty budou mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 25 až 29 stupni, v Jeseníkách bude chladněji kolem 24 stupňů Celsia a vítr povane mírný západních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se bude měnit na severní, no a v bouřkách bude zesilovat.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Petr Mouk v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 5 hodin a 50 minut a v tomto čase jedna programová pozvánka týká se našeho vysílání po 13. hodině. My vám každý pátek v tomto čase totiž nabízíme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu, kterou vás provázejí Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdhamová. O čem to bude právě dnes?
1: Veselý den vám přejeme.
2: A s pevným zdravím.
1: Je tu léto, slunce pálí a hřeje víc než jindy. Tak si budeme povídat o jeho účincích a vlivu na naše zdraví, ne? Prostě probereme vaše nepříjemnosti ze sluníčka.
2: Jestli se vám někdy točí na sluníčku hlava, míváte mdloby, máte ze sluníčka vyrážku, bolí vás ta hlava, lítá vám z ní tlak. Jestli vás slunce v létě trápí, tak nám napište nebo zavolejte.
1: Probereme s vámi všechny obtíže, které zaznamenáváte víc na sluníčku.
3: Možná ta horka nesnášíte příliš dobře, dělá se vám špatně a snažíte se jim vyhnout. V čem vám horka dělají problém? Nebojte se na to zeptat.
1: Třeba je to banalita, ale možná známka něčeho vážnějšího.
2: Své dotazy na účinky sluníčka a obtíže, které na něm máte, můžete paní doktorce poslat předem v psané formě díky formuláři, který najdete na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Nebo mi zavolejte na záznamník s číslem 221 553 770. Opakuji raději ještě jednou telefon 221 553 770.
2: Nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Rádi vám poradíme, pomůžeme a snad i uklidníme.
1: Těšíme se na vás už dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině a reprízu naší poradny uslyšíte také dnes po 20. hodině.
2: Dnešní téma je obtíže ze slunce.
4: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V novém Vrbnu na Opavsku hořelo 27 hektarů lesa. V ostravské Ostravar aréně unikl čpavek. Od soboty se české firmy musí hlásit k plnění zákona o kritické infrastruktuře. Týká se to stovek společností. Čeká nás super tropický den, bude slunečno s teplotami kolem 36 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hasiči dál v obci Nové Vrbno na Opavsku hlídají místo, kde došlo k požáru lesa. Včera tam hořelo na ploše přibližně 27 hektarů. Zásah komplikovaly vysoké teploty a vítr. Oba vrtulníky, které s hašením přes den pomáhaly, přestaly létat po setmění. Jak se chystali hasiči na noc, řekla včera jejich krajská mluvčí Kamila Langrová.
3: Během noci na pátek budou hasební práce na samotném místě ještě probíhat, bude tam stále zasahovat 15 jednotek, stejně tak zůstane také třetí stupeň požárního poplachu.
2: V ostravské Ostravar aréně unikl čpavek, látka se ale nedostala mimo budovu. V okolí byla omezená doprava. Informoval o tom ostravský primátor Jan Dohnal z hnutí Spolu. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. V budově byl přípravný zápas mládežnického hokejového týmu a lidé v okolí taky dostali informaci o úniku a taky pokyn, aby zavřeli okna. Později večer kolem 23. hodiny hasiči odvolali bezpečnostní opatření. Firmy se od zítřka musí hlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například krizový plán a taky zajistit nepřetržitý provoz v případě krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství nebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami a to přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
2: Ministerstvo vnitra pak určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Od tohoto rozhodnutí pak mají společnosti 10 měsíců na to, aby opatření zavedla. Novou interaktivní výstavu s názvem Objev Jesenicko si můžou prohlédnout lidé v informačním centru Katovna v Jeseníku. Návštěvníkům přibližuje přírodu, osobnosti a historii regionu. Její součástí jsou taky herní prvky. Pokračuje koordinátor cestovního ruchu Jan Mrozek.
5: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit indoorových, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka. Realizace té expozice stála 7,3 milionů korun a město Jeseník získalo dotaci ve výši 60% a zbytek dofinancoval z vlastních zdrojů.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, večer při přechodně zvětšené oblačnosti na horách nebo na Bruntálsku výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů Celsia, na horách 26 až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Důležité dopravní varování z dálnice D1 za Suchdolem nad Odrou ve směru na Ostravu stojí porouchané osobní auto, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lenka Blažová a Petr Soukup, průvodci dnešním dobrým ránem Českého rozhlasu Ostrava s datem 31. července. Máme 4 minuty po 6. Budeme gratulovat Ignácům, mají totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, které se u nás nevyskytuje často v těchto dnech. Toto jméno u nás používá zhruba na 300 mužů. Je to jméno pocházející z latiny a dá se vyložit jako rozlícený anebo rozpálený. Ignácům přejeme krásný svátek a posíláme píseň od Leony Machálkové.

0: Rozhlasovým Neckářem se loučíme přesně 10 minut po 6. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Ostravská městská odpadová společnost chystá změnu, která jí pomůže omezit závislost na výkyvech cen energií. Až 100% energie bude mít nově z kogeneračních jednotek, tedy se zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Více informací v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rostličky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedlahve. Cvik je vležen na zádech. Kolena pokrčená, chodidla opřená o zem, lokty pokrčené u hrudníku, ruce drží pedlahve. S výdechem vytlačíme lahve kolmo nahoru do propnutých loktů. Opět s výdechem vracíme zpět. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Rozhlas Ostrava. Rádio vaš

0: počasí.
1: V Moravskoslezském regionu máme krásné letní ráno, co se teplot týče, v Jeseníkách na Pradě do 18 stupňů, na opačném konci regionu v Třinci teď naměříte 23. Prognóza na pátek říká, že dnes si tedy těch veder opravdu užijeme. Bude hezky a pořádně teplo, v maximech až okolo 36 stupňů Celsia. Na horách pak naměříte do 30. Dávejte na sebe pozor.
2: Naším pátečním hostem bude hráčka na bicí Kristýna Sibinská. Rodačka ze Šenova má za sebou už druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl nebo naopak vzal? Na to se nadané muzikantky bude ptát Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mirá je 6 hodin 19 minut. Městská odpadová společnost OZO Ostrava už nechce spoléhat na vývoj cen energií na světových trzích. V jejím areálu společnost Veolia postaví dvě kogenerační jednotky, které pokryjí většinu spotřeby elektřiny a tepla. OZO dnes za energie ročně vydá přibližně 30 milionů korun.
1: Já jsem se přiblížil k otevřeným vratům jedné z hal a uvnitř vidím takovou ohromnou nádobu, do které velké čelisti dávají odpad a pak ze spoda ten odpad výjíždí po lince. To vše tady pohání elektřina a spotřeba podle jednatele OZA Karla Beldy není malá.
2: Když si vezmete graf spotřeby OZA, tak výkon těch našich koneček bude nad touto křivkou. To znamená, jsou kým pokryt 100% spotřebu OZA. Cena elektřiny v čase je velice flexibilní, tak jsme to nastavili tak, aby to platilo v každém čase. Ta úspora by se měla pohybovat kolem cca 10%.
1: Jak to bude fungovat, mi vysvětluje obchodní ředitel Jakub Tobola.
3: My jako Veolia budeme investovat do kogeneračních jednotek a následně po dobu 15 let budeme vyrábět teplo, elektřinu a tu elektřinu budeme dodávat městské společnosti OZO s nějakou garancí ceny. Spotřeba tepla tady v areálu není tak vysoká, to znamená, to teplo opravdu budeme využívat v rámci soustavy zásobování teplem v Ostravě.
1: Přebytkové teplo, které nové jednotky vyrobí, pak může využít zhruba 1000 domácností. Náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu dodává, že město chce, aby OZO bylo v energiích soběstačné.
4: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energií, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost. Tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu, mimo ČES, mimo ČEPS a tyto společnosti.
1: Nové kogenerační jednotky by měly začít vyrábět elektřinu a teplo na podzim v roce 2027. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: studiu nejsem sám, u mikrofonu toho zprávařského už je připravena Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Frýdek Místek zná podobu budoucího dopravního terminálu. Město už má projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Nové autobusové stanoviště hned u vlakového nádraží má nahradit současné autobusové nádraží postavené v roce 2007. Doplňování zásob plynu letos postupuje pomaleji než v minulosti. V zásobnicích je 1,7 miliardy metrů krychlových plynu, což je o třetinu méně než před rokem. Zároveň je to zhruba o 50% méně, než je kapacita zásobníků. Důvodem je větší vyčerpání zásob během uplynulé zimy a vyčkávání obchodníků kvůli dění na energetickém trhu. Na turistické stezce na vrchol hory Keprník v Národní přírodní rezervaci Šerák budují stavbaři kamenný chodník. Cílem je podle zprávy chráněné krajinné oblasti Jeseníky zamezit erozi, usměrnit návštěvníky a taky omezit poškozování okolních cenných biotopů. Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká částečné zatmění slunce. Bude pozorovatelné v podvečerních hodinách a bude velmi výrazné. Úplné zatmění slunce bude pozorovatelné z Grónska, Islandu a Španělska, kam se za ním chystá i mnoho výprav. U nás bude pozorování úkazu organizovat řada veřejných hvězdáren. V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému muralu v Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat. Počasí bude dnes velmi horké, bude slunečno, teplotní maxima kolem 36 stupňů. Horko bude i na horách, tam naměříme kolem 30. Na Bruntálsku čekáme výjimečně přehánky nebo i bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Na silnici D48 z Příbora na Frýdek Místek dejte pozor na omezený provoz. Jsou tam vozidla údržby a provoz tam bude omezený do 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký hosté dorazí dnes dopoledne po 11. hodině do našeho vysílání, to vám povím po písních Petra Kotvalda a Marie Rotrové.

0: Zpívala nám Marie Rotrová, je 6 hodin 39 minut. Hráčka na bicí Kristýna Sibinská, rodačka ze Šenova, má za sebou druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl, anebo naopak vzal? Tak o tom bude rozhovor, který s mimořádně nadanou muzikantkou, jejíž studium mapujeme od okamžiku přijetí, nabídne Iva Piskalová. Povídat s naším hostem si bude 10 minut po 11. hodině. Budeme rádi, když budete u toho. Teď přichází Madonna, velký hit 80. let, písnička Holiday, a ta se k tomuto ročnímu období, si myslím, skvěle hodí. Pak už informace o počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď budeme mluvit o počasí. Na lince je Eva Richtáriková z Hydrometeorologického ústavu. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to po ránu vypadá na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak většinou máme jasno nebo polojasno, ale ojedinila se nám vyskytla i ranní přeháňka s výjimečným bleskem, takže místy i bouřka na Kopřivnicku a postupuje směrem na Frenštát pod Radhoštěm, takže tam se dočkali i deště, ale je velmi lokálně omezená. Jinde je beze srážek, no a teploty jsou velmi vysoké na to, že je teprve ráno, většinou se pohybují mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na horách se pohybují okolo 18-19 stupňů v těch nejvyšších polohách. No a fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik aktuální situace a teď už předpověď na celý den, jak to vypadá?
2: Očekáváme většinou jasno až polojasno a zejména v horských oblastech se mohou výjimečně tvořit přeháňky nebo i bouřky. Teploty budou mezi 33 až 37 stupni Celsia, na horách mezi 26 až 30 stupni Celsia. Vítr povane mírný, jihozápadní a jižní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy je pátek, jaké počasí přijde v noci na sobotu a co zítra?
2: I noc na sobotu bude velmi teplá, i když lokálně se mohou přidat dešťové srážky. Většinou tady bude polojasno a zejména v oblasti Jeseníku očekáváme, že přechodně přibude oblačnosti a zde se mohou vyskytnout také přeháňky nebo bouřky. Teploty budou nejčastěji opět kolem 20 stupňů, mezi 23 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 17 stupni a vítr povane mírnýho západní, postupně až severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Místy během noci zeslábne. No a během zítřejšího dne očekáváme zpočátku polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat většinou na oblačno. Na většině území se během zítřka vyskytnou přeháňky nebo zejména v odpoledních hodinách i bouřky. Méně srážek bude opravdu jen na krajním východě. Tam je menší šance na srážky a vyskytnou se zřejmě až v závěru dne, ale jinde se mohou vyskytnout už podobně jako dnes i v ranních hodinách. Teploty ty budou mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 25 až 29 stupni, v Jeseníkách bude chladněji kolem 24 stupňů Celsia a vítr povane mírný západních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se bude měnit na severní, no a v bouřkách bude zesilovat.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát.

0: Skupina Holky teď byla součástí ranního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Bývá dobrým zvykem, že vám krátce po sedmé nabízíme pozvánky, abyste načerpali nějakou inspiraci, jak třeba vyplnit svůj volný čas. Ten první tip, ten nás zavádí do Čeladné na 11. ročník festivalu Ladná Čeladná. Dvoudenní program nabídne koncerty kapely Olympic, zpěvačky Anety Langerové a nebo Jany Kiršner. Areál v Čeladné na Frýdecko Místecku se otevírá dnes odpoledne ve 14 hodin. I ta další pozvánka bude hudební, i když tentokrát jde o folklor. Slavnostní zahájení mezinárodního folklorního setkání Grolsky Švinto začíná v městském lese v Jablunkově dnes odpoledne o 16:30. Festival pak vyvrcholí v neděli, a to přehlídkou všech vystupujících souborů a kapel na Jablunkovském náměstí. A ještě pozvání do Lískovce na Frýdecko Místecku, tam se promítá letní kino. Vstup je zdarma a na programu je dnes česká romantická komedie Na horách. Promítání začíná v 21 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lék na rakovinu prsu v Česku dál chybí. Balení z mimořádné dodávky byla i hned rozebraná. V Opavě končí dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky. Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Dnes bude v regionu slunečno, velmi teplo, až 36 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. V českých lékárnách dál chybí lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj dorazila mimořádná dodávka 1000 balení, ta se ale rychle rozprodala. Podle Marka Hampla z grémia majitelů lékáren budou léky nedostupné v Česku i v dalších dnech.
3: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam kde jsou ty centra onkologie. Trh je nenasycený, jo? Je po něm velká poptávka, protože tady došlo prostě k tomu, že v té výrobě nebo někde se stala jakoby chyba.
1: Armáda České republiky dnes pořádá slavnostní přísahu středoškoláků, kteří absolvovali dobrovolné vojenské cvičení. Po 4týdenním výcviku se stali vojáky v záloze. Přísaha bude v 10 armádních posádkách v celém Česku. V Moravskoslezském kraji, konkrétně v Opavě, v 9 hodin. U tamního praporu elektronického boje ukončilo praktický výcvik 62 studentů. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů, řeší hlavně kolapsové stavy anebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horko je nebezpečné například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou anebo otoky nohou. Nemocní by teď měli podle lékařů především dostatečně pít.
4: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
5: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
4: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
5: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Lidé v okolí Palkovic na Frýdecko-Místecku se mohou zastavit na nových místech s posezením. Lavičky z masivního dubového dřeva přibyly zhruba na 10 místech u turistických cest nebo cyklostezek. Jak dodává nezávislý místostarosta David Kula, největší posezení najdou lidé na palkovické vyhlídce.
6: Na ní jsme umístili těch lavíček několik kolem ohniště, které tam vlastně bylo dlouhodobě, jenom jsme to trošku zkulturnili a k tomu přidali ještě několik dalších relaxačních křesílek, takže když tam lidi na tu palkovickou vyhlídku přijdou, tak buď můžou vyhlížet směrem na Palkovice a dávat beskydy, anebo si můžou třeba udělat oheň a opéct si párek na tom místě.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, večer při přechodně zvětšené oblačnosti na Bruntálsku výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na horách 26 až 30.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V obci Děhylov na Opavsku dejte pozor na omezený provoz v tamní Zemědělské ulici. Je tam zajištěný kyvadlový provoz, omezení platí do 9. srpna, opravují se tam chodníky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jak v druhém prázdninovém měsíci správně sekat trávník, to už za chvíli poradí Artur Kubice, ale budeme také dobře hrát písně od skupiny Lucie, Petra Nováka anebo třeba zpěvačky Celine Dion. Jsme Český rozhlas Ostrava a vysíláme Dobré ráno s datem 31. července. Lenka Blažová a Petr Souku přeji pěkný den.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přesný čas 7 hodin 10 minut. Po dvou letech kriminalisté odložili případ ničivého požáru na dvou školách v Českém Těšíně. Policejní vyšetřování nepotvrdilo, že by šlo o trestný čin. My vám více podrobností nabídneme v reportáži. Uslyšíte ji už za 9 minut. Teď opět rubrika, kterou do každého dobrého rána připravuje Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: V srpnu nám na záhonech stále ještě kvetou některé červencové květiny, jako jsou hortenzie, třezalky, vřesy, růže, lilie, begonie, chrpy a kopretiny. Zároveň nám také začínají kvést například sasanky, silenky, jiřiny, ocuny, bramboříky, astry, pryšce a netýkavky. Zvláštní pozornost je nutné věnovat zahradnímu trávníku. Před sekáním bychom měli znát aktuální předpověď počasí. Očekáváte-li velká vedra, tak nastavíte sekačku trošku výše, protože slunce by mohlo spálit nízko posekaný trávník. Zelený koberec dostatečně zavlažujeme a přihnojujeme. Po skončení velmi teplého a suchého počasí starý trávník vylepšíme, pohnojíme, případně založíme nový. Během první poloviny srpna opět stříháme živé ploty z jehličnanů i listnáčů, aby mladé výhonky dozrály a nezničily je první mrazíky. To stříhání děláme večer nebo ráno za chladnějšího počasí, aby slunce nespálilo čerstvě zastřížené konce. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Kdo dnes bude mít čas na to vyrazit k vodě, ten to asi udělá úplně to nejlépe, co se dnes udělat dá, protože bude pořádně teplo. Čeká nás tropický den, i ráno v našem regionu je velmi teplé, všude svítí slunce, v Karviné teď naměříte 23 stupňů, ještě tepleji je teď v Krnově, 25 stupňů Celsia. Prognoza od meteorologů hovoří o tom, že den bude jasný, slunečný a pořádně horký, v maximech až 630 stupňů Celsia. I na horách bude hodně teplo, na hřebenech naměříte do 30 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 20 minut míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava na Karvinsko. Kvůli požáru škol v Českém Těšíně nebude policie nikoho stíhat. Kriminalisté případ po dvou letech odložili s tím, že nemají podezření, že šlo o trestný čin. Příčina požáru ale stále jasná není. Žáci se do tříd vyhořelé základní školy Kontešinec vrátí příští rok v září. Zásadní opravy má budova za sebou, teď dělníci pracují i ve vnitřních prostorách.
1: Momentálně tady vidíme žulové schodiště, takže proběhl repas žulového stupně. Je to opískování, je to nějaký hydrofobní nátěr. Když objekt není chráněn památkovou péči, tak spoustu těch prvků se snažíme zachovat a držet původní architektonický ráz.
2: Rozestavěnou budovou mě provádí Ladislav Bůr ze stavební firmy.
1: Máme nové podlahy na 5., 4. a 3. nadzemním podlaží.
2: V současné době stavební firma chystá taky prostor pro nový výtah. Škola totiž bude nově bezbariérová. Venku dělníci provádějí poslední úpravy.
1: Fasáda jako taková zůstane zachována, pouze se řeší opravné práce, repasování štukaterských prvků ozdobných, sanační práce a rovněž proběhne nový nátěr, že budova bude mít nový kabát.
2: Po opravách se částečně změní vnitřní prostory a proto radnice rozhodla, že bude v budově pouze druhý stupeň. Pokračuje nezávislý starosta Karel Kula.
3: Školu tady musíme rekonstruovat podle nových norem, to znamená, že musí být zajištěna i bezbariérovost, musí tady být výtah, takže se ty prostory zmenšily.
2: Na dotaz Českého rozhlasu, co bylo příčinou požáru, odpověděla krajská mluvčí hasičů Kamila Langrová, že už spis předali policistům a že případ už nemůže komentovat. Karvinská policejní mluvčí Nikol Bočková uvedla, že kauzu odložili, protože nemají důkazy o tom, že šlo o trestný čin. Ani po dvou letech od události tak oficiálně není jasné, co bylo příčinou požáru. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to vám poví Lenka Blažejová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Stovky firem v Česku se od zítřka musí přihlásit k plnění nové povinnosti, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. Plnění povinnosti se musí firmy přihlásit sami. Letní vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod, varoval předtím vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Nejčastěji za nehody může únava, nepozornost anebo zdravotní potíže. Lidé si mají vzít do auta dostatek tekutin, lehkou svačinu a před cestou zkontrolovat, že mají dostatek paliva. Přes 350 dětí a studentů letos tráví část prázdnin v kampusu Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě. Zájem o příměstské tábory a letní školy meziročně roste. Akce jsou zaměřené třeba na programování, 3D tisk anebo elektrotechniku. Technické služby Vrbna pod Pradědem opravily v areálu BMX v místní části Mnichov takzvané knajpovadlo. Jedná se o mělkou nádrž se studenou vodou, která slouží k otužování. Festival Ladná čeladná dnes zahajuje svůj 11. ročník, během kterého se představí například Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis anebo skupina Olympic. V sobotu pak vystoupí Jana Kiršner a další interpreti. Součástí programu budou také aktivity pro děti. Dnes bude v regionu opět slunečno, teplotní maxima kolem 36 stupňů a horko bude i na horách, tam naměříme kolem 30.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ze silnice 1/11 na trase Opava Ostrava za Velkou Polomí máme hlášenou aktuální dopravní nehodu. Řidič osobního auta tam naboural do svodidel, takže projíždějte velmi opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Vítkovický hokej, naše další téma, budeme mu věnovat čas už za pár chvil.

0: 7:37 se dostáváme ke sportu. Vítkovičtí hokejisté začali už tento týden letní přípravu na ledě Ostravar Arény. Po dopoledním tréninku, focení a mítinku s útočníky věnoval chvilku Českému rozhlasu Ostrava i nový trenér Jorik Trej. Ten už ve Vítkovicích působil jako hráč, strávil tam první dvě sezóny v letech 2008 až 2010 z celkově pětiletého působení v extralize.
1: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
2: Říká Jorik Trej, který nahradil ve Vítkovicích Václava Varaďu. Kontakt od klubu přišel hned po sezóně. Vysvětluje Francouz Trej, jak byl kontaktován vedením a majitelem klubu. To, že Vítkovice zná z doby hráčské kariéry, považuje za výhodu.
1: Ano, je to už 15 let, ale věřím, že město zůstalo skoro stejné. Lidé tu jsou skoro stejní a klub znamená stále totéž. Je to pro mě výhoda, že jsem tady byl dvě super sezóny. Mám tu rodinu a s realizačním týmem se známe, což je výhoda.
2: Pokračuje Trej, navíc jako trenér francouzské reprezentace měl dění v extralize a tím pádem i ve Vítkovicích pod dohledem.
1: Vždycky jsem zpovzdálí sledoval Vítkovice a moje bývalé kluby. Navíc jako trenér francouzské reprezentace jsem českou extraligu hodně pozoroval, protože jsme tady měli léta naše hráče. Nesledoval jsem extraligu tolik jako v posledních čtyřech letech švýcarskou soutěž, ale mám dobrý přehled.
2: V posledních čtyřech letech byl asistent trenéra a poté i hlavní kouč v Servette Geneva. Jak už bylo řečeno, v poslední sezóně vedl i francouzskou reprezentaci. Obojí ho si vážil.
1: Obojí je skvělé, když můžete svou zemi reprezentovat na velkolepé akci, jakou byla letošní olympiáda, je to největší čest. Ale mám rád i dennodenní práci, což mi umožňuje klub.
2: Dodává Jorik Trej. V době, kdy působil ve Vítkovicích jako hráč, byli v kádru čtyři slovenští hokejisté a jeden Francouz. Teď jde o mnohem mezinárodnější složení. Ve Vítkovicích jsou čtyři Slováci, jeden Polák a pět zámořských hráčů. David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme do Ostravského hydrometeorologického ústavu. Marie Glofáková na lince, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně je prakticky všude slunečno, trošičku více oblačností je mimo náš kraj na Jesenicku, ale možná, že to zasáhne Jeseníky i část Moravskoslezském kraji Jeseníků. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 20 až 25 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 31. červenec, jak bude?
2: Dnes očekáváme slunečno, hlavně na horách, v Jeseníkách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 37 stupni Celsia, na horách mezi 26 až 30 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jeho západní až jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí přijde v noci na sobotu a co první víkendový den?
2: Noc bude většinou polojasná, hlavně v oblasti Jeseníků, může být oblačnosti přechodně více a může se vyskytnout i nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní, postupně až severozápadní, mezi 2 až 6 metry za sekundu a místy zeslábne. Zítra přes den zpočátku bude polojasno, postupně oblačnosti bude spíše více. Na většině území se potom vyskytnou přehánky, hlavně odpoledne i bouřky. Menší šance na srážky je v okolí Beskyd. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 25 až 29 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, západní až severozápadní, večer se bude měnit na severní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Ještě poprosím hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1017 hektopaskalů, relativní vlhkost je většinou kolem 50%.
1: Víme všechno, co jsme vidět chtěli. Informace pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Hrála nám skupina Činasky a teď vám povím, jak můžete strávit páteční odpoledne, případně večer. Dnes probíhají na zámku v Kravařích na Opavsku dětské prohlídky. Děti se tam mohou vyfotit v pohádkových kostýmech a zahrát si hru o hledání zlatých kačen, které jsou podle legendy na zámku ukryty. Večer, a to konkrétně ve 20 hodin, pak mají v Kravařích další akci pro děti, a to noční výpravu do zámeckého parku za netopíry. V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně zahraje Pavel Sabo. Je to klavírista, skladatel a sitarista z Ostravy. A ještě jedna zajímavost, zazní skladby z alba, které nahrával na koncertním křídle tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Jeho koncert v Českém Těšíně bude odstartován v 17 hodin. V 7 večer v galerii Věž ve Frýdku Místku začne literární večer se spisovatelem a scénáristou Markem Šindelkou. Konkrétně půjde o autorské čtení z nového románu Systémy něhy. A ještě krátká pozvánka do Píště na Opavsku na tamním koupališti. Dnes bude promítat od 8:30 večer letní kino, a to český film Jana Svěráka, Pět šesté.

0: Švormové
1: je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Frýdek Místek začne příští rok stavět nový dopravní terminál. Držitelé dluhopisů Autobazaru Štěpánek Auto podali trestní oznámení a chystají hromadnou žalobu. Jedna z nejznámějších staveb na Pustevnách, obnovený Libušín, slaví 6 let od znovu otevření. Pátek v regionu bude tropický, teploty až 36 stupňů a slunečno. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. Frýdek Místek zná podobu budoucího dopravního terminálu. Město už má projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Nové autobusové stanoviště hned u vlakového nádraží má nahradit současné autobusové nádraží postavené v roce 2007. Podle mluvčí města Jany Musálkové Jeklové by stavba měla začít příštím roce.
4: Stávající točno autobusů nahradí nástupiště s moderními informačními LED panely. Zázemí dopravního terminálu bude v bývalých skladech bavlny, které město získalo směnou od Slezan Holding AS, a v místě jsou naplánovány také pokladny a informační centrum.
3: Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele, má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šury neměli na nic čekat.
5: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
3: Přesně před 6 lety se znovu otevřel Libušín na Pustevnách. Jurkovičovu stavbu předtím zničil požár. K výročí připravil provozovatel Libušína pro návštěvníky na dnešek komentované prohlídky.
6: Možnost prohlédnout si jindy nepřístupné prostory Libušína, kterými je například jeho věž, využila taky Jana Zletovic.
7: Jsme tady poprvé. Na Pustevnách jsme tady byli, ale jako vevnitř v Libušíně jsme nikdy nebyli se podívat. A známe tu historii, vím, že vyhořel, tak mě to zajímalo.
6: Muzeum na obnově pracovalo 6 let. Olga Holišová z Valašského muzea v přírodě po požáru procházela spáleniště. Teď občas Libušínem taky provází.
8: No je to takové pohlazení na duši. Ráda tady sedím a ráda se na to dívám, na to dílo, které tady vzniklo znovu.
6: Termíny komentovaných prohlídek jsou přístupné na webu Libušína. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: V Jablunkově dnes začíná už 79. ročník festivalu Gorolsky Švěnto. Třídenní program propojí místní tradice s folklorem z různých koutů světa. Nabídne vystoupení souborů, koncerty, řemeslné dílny, doprovodné akce i tradiční nedělní průvod. Páteční program začne v 16:30 odpoledne.
1: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, večer při přechodně zvětšené oblačnosti na Bruntálsku výjimečně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na horách 26 až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Opatrně projíždějte teď po silnici 1/11 na trase Opava-Ostrava za Velkou Polomí. Máme hlášenou nehodu, řidič osobního auta naboural do svodidel. Policie už nehodu vyšetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ostravská městská odpadová společnost chystá změnu, my o ní budeme mluvit krátce před 20:30. Ještě předtím tady bude Martin Písařík a jeho rubrika Co v učebnicích nebylo. A z muziky před sebou vidím jména jako třeba Michal Tučný, Petr Naď anebo Eric Clapton. Taková je naše nabídka pro nejbližší půl hodinu v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava s datem 31. července. Dobrý den a hezký poslech přejí Lenka Blažejová a Petr Soukup.

0: Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 12 minut. Ostravská městská odpadová společnost chystá změnu, která jí pomůže omezit závislost na výkyvech cen energií. Až 100% energie bude mít nově z kogeneračních jednotek, tedy se zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Téma pro reportáž, kterou nabídneme 10 minut před 8:30. Teď 65. pokračování rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme teplé letní ráno a informace, nevím, jestli dobrá nebo špatná, je ta, že ty teploty dnes budou stoupat opravdu vysoko. Už teď máme hodně vysoko rtutě na teploměrech v Třinci v tuto chvíli 24,5 stupně Celsia, v Opavě 27 na teploměru. Pojďme k předpovědi na celý den, bude jasno a slunečno, beze srážek a teploty velmi vysoké. 32 až 36 stupňů Celsia, i na horách bude velmi teplo, naměříte tam na hřebenech okolo 30. Dávejte na sebe pozor.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

pracovat.

0: Kapelu Poetika teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vystřídají ty nejaktuálnější informace z regionu. Městská odpadová společnost OZO Ostrava už nechce spoléhat na vývoj cen energií na světových trzích. V jejím areálu společnost Veolia postaví dvě kogenerační jednotky. Ty pokryjí většinu spotřeby elektřiny a tepla. OZO dnes za energie ročně vydá přibližně 30 milionů korun.
1: Já jsem se přiblížil k otevřeným vratům jedné z hal a uvnitř vidím takovou ohromnou nádobu, do které velké čelisti dávají odpad a pak ze spoda ten odpad výjíždí po lince. To vše tady pohání elektřina a spotřeba podle jednatele OZA Karla Beldy není malá.
2: Když si vezmete graf spotřeby OZA, tak výkon těch našich koneček bude na touto křivkou. To znamená, jsou schopni pokryt 100% spotřebu OZA. Cena elektřiny v čase je velice flexibilní, tak jsme to nastavili tak, aby to platilo v každém čase. Ta úspora by se měla pohybovat kolem cca 10%.
1: Jak to bude fungovat, mi vysvětluje obchodní ředitel Jakub Tobola.
3: My jako Veolia budeme investovat do kogeneračních jednotek a následně po dobu 15 let budeme vyrábět teplo a elektřinu a tu elektřinu budeme dodávat městské společnosti OZO s nějakou garancí ceny. Spotřeba tepla tady v areálu není tak vysoká, to znamená, to teplo opravdu budeme využívat v rámci soustavy zásobování teplem v Ostravě.
1: Přebytkové teplo, které nové jednotky vyrobí, pak může využít zhruba 1000 domácností. Náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu dodává, že město chce, aby OZO bylo v energiích soběstačné.
4: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energií, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost. Tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu, mimo ČES, mimo ČEPS a tyto společnosti.
1: Nové kogenerační jednotky by měly začít vyrábět elektřinu a teplo na podzim v roce 2027. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zpíval Eric Clapton, teď ho ale střídá Lenka Blažejová.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V ostravské Ostrava aréně včera unikl čpavek, látka se ale nedostala mimo budovu. Informoval o tom ostravský primátor Jan Dohnal z hnutí Spolu. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. Před půlnocí byla bezpečnostní opatření odvolána. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu na 70 nových klimatizovaných elektrobusů s dojezdem 350 a 250 km a systémem nočního nabíjení. Vítězná nabídka společnosti Solaris má hodnotu téměř 900 milionů korun. Více než polovinu nákladů pokryjí evropské dotace, řekla za dopravní podnik Barbora Procingerová. Vodní nádrže na Frýdecko-Místecku mají už zhoršenou kvalitu vody. Podél břehu se u nich hromadí vodní rostliny, což v nádrži Baška omezuje rekreační využití. V Brušperku navíc hrozí kožní problémy způsobené cerkáriemi. Informoval o tom mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Začaly práce na fotbalových kabinách v městě Albrechticích na Bruntálsku. Šatny tamního stadionu budou mít nové omítky, podlahy, střechu i vytápění. Práce potrvají nejspíš do konce října. Kabiny se musí obnovit, při povodní byly zatopené. Kapitánka Barbora Strýcová dnes oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Shenzhenu utká s Velkou Británií. Počasí v regionu tropické, bude slunečno a teploty až 36 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Provoz je omezený, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Přátelé, dnes v Jablunkově začíná 79. ročník festivalu Gorolsky Švěnto. My pro vás budeme mít podrobnější pozvánku už za chvíli.
3: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

v radě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo,
1: zpíval nám Vaby Daněk, teď už ale míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Jablunkova. Tam dnes začíná další ročník mezinárodního folklorního festivalu Gorolské Šivěnto. Letos už 79. ročník. O 15:30 odpoledne zahájí program slavnostní průvod vozů a taženými koňmi. Ty doprovodí soubory NEN z Těšínského Slezska. Po telefonu teď zdravím jednu z organizátorek, Dorotu Bartnickou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, dobrý den.
1: Jaké soubory tedy letos návštěvníci uvidí a kdo přijel z té největší dálky?
2: Tak letos jsme připravili opravdu velmi pestrý program a návštěvníci samozřejmě se můžou těšit na naši domácí regionální soubory, ale přivítáme také hosty ze zahraničí, třeba ze Slovenska k nám přijedou folklorní soubory Dětva a Zemplin. Dále pak přivítáme hosty z Itálie, z Bosny a Hercegoviny, z Turecka, ale pokud jde o tu největší dálku, tak to budou určitě soubory z Ekvádoru a Chile, které přivezou velmi pestrý a barevný program, takže to bude určitě podívaná, kterou tady u nás v regionu běžně nemáme úplně šanci vidět.
1: Kromě tance a muziky lidé můžou vidět také tradiční řemesla nebo ochutnat tradiční jídla. Co máte připraveno v této oblasti?
2: Je to tak, v areálu Gorolského Švinta máme vlastně takovou řemeslnou zónu, kde si návštěvníci budou moci nejen koupit ty různé ručně vyráběné výrobky, ale vlastně taky sledovat mistry přímo při práci a k vidění budou například ukázky kovařského řemesla, dřevěné výrobky, lidové kroje, ochutnat budete moci ovčí síry, medové speciality, perníky. No a když už jsme u toho jídla, tak můžu slíbit, že hladový z Jablunkova určitě neodjedete, vlastně z každé strany bude vonit něco dobrého, můžete ochutnat vyhlášené tradiční bramborové placky se škvarkama, na sladko, na slano, taky tradiční třeba bachora, domácí koláče, takže já si myslím, že si každý najde něco pro sebe.
1: Program nebude jen v městském lese, ale bude se také odehrávat v centru Jablunkova, oč tam půjde?
2: Ano, v neděli vlastně ve 12 hodin vyrazí z centra, z náměstí tradiční průvod alegorických vozů a souborů. A to je vlastně asi jeden z nejkrásnějších okamžiků festivalu, kdy se vlastně celé město zaplní hudbou, zpěvem, tancem. A bude to velmi krásně podívaná, takže jestli ještě váháte, tak už je přijďte a bude to program je krásně nabitý a už si každý najde něco pro sebe.
1: Tolik tedy pozvání do Jablunkova na další už 79. ročník Gorolského Švinta. Tu pozvánku pro nás měla Dorota Bartnická. Děkujeme za to, přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Ráno je krásné letní a také teplé. V Havířově teď naměříte 26 stupňů Celsia. Město Albrechtice na Bruntálsku dává teplotu 27,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že bude vedro, bude svítit slunce a pěkně bude hřát. 36 stupňů maximálka v nížinách. I na horách bude vedro okolo 30 stupňů Celsia.
2: Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Já bych s tou kapelou přišel k vám před dům.
3: Váš speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších a nebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás

0: Naším pátečním hostem bude hráčka na bicí Kristýna Sibinská. Rodačka ze Šenova má za sebou už druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl nebo naopak vzal? Na to se nadané muzikantky bude ptát Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hráčka na bicí Kristýna Sibinská, rodečka ze Šenova, má za sebou druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl, anebo naopak vzal, tak o tom s ní dnes dopoledne v našem vysílání bude mluvit Iva Piskalová. Jejich rozhovor si poslechněte 10 minut po 11. hodině. A to je vlastně to poslední, co jsem pro vás dnes měl. Ještě se zmíním o tom, že už za pár minut začne dopolední program. Tím vás provede Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Hezký pátek.
1: Zasmějte se s námi. A to se baví takový malý kluk s tatínkem a povídá mu: tatínku, tatínku, až budu velký, tak se ožením s babičkou. A ten tatínek se směje a říká mu: haha, to nemůžeš, Toníčku, přece si nemůžeš vzít tvou babičku, vždyť je to moje maminka. A ten Toníček se urazí a vyhrkne smutně: jak to, že si nemůžu vzít tvou maminku? To je velice nespravedlivé, vždyť ty jsi si vzal mou maminku. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hasiči stále bojují s požárem lesa ve Větřkovicích na Opavsku. Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je v některých lékárnách dostupný, tvrdí ministr zdravotnictví Vojtěch z hnutí ANO. Veterináři varují před paštikou zakoupenou v hotelu Litovel v Luhačovicích, může v ní být botulotoxin. Dnes bude slunečno, teploty do 36 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová, hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Hasiči u lesního požáru ve Větřkovicích na Opavsku zatím nemají plameny pod kontrolou. Zasahují tam od včerejšího odpoledne. Požár zasáhl zhruba 27 hektarů lesa a přilehlé strniště. Momentálně je na místě 15 jednotek, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Kamila Langrová.
2: I nadále platí třetí stupeň požárního poplachu. Od samotného počátku zásahu hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Předpokládáme, že během dopoledne by mělo dojít k redukci zasahujících jednotek.
0: Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Pacientky si podle něj mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou od ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou dávku 1000 kusů balení léku z Dánska. Další tisíce balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Veterináři a hygienici varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Může v ní mít bakterie produkující jed botulotoxin. Její přítomnost odhalily laboratorní testy u jednoho ze tří vzorků. Podle ředitele tamní krajské veterinární správy Michala Kamaráda je možné, že paštiku s minimální trvanlivostí do 14. září mají ještě někteří zákazníci doma.
3: Problémem je botulotoxin, což je neurotoxin, který v určité dávce může být pro lidský organismus dokonce i smrtelný. Takže v žádném případě tady tuhletu předmětnou paštiku nekonzumovat, buď vrátit prodejci, anebo neškodně zlikvidovat. Opravdu by to měly být řádově v jednotkách kusů, aspoň podle těch informací, které v tuhletu chvíli máme.
0: Vyrážet na tury co nejdříve ráno, dodržovat pitný režim a taky sledovat výstrahy před bouřkami by měli turisté v Jeseníkách. Doporučuje jim to tamní horská služba. Pokračuje záchranář Jiří Hejtmánek.
4: Tak samozřejmě opalovici krajem dodržovat pitný režim, nepřehánět to s alkoholem. A radši ty výlety plánovat ráno. Co bych ještě dodal, tak se fakt podívat na nějaký předpovědi ČHMU ohledně bouře. A když ty bouřky tam budou nějak hrozit, tak radši ten výlet naplánovat a zkrátit.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, večer při přechodně zvětšené oblačnosti, na Bruntálsku výjimečně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na horách 26 až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na hlavní třídě ve Frýdku Místku se srazilo nákladní a osobní auto, je tam omezený provoz a tvoří se kolona, tak jděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A o 9. hodině začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Kolega Petr Soukup sice avizoval, že tu bude Vláďa Šmehlík, ale ten si ještě dovoluje. Tak jsem to s dovolením za Vláďu vzal já. Vítek Goršanov, já jsem taky trochu cestoval, ale už jsem zpátky, přeci jenom doma je doma. A zaplať pámu, u nás v Moravskoslezském kraji máme tolik krásných míst, no co vám budu vyprávět. Víte co, budeme vám vyprávět, dokonce vás pozveme na jedno krásné místo do našeho kraje. Už za chvilku v našem pravidelném pořadu po 9. hodině. Křížem krajem. Dnes se zastavíme na další turistické chatě, a to na Kmínku. Těšit se můžete na krásnou slovenštinu zdejších chatařů, manželů Gajdošových. Kmínek totiž leží na samotné československé hranici na jižním úbočí Kopitova a v Moravskoslezských Beskydech na katastrálním území obce Makov v okrese Čadca. Tak já nevím, jak vy, já jsem se trošku ztratil, ale už se tam těším. My vás na výlet pozveme v našem vysílání už za malou chvíli a hudebně nám zpříjemní dopoledne Elán a také Jitka Zelenková. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jako jediná z chat zahrnutých v naší letní turistické soutěži Křížem krajem leží na Slovensku, tedy spíš na samotné státní hranici. Mluvím o chatě Kmínek, ke které se pohodlně dostaneme třeba z Bumbálky po 3,5-kilometrové cestě. Tak jako naše redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová, která na Kmínku navštívila chataře Mirku a Roberta Gajdošovi.
2: Paní Mirko, loni jsem tady u vás spala, ráno tady bylo nádherné a letos mi přijde, že to tady voní úplně novoto. Tak co se tady děje?
3: Ano, trošku jsme zrekonštruovali, zväčšili jsme priestory, aby sa nám lepšie pracovalo, aby sa aj tí hostia lepšie u nás cítili, tak som rada, že ste si všimla.
2: Nešlo nevšimnout, pretože prekročila som prach a váš manžel tam zrovna něco hobloval, přidělával, lepil, takže dlouho na tom pracujete, na té rekonstrukci.
3: Dlho, už asi 30 rokov. každý rok niečo, čo nás napadne, alebo sú to také dlhodobé plány, ktoré si tak pomaličky plníme a robíme to krajším, verím.
2: Technickou specifikaci za chvíli proberu s vaším mužem, nicméně, když jsem si domluvala toto natáčení s vámi, tak vy jste říkala, v pátek před obědem to máme nejvíc práce, tak jak to chodí tady u vás na chatách, kde je tady nejvíc rušno?
3: No tak ako vidíte, teraz tu sedíme a není tu nikto skoro, alebo je tu pár hostí. Je to vždycky individuálne, záleží to od počasia, či je to v týždni, či je to víkend. Nedá sa povedať, že v ten daný deň tu bude toľko a toľko ľudí. Je to naozaj individuálne.
2: No, vy ste říkala, že už 30 let tady neustále něco vylepšujete, tak ste si museli tu chatu vzít ako úplne mladinci, když sa tak na vás dívam, jak stále ešte mladě vypadáte a teď to nechcú nejak vás ako urazit, mladí ste samozrejme. Takže trvá vám to nadšení a přesvědčení, že jste udělali dobře?
3: Tak já jsem těch 30 rokov trošku prehnala. Manžel je tu určitě tak dlouho, možno i dlhšie. Já jsem tu značně menej, ale máme stále elán, máme ještě stále chuť prerábať a stále chuť něco vylepšovat, takže si myslím, někdy jsou horší dny, někdy jsou lepší dny, ale elán ještě stále je a ještě stále nás to nějakým způsobem baví, keď jsou na nás hostia milí.
2: A jsou?
3: Sú milí. Občas sa nájde niekto, kto vyčnieva, ale musím povedať, že tie hory sú stále takým miestom, kde sa stretávajú tí dobrí ľudia.
2: Jak už som prozradila, pán Robert Gajdoš tady dělal něco s futrami nebo s prahem. Co ste zrovna vylepšoval?
4: No, mali sme včera remeselníkov, ešte sme osadzali nejaké nové zárubne a dvere. No ale robilo sa to do noci až do 11. Páni to nestihli dokončiť, tak dneska trošičku po nich dokončujem a upratujem, aby to na víkend bolo funkčné a pripravené, až môžeme bez problémov tu na s hostmi proste pracovať.
2: Tak a určite, ako ja, pokud mají v pořádku čich, si všimnou té krásné vůně nového dřeva, tak ale chata je poměrně stará, mám-li pravdu?
4: Chata je stará, začínalo sa, nemáme presný dátum, kedy vlastne pôvodný majiteľ Vincent Kmínek začínal nejakú tú prevádzku. Bolo to kolo roku 1920. Pracovalo sa to od tej doby. Bola to ako taká krčma, alebo taká tu na v tej osade nejaká krčma, kde sa chodilo o sobotách tancovať, robili tu vždycky muziky a vlastne chodili sa tu baviť z tých okolitých osad tí starousadlíci, aby si oddychli od tej nekonečnej kysuckej práce.
2: A to ich tady bylo tolik, těch lidí?
4: Bolo ich hodně na tých osadách. Ono sa tak predpokladá, že tu po tých kopcoch žilo cez 300 ľudí.
1: Odhaduje Robert Gajdoš, který se svou ženou Mirkou stará o turistickou chatu Kmínek. A zda na ní také zavítají naši posluchači, kteří sbírají razítka do hrací karty, tak to nám prozradí mimo jiné po písničce. Poslouchejte.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte poslední červencové vydání pořadu Křížem krajem na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Už před písničkou jsme se dozvěděli několik střípků z historie turistické chaty Kmínek. Původní budovu nechal postavit Vincenc Kmínek někdy ve 20. letech 20. století jako hospodu pro horaly ze zdejší osady. No a redaktorce Romaně Kubicové prozradil nynější chatař Robert Gajdoš další zajímavosti.
3: Táto budova, která vlastně dneska je funkčná, kterou vlastně prevádzkujeme, sa postavila až po vojne okolo toho 50. roku. Dokončila sa až v nejakých 60. rokoch, kedy ten pôvodný majiteľ celý ten objekt, aj pôvodný, aj ten starý, aj ten novší predal a potom už to celé 10 ročia slúžilo v rámci nejakých tých firemných rekreácií, takzvaných tých ROH rekreácií, kde tomu sa to potom striedalo po nejakých rokoch. Vždycky to kúpil niekto iný a mal z toho ROH objekt na rekreácie zamestnancov.
4: Od kde to máte vy?
3: Rodičia už tu pracovali ešte za socializmu v tých 80. rokoch. Ja som tu začal pracovať hneď po škole. V 93. roku som maturoval a od tej doby, keď si odmyslím ten jeden rok, čo som absolvoval základnú vojenskú službu na Liptove, tak od toho 90. roku skoro nepretržite som tu.
4: No, já jsem sem šla z Bombalky, což je taková pohodová cesta, 3,8 kilometrů, tuším, tam bylo napsáno, nebo tak nějak 3,5, tak odkud ještě k vám se tady dá dostat?
3: Vedu k nám viaceré cesty, já nevím, 3-4 cesty značené jsou z Makova, potom z Vyšného Kelčova a dostanete se po pekně značených trasách aj z Bílej k nám. To už je všetko trošičku ďalej, z toho Makova je to tiež tak zhruba 4 km, Vyšný Kelčov je trošičku bližšie, to sú nejaké necelé 3 km a pokiaľ by ste chceli z Bielej, že v Bielej vystúpite z autobusu a vyrazíte k nám, tak sú tam asi 2 alebo 3 varianty od nejakých 8 až do 15 km.
4: Možnosti máte spoustu, posedieť tady na Kmínku, počíchať si krásnou vůni a třeba se vydať někam dál. Pojďme si dát razítko do karty. Chodí turisté, razítkují?
3: Áno, áno, začalo to pred nedávnom a už sa proste objavujú prví, ktorí majú kartičky a už razítkujú proste tak, jak to robiť majú.
4: No a koukal ste, jestli tam mají i další chaty, nebo ste třeba první, ktorú si vzali na paškal?
3: Tak my sme hodne našim zákazníkom ponúkli túto možnosť, že môžu proste si urobiť takéto prázdninové výlety do okolitých chat, čo sú na Jablúkovsku a tu no vlastne v tých Beskydách českých. Dokonca už sme aj ukecali nejakých Slovákov, ktorí to pojali športovo a celkom značením, takže dúfam, že proste absolvujú všetky tie razítka tak, jak majú. No a už som videl, že chodia s kartičkami, ktoré už majú z tých niektorých chat dorazítkované.
4: Tak to ja sa teším, s kým sa setkám, když budeme predávať hlavní výhru. Tak poďme teda, razítko, kde to máte? U pultu.
5: Máme.
4: Takže dvě razítka můžu si vybrat, jedno velké, jedno malé.
3: Jedno velké, jedno malé. Malé je prostě pre křížem krážem, alebo jak se křížem krajem. No a další je to žlté, i velké je naše turistické.
4: Dobrá,
3: je k dispozici.
4: Vždycky, za všeho okolnosti. Tak.
3: Takže dáme jedno
4: razítko. Dáme jedno, kde máme Kmínek.
3: Dáme jedno na Kmínek.
4: A je tam, takže...
3: A může se pokračovat dále.
4: Milí posluchači, přijďte na Kmínek, orazítkujte, ochutnejte něco dobrého ze slovenské kuchyně a pokochejte se krásnou měkkou slovenštinou manželů Gajdošových z Kmínku, Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A ještě pozvánka na pondělní vydání pořadu Křížem krajem. A v tom nás čeká výlet do Bělé na Hlučínsko. Navštívíme tam místo, kde si můžete utužit své zdraví, tedy Prysnicovy koupele. Bazénky pro osvěžení dolních i horních končetin jsou vyhledávaným cílem lidí z širokého okolí. I proto tam natáčela naše kolegyně Romana Kubicová. Těšte se na pondělí a pořad Křížem krajem po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Dnes je pátek 31. července, venku bude 31 stupňů ve stínu a možná, nebo spíš velmi pravděpodobně ještě mnohem víc. No, musíme to nějakým způsobem přežít. Teplý den nás čeká, ale vysílání Českého rozhlasu Ostrava věřím, že vás bude příjemně bavit a třeba i ochlazovat. Už za malou chvilku v 9.45 se těšte na pravidelný soutěžní pořad Zámecké léto. A ještě předtím nás čeká jedna babská rada. Ta dnešní bude trochu ve zdravotním duchu. Pomůže při svalové křeči lák z kyselých okurek? Slyšeli jste to někdy? Tak představte si překvapivou odpověď na tuhle otázku. Navídnou právě ty dnešní babské rady, které se zaměří právě na křeče. Tak se připravte, za malou chvilku je uslyšíte. Zatím Pavel Bobek.

0: Babské rady.
1: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr vylosu jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnu je až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tuto fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: někdy hledáme signál.
1: No, Marek ztracený má pravdu, já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho, pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo. No, nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martině z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy máte tak trochu štěstí v neštěstí. Mě líto paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, taky. Že jsem byla náhradník, pán nevěděl a taky mě to vypadlo.
1: Jenomže vy jste byla náhradník, ale paní Lucie měla soutěžit. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku. Je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská. Za B. Anna Eleonora z Valdštejnu. Za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... A říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic. Mm-mm. Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši

0: Jana Marková, Žďár nad Sázavou. Moc gratuluju. Tak to je taková novinka, my budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu, vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné. Rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě. A to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: 10 jednotek hasičů stále bojuje s požárem na Opavsku. Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Kapitánka Barbora Strýcová oznámí nominaci českých tenistek na finále poháru Billie Jean Kingové. Dnes bude slunečno a velmi teplo v regionu až 36

0: stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Krajští hasiči stále bojují s požárem lesa v Novém Vrbnu v části Větřkovic na Opavsku, kde se ve čtvrtek oheň rozšířil na plochu 27 hektarů. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje. Dnes o tom informovala mluvčí hasičů Kamila Langrová. Ve čtvrtek požár hasilo 30 jednotek. V noci jich na místě bylo 15 a během dne tam má pracovat asi 10 jednotek hasičů. Mimo jiné budou pomocí dronů monitorovat terén. Ani po dvou letech od vyhoření dvou škol v Českém Těšíně není oficiálně známá příčina požáru. Mluvčí krajských hasičů uvedla, že vyšetřovací spis předali policistům a že případ nemůže komentovat. Policisté nebudou nikoho stíhat, řekla karvinská policejní mluvčí Nikol Bočková.
1: Po skončení prověřování celé události karvinští kriminalisté věc odložili, neboť ve věci nešlo o podezření z trestného činu. Ohnisko vzniku požáru bylo uvnitř jedné z podkrovních učeben školy.
0: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy anebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou anebo otoky nohou. Nemocní by teď měli podle lékařů především dostatečně pít.
2: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
3: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
2: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
3: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Především pro květinové záhony hlasovali obyvatelé Jeseníků v anketě, která se týkala budoucích úprav náměstí Svobody. Dotazníky, které připravili zástupci města, vyplnilo bezmála 250 lidí. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: Respondenti by uvítali hlavně kvetoucí záhony a keře, to odpovědělo 89% lidí, a 76% lidí by uvítalo vodní prvek, 70% pak kultivaci ulice Sadová, která v tom dotazníku dopadla v podstatě nejhůře. Výsledky dotazníků budou sloužit jako jeden z podkladů pro zadání architektonické soutěže. Sport.
0: Kapitánka Barbora Strýcová dnes oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Shenzhenu utká s Velkou Británií. Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, večer při přechodně zvětšené oblačnosti na Bruntálsku výjimečně čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na horách 26 až 30.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě aktualita z dopravy. V ulici Plzeňská v Ostravě Dubině dejte pozor na zdržení. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava pokračuje také po 10. hodině. Připraveni jsou Jana Kratochvílová nebo Václav Neckář a také němečtí Scorpions. To je hudební složka našeho vysílání, alespoň v prvních následujících 10 minutách. No a určitě se těšíte i na poslední vydání Moravskoslezského rozhlasového kvízu tohoto týdne. Dneska máme krásnou cenu audiokniha Toulky českou minulostí Jan Amos Komenský a k tomu dvě vstupenky do galerie výtvarných umění v Ostravě. Tak rozhodně si nenechte ujít výherní signál, bude tady opět velice brzy. S vámi je dnes Vítek Goršanov, přeji vám krásné páteční poslední červencové dopoledne a příjemný poslech.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Také to tady, zazněl ten správný výherní signál a někdo nám do Českého rozhlasu Ostrava telefonuje. Já se zeptám, kdo pak je na telefonní lince v tuto chvíli. Tak hezké dopoledne v pátek 31. července přejeme komu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Slávek z Ostravy.
1: Zdravím, pane Slávku, vítejte v našem vysílání. Tak jak znáte dobře náš Moravskoslezský kraj, co říkáte?
2: No, něco jo, něco ne.
1: Dobře, a vy jste z Ostravy, jste říkal, je to tak?
2: Ano.
1: No a Ostravy se bude týkat dnešní soutěžní otázka. Já jenom připomenu, že můžete vyhrát audioknihu Toulky českou minulostí a dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění v Ostravě. A dnes to bude víceméně typovačka, ale třeba jako Ostravák to budete vidět, pane Slávku. Podle Ostravy je pojmenována třeba hora v Chile, ale také ulice v Portugalsku, Polsku, na Slovensku, v Brazílii, Maďarsku a také jinde po světě. A určitě Ostravská ulice je i někde u nás v naší České republice. Víte třeba, v kterém městě je Ostravská ulice? Já si vybavuju...
2: Třeba v Brně.
1: Třeba v Brně, já si vybavuju ve Frýdku místku, že jo? No a dnešní otázka zní, kolik je takových ostravských ulic s velkým O v České republice? Kolik byste řekl, pane Slávku? Tak za A 28, za B 14, nebo za C 54?
2: No tak, když nevíš, no tak dej B.
1: Takže 14. 14 ulic s názvem nebo se jménem Ostravská po České republice. Tak a tady je verdikt.
2: No bohužel.
1: Je to málo, pane Slávku, zkuste to příště. Díky moc za to, že jste byl hostem našeho vysílání naslyšenou. No a v tuto chvíli já tedy pokládám sluchátko a šanci má někdo další na naši dnešní páteční výhru. Tak, už jdeme zvedat telefon. Hezké dopoledne, Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den, tady Jana z Heřmanic.
1: Jano z Heřmanic, vítáme vás ve vysílání. Tak kolik je těch ostravských ulic? Už víme, že to teda není 14. Tak 28 nebo 54?
3: Já se budu tvářit jako ostravský patriot, takže 54.
1: 54, to taky není dobře, paní Jano. Je mi líto, tolik jich není. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak v tom případě úplně si teď nevybavuju ta pravidla, jestli dáme šanci třetímu, už nebudeme říkat možnosti a musíte nám říct teda počet. Tak schválně, volejte ještě v tuto chvíli, ještě má šanci třetí volající. Tak jdeme na to, Český rozhlas Ostrava, dobrý den. Haló.
4: Haló, dobrý den.
1: Kdo pak je na telefonu?
4: Jana z Ostravy.
1: Jano z Ostravy, vy budete vědět, kolik těch ulic je, že ano?
4: Ano, myslela jsem si to hned poprvé, říkám Zlatá střední cesta Bčko.
1: 28, je to tak. Ono to tedy nebylo Bčko, bylo to Ačko, ale řekla jste Zlatá střední cesta v tom počtu, je to tak? Myslela to tak?
4: Ano,
1: myslela jste to tak, doufám. Výborně. Takže 28 ostravských ulic po České republice. Tak schválně vyjmenujte, Jano, v kterých městech si vybavujete? Už jsme řekli Brno, Frýdek, Místek, kde bude ještě Ostravská ulice?
4: Já si myslím, že určitě je něco v Třinci, v Praze určitě nějaká, taky určitě bude.
1: Že by i Pražáci na nás mysleli, myslíte, s Ostravskou ulicí?
4: My na ně taky, myslím si, že myslíme na ně taky, jako by je takový ten... My to máme tady trošku jinak, ale já jsem to brala, kolik je krajů, kolik je měst, jsem si tak jako, říkám, 56 je, jakože hodně.
1: 54 to bylo?
4: No, 54, no prostě já jedu v autě, takže jsem si říkala, 54 mi připadalo hodně, ale zase Ačko, jak volal vlastně pán z Ostravy, to mi připadalo málo, říkám, zkusím Zlatou střední cestu.
1: No a máte pravdu. Tak mě napadá, jestli pak v Praze je Ostravská ulice, já si to schválně jdu zjišťovat, vy možná taky třeba někdo ví. Každopádně, paní Jano, já vám blahopřeji, vyhráváte audioknihu Toulky českou minulostí Jan Amos Komenský a dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění v Ostravě.
4: Děkuji moc.
1: Takže výhru předáme a rozloučíme se. Paní Jano, mějte se hezky, krásné, horké letní dny s Českým rozhlasem Ostrava. Naslyšenou.
4: Děkuji moc. Přeji taky hezký zbytek dne a všem posluchačům, ať se daří a ať se mají fajn. Moc vás poslouchám.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pátečním hostem bude hráčka na bicí Kristýna Sibinská. Rodačka ze Šenova má za sebou už druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl nebo naopak vzal? Na to se nadané muzikantky bude ptát Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Já jsem slíbil, že se podívám, jestli v Praze mají Ostravskou ulici, a je to skutečně tak. Už jsme to tady vyhledali, náš tým redakční opravdu zapracoval. V Praze Letňanech je Ostravská ulice a překvapením pro mě je, že hned kousek vedle Ostravské ulice je ulice Kopřivnická. To je také docela novinka pro mě, že v Praze mají Kopřivnickou ulici. Pojďme dál ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jak můžete strávit dnešní podvečer? Třeba by se vám mohl líbit klavírní koncert na hranici dvou zemí. Už za chvilku uslyšíte v našem vysílání podrobnosti v našich pravidelných rozhlasových typech.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hned několik tipů na dnešní podvečer a večer mám pro vás teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Startuje mezinárodní folklorní setkání Gorolsky Světo. Slavnostní zahájení v městském lese v Jablunkově je naplánováno dnes na 16:30 odpoledne. Festival pak vyvrcholí v neděli přehlídkou všech vystupujících souborů a kapel na Jablunkovském náměstí. V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně dnes zahraje Pavel Sabo. To je klavírista, skladatel a sitárista z Ostravy. A dodám jednu zajímavost, zazní skladby z alba, které nahrával na koncertním křídle u nás ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Jeho koncert v Českém Těšíně dnes začíná v 17 hodin. V 19 hodin v galerii Věž ve Frýdku Místku začíná literární večer se spisovatelem a scenáristou Markem Šindelkou. Konkrétně půjde o autorské čtení z nového románu Systémy něhy. No a přidám i pozvánku do kina, třeba v Píšti na Opavě. Na tamním koupališti promítá od 19:30 letní kino. A to film Jana Svěráka Pět švestek. No a do letního kina dnes můžete vyrazit i do Lískovce na Frýdecko-Místecko. Tam je od 21 hodin na programu nová česká romantická komedie Na horách. Tak vám přeji krásné zážitky.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Aktuální vedra řešíme každý různě. Někdo vyhledává koupaliště a vodní plochy, někdo se skryje třeba ve stínu stromu v lesech. Města zase řeší, jak svou zeleň udržet v dobré kondici. Třeba v Bohumíně se zaměřili na nejstarší dvouřadou Lipovou alej, která patří k dominantám jedné z hlavních ulic. S reportážním mikrofonem tam zamíříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za malý okamžik.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Česko dnes čeká další supertropický den. Teploty na mnoha místech překročí 35 stupňů Celsia. No a třeba právě v takovýchto dnech jsou vzrostlé aleje k nezaplacení. Pod jejich korunami lidé nacházejí stín i úlevu od rozpálených ulic. No a třeba Bohumín proto své nejstarší lipové stromořadí chrání ozdravnými ořezy nemocných větví, které pomáhají předcházet napadení lip, škůdci a chorobami.
2: Je to v podstatě jediná oboustranná lipová alej v tomto věku, kterou v Bohumíně máme, takže je to nejkrásnější a nejstarší alej v celém městě.
3: Bohumín podle mluvčí Jany Končítkové musí provést ozdravné ořezy.
2: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
3: Když je horko, tak lidé vyhledávají ten stín. Vy o ně takhle bojujete, aby zůstaly zdravé ty lípy.
2: V podstatě každým rokem o ty stromy bojujeme. Když se podíváte naproti té cesty, vidíte tady dva stromy, které už tou odbornou péčí prošly.
3: Aha, tady vidím ty ořezy, ano. Mhm.
2: Ono je potřeba opravdu každoročně ty stromy hlídat a kontrolovat a včas a odborně provádět ty zdravotní ořezy, tak aby nám ty stromy vydržely co nejdéle.
3: Teď už se blíží poledne a je cítit, jak se to slunce opírá. To slunce je opravdu intenzivní.
2: Fungují jako čistička vzduchu a tím, že jsou vlastně ty stromy vedle toho parku našeho největšího dohromady, ta zóna opravdu tvoří takovou zelenou plíci toho Bohumína.
4: Já bydlím tu v tom baraku.
3: Aha.
4: Zaprvé mi to tlumí ty auta, ty stromy a mám pořád otevřené okna.
3: Senior Jiří Guňa. Právě teď tady pod korunami těch vzrostlých stromů hledá milosrdný stín opřený o své kolo.
4: Nejsem na slunku, jsem ve stínu, vzduch tu je dobrý, no bydlím tu od roku 68. Jak jsem se nastěhoval, byly to poloviční ty stromy.
3: Zrají s váma.
4: Zrají.
5: Město už ve dvou lokalitách nechalo vysadit další stromy pro nové parky. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Ostrava, páteční dobré dopoledne v rytmu Koko Jumbo, no proč ne? Artur Kubica teď už dorazil za malou chvilku do studia se svým pořadem a rubrikou Dvakrát měš a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Dneska nám kutil Artur vysvětlí, jak se v srpnu seče trávník. Přeci jenom zítra máme 1. srpna, seče se průběžně, ale to srpnové sečení možná bude v něčem jinačí. Tak Artur se dostane ke slovu už za malou chvilku a vy poslouchejte i nadále písničky, které nestárnou. Teď třeba od Karla Zicha.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: V srpnu nám na záhonech stále ještě kvetou některé červencové květiny, jako jsou hortenzie, třezalky, vřesy, růže, lilie, begonie, chrpy a kopretiny. Zároveň nám také začínají kvést například sasanky, silenky, jiřiny, ocuny, bramboříky, astry, pryšce a netýkavky. Zvláštní pozornost je nutné věnovat zahradnímu trávníku. Před sekáním bychom měli znát aktuální předpověď počasí. Očekáváte-li velká vedra, tak nastavíte sekačku trošku výše, protože slunce by mohlo spálit nízko posekaný trávník. Zelený koberec dostatečně zavlažujeme a přihnojujeme. Po skončení velmi teplého a suchého počasí starý trávník vylepšíme, pohnojíme, případně založíme nový. Během první poloviny srpna opět stříháme živé ploty z jehličnanů i listnáčů, aby mladé výhonky dozrály a nezničily je první mrazíky. To stříhání děláme večer nebo ráno za chladnějšího počasí, aby slunce nespálilo čerstvě zastřížené konce. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Připraveny jsou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Za 5 minut bude 11 hodin a právě v 11 hodin dorazí do studia kolegyně Lenka Blažejová. Do té doby ještě trocha muziky a také přání krásného a pohodového pátečního dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hasičům se podařilo lokalizovat lesní požár na Opavsku u Větřkovic. Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz léků na rakovinu prsu ze zahraničí. Turisté mají k dispozici nové lavičky na Palkovické vyhlídce. Pátek bude tropický, teploty ve stínu 36 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová, přeji hezké dopoledne. Hasičům se dnes dopoledne zhruba po 22 hodinách práce podařilo lokalizovat požár lesa ve Větřkovicích Novém Vrbnu na Opavsku. Stupeň požárního poplachu byl snížen ze třetího na druhý, uvedla to mluvčí hasičů Kamila Langrová. Hořelo na ploše 27 hektarů. Požár pomáhali ve čtvrtek hasit dva vrtulníky. Dnes jejich nasazení už nebylo potřeba. Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékách

0: lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou 1000-kusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
1: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
0: V Česku padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku. Meteorologové tam naměřili 40,1 stupně Celsia. Rekordní hodnoty zaznamenalo 114 ze 170 stanic, které měří déle než 30 let. Přes 39 stupňů ve stínu bylo taky v Plzni a Rokycanech. Extrémní vedra mají pokračovat i dnes. O víkendu se má přechodně mírně ochladit a na začátku příštího týdne teploty znovu porostou. Je to 6 let od otevření obnovené chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech. Původní budovu zničil před 12 lety požár. Na jejím místě pak stavbaři postavili věrnou repliku. Díky stavbě dostala nové barvy taky sousední chata Maměnka, popisuje Olga Holišová z Rožnovského valašského muzea v přírodě.
2: No, my jsme to právě vyčetli v pamětech, kde Jurkovič popisuje i tu barevnost. On právě psal o Libušínu, že je červenohnědý vlastně a Maměnka je v tónu medovém. Vlastně díky tomu, že jsme opravovali Libušín, tak jsme si požádali dotace a ministerstvo nám dalo peníze na nový pláž na Maměnce a šli jsme tady do těch původních barev a udělali jsme to tělo medové.
0: Lidé v okolí Palkovic na Frýdecko-Místecku se mohou zastavit na nových místech s posezením. Lavičky z masivního dubového dřeva přibyly zhruba na 10 místech u turistických cest. Jak dodává nezávislý místostarosta David Kula, největší posezení najdou lidé na palkovické vyhlídce.
3: Na ní jsme umístili těch hlaviček několik kolem ohniště, které tam vlastně bylo dlouhodobě, jenom jsme to trošku zkulturnili a k tomu přidali ještě několik dalších relaxačních křesílek, takže když tam lidi na tu palkovickou vyhlídku přijdou, tak buď můžou vyhlížet směrem na Palkovice a dávat Beskydy, anebo si můžou třeba udělat oheň a opět si párek na tom místě. Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, večer na Bruntálsku výjimečně přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty až 36 stupňů, na horách až 30.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Karla Svobody v Ostravě Pustkovci zasahují teď policisté u nehody osobního auta s motorkářem a provoz je tam částečně omezený.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A Lenka Blažejová nám přinesla další aktuální zprávy na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, kde i po 11. hodině pokračuje páteční Dobré dopoledne dnes s Vítkem Goršanovem a taky s Miroš Birkou, s kapelou Rangers nebo s Evou Farnou. No a protože je pátek, tak po 11. hodině tady bude náš pravidelný host Českého rozhlasu Ostrava. A kdo jim bude dnes? Hráčka na bicí Kristýna Sibinská, rodačka ze Šenova. Tak přesně ona má za sebou už 2. rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl nebo naopak ten rok vzal? Rozhovor s mimořádně nadanou muzikantkou, jejíž studium mapujeme od okamžiku přijetí, uslyšíte už za malý okamžik. Těší se na vás moje kolegyně Iva Piskalová a její host Českého rozhlasu Ostrava. Tak hezký poslech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová. Rok se s rokem sešel a já jsem moc ráda, že se opět ve studiu potkávám s Kristýnkou Sivinskou, hráčkou na bicí, luxusní hráčkou na bicí nástroje. Ahoj Kristýnko, po roce.
2: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: Rok je to, co jsme tady spolu nebyli. Neuvěřitelné, ty jsi mezi tím ukončila už třetí rok svého studia na...
2: Berklee College of Music v Bostonu.
1: Jsem právě čekala, víš, ten bostonský dialekt,
2: no? Aha, počkej. Berklee College of Music.
1: Super. Kristýnka, já ráda opakuji, tam byla jediná Češka na celé té velikánské škole muzikantské. Teď jsi říkala, že jsi nějakou potkala s českým kořenem?
2: Teďka jo, to je holčina, která má rodiče z Brna, ale narodila se v Americe, takže rozumí česky celkem dobře, ale moc česky nemluví a prostě už je taková Američanka spíš, ale jde vidět, že rodiče pořád se snaží jako ji trošičku zasvěcovat.
1: A ona hraje na co?
2: Ona hraje taky na bicí. To je taková úplně skvělá náhoda. Jmenuje se Veronika.
1: Adelie, takové jméno, jo?
2: No, jo.
1: Čili Veronik, nebo jak ji říkají?
2: Oni asi budou říkat Veronika, si myslím.
1: A ona s tebou mluví teda anglicky?
2: Mm-hmm. Já jsem s ní mluvila teda jenom dvakrát, nějak pořád jsme na sebe nenarazili, ale vždycky mluvila anglicky, no.
1: A máte stejného učitele na bicí?
2: Nebo? Já si myslím, že ona má někoho jiného. Možná už jsem toho učitele měla v minulosti, ale máme někoho jiného teďka v současné době.
1: Ty máš nějakého přiděleného jen učitele, ke kterému chodíš na individuální hodiny, pokud si vybavuju?
2: Je tak... to tak. První semestr ho máte přiřazeného, učitel, učitelka, a potom si můžete volit vlastně, což je super, třeba oproti většinou tomu českému systému, kdy máme na celou dobu toho studia jednoho učitele, tak tady si můžeme volit každý semestr jiného a takhle získávat vlastně vědomosti od úplně všech. No
1: prosím tě, tak když se vás třeba 8 přihlásí k tomu jednomu?
2: Je tam skvělý systém na tohle. Během té registrační doby, to je takový týden, kdy každý má svoji registraci, tak vlastně začínají první ti, kteří už jsou nejdál v tom studiu. Takže někomu, kdo zbývá poslední semestr, se bude registrovat první den.
1: Jasně.
2: Jo, takže super. Takhle to mají vymyšlené, že i když se ti na začátku nepodaří mít toho vysněného učitele, tak na konci se ti to už podařit musí, no.
1: Je tam teda vysněný učitel tvůj ještě nějaký, ke kterému si ještě nechodila?
2: Ještě tam jsou nějaké jména, ale teďka jsem moc spokojená s mým učitelem, jmenuje se Dave DiCenzo a s tím už jsem teda... asi 3-4 semestry ještě budu pokračovat, protože jsme si hrozně sedli jak lidsky, tak hudebně.
1: Já jsem si naivně myslela, že už budu říkat paní bakalářka Kristýnka, ale ty si mě vyvedla z omylu, že vlastně v Americe je titul bakalář až po 4letém vysokoškolském studiu.
2: Je to tak. Někomu se podaří ukončit bakaláře i dřív, třeba, že se vytestuje z různých předmětů nebo už má nějaké kredity z předchozího studia. Ale já jsem se rozhodla prostě i využít toho stipendia na ty 4 roky a zůstat tam takhle.
1: No určitě. Ty jsi předtím žádné vysokoškolské studium jiné neabsolvovala, ty jsi tam šla vlastně jako čistý list, čistá absolventka na Ježkovi konzervatoře.
2: Já jsem šla po páťáku konzervatoře, no, takže jsem dokonce nebyla absolventka, měla jsem jenom maturitu, ale je to tak.
1: No. Mm-hmm. Takže, jak už říkám, teď máš za sebou 3 roky, tedy 6 semestrů v Bostonu. To už je fakt kus života, si myslím docela. Mohu říkat, že na podzim v září ti bude 24.
2: Mm-hmm, je to tak.
1: Jo, takže vlastně to období té zralosti, dospělosti trávíš jako Američanka.
2: To je zvláštní takhle to říct, no.
1: No v 21 oni mají dospělost, ne?
2: Je to tak, já jsem tam přišla a slavila jsem vlastně 21. narozeniny, takže už celou dobu tam jsem dospěla vlastně. No, je to zvláštní, jakoby pořád mám fakt hodně kontakt s Českem, vždycky jezdím 2x do roka domů, předchozí 2 roky jsem byla na celé léto, ale teďka aspoň na 2 měsíce, takže jsem jakoby na obou místech najednou i každodenní kontakt prostě s rodinou a s kamarády, takže mi to tak nepřijde, ale jo, je to prostě velká součást života teďka určitě.
1: Já když jsem před rokem s tebou mluvila, tak jsem tě chválila za češtinu a říkala jsem si, kdo ví, jak to bude vypadat teď, a opravdu stále tu češtinu máš bezchybnou. To je opravdu tím dennodenním, opravdu denně asi se mámě ozýváš, jakože...
2: Jo, my si píšeme každý den, nevoláme si každý den, ale aspoň si píšeme. Je pravda, že teda předchozí dva roky jsem každý den i mluvila česky s Nikevo Paleckou, která už teda bohužel tam není se mnou, takže nemůžu procvičovat, ale mám pocit, že to se nezapomíná úplně, i když uvidíme za 10 let, ale nevím,
1: teď
2: tam, co
1: tady
2: bude.
1: A teď, a my jsme moc rádi, že to vyšlo, že Kristýna Sibinská během svého letního pobytu u rodičů si našla čas a přišla i za námi do Českého rozhlasu Ostrava.

0: Před písničkou jsem mého dnešního hosta Českého rozhlasu Ostrava hráčku na bicí, luxusní hráčku na bicí Kristýnu Sibinskou chválila za její češtinu, protože už 3 roky vlastně žije v Bostonu a studuje hlavně. A tak se teď zeptám, ty posloucháš českou muziku, nějak současnou třeba scénu, takže sleduješ a i tím si ten jazyk udržuješ, protože jsi tam jediná Češka.
1: Těžko říct, jestli je to poslechem české hudby, ale určitě poslouchám. Vlastně mi přijde, že co jsem v zahraničí, tak možná i o něco víc, protože je to taková jako nostalgie, je to hezké slyšet češtinu a je to prostě takové vždycky fajn pozbuzení, když třeba se mi stýská po domově. Takže buď bych si poslechla nějak jako i vyloženě jako starší odrhovačky, vždycky, když jedu autem a prostě vyjede mi nějaké, já nevím, mandraže nebo činasky, tak si to hrozně užívám, ale vždycky se vracím k Davidovi Stipkovi. Baví mě i nové album od Báry Polakové, Štěpána Urbana, co mají to společné, nebo David Koller a jeho nová hudba, takže nějak
0: YouTube,
1: tak jako všeho chuť.
0: Sjíždíš YouTube, anebo Spotify.
1: Spotify, jo.
0: Jasně. Viděla už si film o Davidovi Stipkovi?
1: Neviděla ještě, ne.
0: Tak doporučuji. Dobře. Dokument, který ukazuje jeho život asi takový opravdu, jaký žil. Takže pokud ho máš ráda, tak to je i typ pro vás, milí posluchači, určitě v kinech stále je a film, který žene slzy do očí, je i úsměv na tvář. Tak Kristýnko, já jsem si říkala, nebo my jsme se shodli na tom, že jsme vlastně každý rok o tom Bostonu moc nemluvili. Už si řekla, že vlastně bydlíš jako jediná Češka ve sdíleném bytě.
1: Ano, je to tak.
0: Čili každý student má svůj pokoj?
1: Já bydlím na bytě se 3 spolubydlícími a každý máme svůj vlastní pokoj. A jsme teďka mix, já teda Češka, potom 2 Slovinci a 1 holčina z Portorika.
0: A funguje vám to?
1: Funguje nám to, jo. No jako
0: v kuchyni se domluvíte, kdo bude dávat domičky, zmyčky?
1: Jasně, my tak nějak jako nemáme úplně pravidla vyloženě, protože mi přijde, že jsme na stejné notě, takže vždycky, kdo zrovna může a zatím to tak nějak vychází, ale ten úklid, to jako to máme striktní režim.
0: To jsou muzikanti také z té školy z Berklee College?
1: Ano, mám tam vlastně zpěvačku Količ. Veroniku z Nomad, to je ta jedna spolubydlící ze Slovinska a potom klučina, co hraje na akordeon, on už dokončil Berklee a takže taky Slovinec a potom ta holka z Portorika je tanečnice, taky už absolventka Berklee.
0: Takže už máte 4 roky taky hotové teda?
1: Má, ano.
0: Dobře, takže máte tu domácnost tak nějak rozdělenou. Pokud jde o nákupy, je tam běžné, že se lidem vozí domů, tak jako u nás nejrůznější služby?
1: Je to hodně běžné a je to hodně dostupné. Já jsem to taky několikrát využila, třeba když jsem byla nemocná, nebo teďka byla fakt hrozně tuhá zima, bylo hodně sněhu, měli jsme i nějaké jako prázdniny sněhové. No, měli jsme 2-3 dny sněhových prázdnin. Ono to nebylo zas tak šílené v tom městě, ale už když už se vyjelo trošičku z města, tak prostě ta doprava kolabovala. No, takže v těch dnech jsem někdy využila taky tu dopravu potravin domů, protože fakt jako to bylo hodně dostupné, nebo tam byly různé takové slevy, že máte třeba na 3 měsíce zdarma dovoz. Takže jo, určitě.
0: To znamená, že z toho dedukuju, že si vaříte nějak v té kuchyni, že si říkala, že s tím stravováním, že jsi objevila nějakou evropskou pekárnu, si vybavuju.
1: No, to je pravda, je tam. Tam každý týden si chodím pro chleba a je to tak nejvíc asi podobný tomu českému, takže
0: no, taky Slovenci jsou na tom taky podobně, ne? Ty mají taky rádi asi.
1: Jo, ale oni třeba v bagetě říkají chleba. Jo, což pro mě je jako hrozně zvláštní, protože to je jakoby bílé pečivo, takže pro mě není úplně bílé pečivo ten chleba. Takže někdy se neshodneme v tom chlebě. To jako musím říct, že to úplně nejsme na stejné notě.
0: A kdo peče ten evropský chleba? Jaká je to národnost? Nezjistila si?
1: To je francouzská pekárna.
0: Aha.
1: Ale mají tam právě třeba i německý chleba, ještě nějaký jako takový druh chleba, co prostě říkám, není to úplně ten, co třeba moji rodiče kupují, ale je to
0: ale
1: taky moc dobré.
0: Ale přibližuje se to, jak se říká. všude je chleba o dvou kůrkách.
1: No, je to tak, no.
0: Takže, milí posluchači, o životě studentky, která získala stipendium na 4 roky na prestižní hudební škole v Bostonu, si s Kristýnou Sibinskou budeme povídat za chvíli.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: tři roky studuje, vlastně už tři roky studovala, musím říct v tuto chvíli, školu, prestižní hudební školu v Bostonu, Kristýna Sibinská, pardon, můj dnešní host Českého rozhlasu Ostrava. Tak naznačili jsme tady takový ten praktický život, čili ráno si to všechno doma nachystáš, protože si říkala, si vzpomínám, že moc ti nevyhovuje stravovat se v tamních bistrech. A na univerzitě máte kantýnu?
1: Máme kantýnu, kde si zaplatíte vstup a je to vlastně neomezené, takže takový bufet. Já jsem tam nebyla za ten poslední rok ani jednou, jsem si teďka uvědomila, protože prostě není to, jak když si člověk navaří a hodně jsem jako začala řešit, co vlastně jím a prostě co v těch potravinách je, všechny ingredience a člověk zjistí, jako, že to není úplně tak růžové, jak třeba u nás, kdy si koupíte jogurt a jako je to prostě jogurt nebo cottage sýr, ale tam je prostě dalších různých 10 ingrediencí. Takže to jsem začala řešit, co teda kupuju, co vařím hodně a v té kantýně je všechno hodně mastné. Je to takový spíš fast food. Mm-hmm.
0: Přitom, když je to pro muzikanty, protože vy jste tam zpěváci a muzikanti na nejrůznější nástroje, že jo, složení. Jo. Tak by člověk řekl, že si tam asi uvědomují, že konkrétně ve tvém oboru, to se taky bavíme, každý rok potřebuješ mít to tělo v pořádku, že?
1: Určitě, no jako mám pocit, že prostě ta Amerika je v tomhle trošičku jiná, ta kvalita je jinak, ten standard je jiný, ano, dá se tam najíst i zdravě v té kantýně, ale na druhou stranu já taky mám hrozně ráda jídlo. A když tam mám na výběr všechno možné, mám tam prostě 15 různých jídel. Je těžké si dát nějaký suchý salát, který pomalu ani nemá chuť třeba v zimě. Takže fakt se tomu raději vyhýbám.
0: Takže krabičkuješ, chodíš do posilovny, to pořád platí?
1: Ještě to pořád platí, posilovna, procházky, máme takový okruh 6-kilometrový, co třeba 2-3x do týdne si zajdeme se spolubydlícími, no.
0: Že vysloveně jdete, každý máte na uších sluchátka.
1: Ne, my si povídáme, fakt jako přeřváváme se pomalu. Jo.
0: Že se bavíte o muzice, o tom, co právě studujete, který je materiál?
1: No, to zase tak ani ne, my si spíš jako stěžujeme na to, co nás zrovna trápí, jako, to je, ale záleží samozřejmě, jo, bavíme se i o hudbě, ale spíš tak, co jsme zrovna zažili ty poslední dny, protože i když spolu bydlíme, tak někdy se nevidíme třeba dva dny v kuse, protože máme úplně jiné režimy a tohle všechno, takže na té procházce vždycky je třeba si prostě říct, co se stalo poslední dny.
0: No a co rucemi, řekni, protože ty tři roky dostávají zabrat pořádně, tak chodíš, ukáž, jsou krásně ohebné,
1: ano,
0: krásné,
1: jsou.
0: Ty máš krásné nechty.
1: Oh, děkuji.
0: A prozradím. No.
1: Ruce.
0: Karpály.
1: Karpály, jako nemám žádnou diagnózu, ale vždycky, když jsem v Česku, tak to řeším. Chodím k fyzioterapeutovi, aby mi vždycky trošku pomohl, protože občas se ta bolest prostě ozve. Jo, když jsou nějaké náročné dny, ale vždycky on se mi snaží poradit, jak i preventivně předcházet tomu všemu, takže mám prostě balonek, mám nějaké různé chladící masti a ledování a tyhle všechny věci, no, protahovat se, jako je to, bude to celoživotní boj tady tohle, fakt mít to pod kontrolou a myslím si, že je vždycky super i najít nějakou pomoc odborníka.
0: No to rozhodně. Možná nejsi s ním třeba v kontaktu přes sítě, že by se s ním radila i tak přes rok. Když máš nějak hodně hraní, tak...
1: Já nemám takové úplně problémy zatím. Klepu, ale věřím, že bych mohla, když bych chtěla. A tak stejně tam jako taky jsou fyzioterapeuti, je to malinko jako dražší, ale...
0: No právě,
1: ale,
0: to no. Si myslím, že... Tak jak jsi říkala, zdravotní. Když jsi šla na pohotovost pro nějaký lék, jenom když jsi měla jako takovou těžší virózu, takže...
1: To bylo nějakých $150, myslím tenkrát, no. Ale třeba teďka, když jsem zase byla na pohotovosti kvůli úplně něčemu jinému, tak jsem platila $25, jo, což už mi přišlo, že to vlastně není špatné a teďka to fyzio jsem teda jednou byla a právě... Tam je to hrozně zvláštní celý ten systém. Každopádně já mám zdravotní pojištění, ale je tam vždycky nějaká A nějaký ještě příplatek, no, takže to taky
0: prostě
1: musí.
0: Zdravíme toho pána fyzioterapeuta, který se stará o tvé ruce, když přijedeš do Česka, a jsme rádi, že se o ně stará, protože ty tvé ruce jsou skutečně zlaté a mimořádné. Ty ruce patří Kristýně Sibinské, hráčce na bicí nástroje, hráčce, která jako jediná Češka studuje na takové speciální hudební škole v Bostonu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zatímco vy jste poslouchali písničku, tak můj dnešní host Českého rozhlasu Ostrava, hráčka na bicí Kristýna Sibinská, mi řekla, že se snaží mít dny, kdy, jak jsi říkala, palíčky nevezmeš do ruky?
1: Ano, kdy prostě si nezahraju na ty bubny.
0: No tak hraješ na klavír, ale v tu chvíli.
1: Ne, asi. Nehraju na nic. Fakt jako i takové dny někdy, třeba jednou za 14 dní, prostě nějaká neděle, kdy si řeknu, ne, že nemusím, měla bych, ale zase potom se na to víc těším v to pondělí, takže jo. To beru takhle. No.
0: Ale na privátě a bicí soupravu nemáš, ne?
1: Ne. Chodím cvičit do školy.
0: Do školy, jasně. A tak nedělej od toho, aby se nic nedělalo,
1: no,
0: že jo?
1: Přesně.
0: Prosím tě, já jsem našla, že jsi dala rozhovor pro Bolt Journey, nějaký internetový něco, tak prozrať lidem, kteří si to najdou taky.
1: No, to je taková stránka, která vždycky představí příběhy nějakých mladých talentovaných lidí. Mám pocit, že to je teda zaměřené na tu kulturu obecně. A vždycky na konci toho rozhovoru můžete doporučit někoho dalšího vlastně taky na rozhovor.
0: No
1: takže takhle já jsem byla doporučena někým, někým z Berkeley vlastně.
0: Já jsem to četla automaticky přeloženo česky, protože anglicky bych si moc nepočetla. A teď si neuvědomuju, koho ty jsi doporučila, ale na konci.
1: Tam, já mám pocit, že oni to nezveřejňují.
0: Nebylo to tam určitě.
1: Ne, oni to nezveřejňují, já jsem doporučila.
0: A kdo tě doporučil teda, víš to?
1: Vím to. Je kamarád právě ze školy, muzikant. To vlastně ten můj spolubydlící.
0: Jo,
1: takže ono... je to taková zvláštní stránka, já úplně nevím, co si o tom mám myslet, protože právě takhle se tam dostane v podstatě kdokoliv, řekněme si na rovinu.
0: No, je to tam hezky.
1: Je to tam, je to v angličtině, takže...
0: A dá se to jednoduše přeložit do češtiny, takže pokud se chcete podívat, Kristýnka má i své webové stránky, kam dává věci, ale ty vlastně teď v Česku, já nevím, jak koncerty v Česku, kde by tě mohli slyšet?
1: Zrovna teďka v pátek teda, což je 31.7., nevím, jestli vyjde ten rozhovor předtím.
0: Ne, vyjde v ten den přímo, povídáme 3 dny předtím.
1: No, tak měl by být slunečný den.
0: No, má být horký den.
1: Právě, má být horký den. A my jsme se s pár kamarády z Ostravy domluvili, že si zahrajeme písničky od kapely Toutou, kterou máme všichni moc rádi. Možná znáte písničky jako Afrika nebo Rosanna. A bude to takový Toto Tribute Night, takže...
0: A kde?
1: Bude to na Černé Louce, areál Pavilon. A v 19 hodin vás tam budeme očekávat.
0: No krásná pozvánka. Ano, my s Kristýnkou ten rozhovor z nejrůznějších důvodů točíme asi 3 dny před tím, než nás posloucháte, takže... Vlastně dnes večer velmi příjemný areál na Černé Louce. Kristýnka a její 2-3 kamarádi, muzikanti s tebou budou hrát?
1: Dohromady 7.
0: No tak to bude orchestrion obrovský. Už jsi zmínila tady se skupení trio Nomády, to byla ta tvoje spolubydlící a tak to vím, že pomaličku končí.
1: Pomalinku končí, protože vlastně ta basketaristka už dostudovala školu, takže teďka sice bude ještě v Americe, bude nejspíš v Miami, ale už se nebudem tak nablízku a holky mají i svoje projekty, které jsou prostě přednější, ale řekli jsme si, že takovou jako vlastně tečku a nějakou vzpomínku za těmi 3 roky bychom chtěli, takže jsme složili, nahráli písničku, která vyjde v následujícím měsíci, doufejme.
0: Na Spotify.
1: Jo, bude úplně všude.
0: A pod názvem Nomády.
1: Nomády, bude se jmenovat Home.
0: A budeš tedy v příštím svém 4. roce svého života v Bostonu hledat k sobě muzikanty, abyste vytvořili nějakou další partu, která bude schopna vystupovat?
1: Já mám spoustu takových jako partiček, kdy si občas zahráme někde, ale to tak nějak... Není to úplně stálá věc a ne, že bych nechtěla nic stálého, ale ono je to poslední rok, všichni se zase rozprchneme, takže vždycky muzikanti to znají, prostě čekáte na nějakou příležitost, nějaký koncert, dáte dohromady muzikanty a jdete hrát.
0: Jasně,
1: takhle nějak to
0: takové
1: chodí,
0: společné jamování, no ale ten čtvrťák bude asi i hodně o tom udělat tu práci nějakou, nebo nemusíš dělat žádnou?
1: Moje práce je absolventský koncert, takže přesně na tuhle příležitost budu schánět muzikanty a vlastně dělat celý repertoár, no na 50 minut mám pocit.
0: No tak Přeju ti ten čtvrtý rok, ať je stejně úspěšný jako ty tři. A moc ráda teda opakuji, že pokud dneska večer nemáte co na práci, milí posluchači, a chtěli byste slyšet mistrovskou hru na bicí nástroje, tak přijďte na Černou louku a s mým dnešním hostem Kristýnou Sibínskou se tam budete moct určitě i vyfotit.
1: Určitě.
0: Tak fajn, tak děkujeme moc za tip, Kristýnko, a za rok se těším.
1: Já se taky moc budu těšit, děkuju.
0: Mějte se hezky, loučí se Iva Piskalová.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Valdemara Matušku střídá ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava partička, která si říkala ve své době Bad Boys Blue. No a za malou chvilku nás na vlnách Českého rozhlasu Ostrava čekají další aktuální zprávy. V nich mimo jiné zamíříme do Frýdku Místku, kde se začne příští rok stavět nový dopravní terminál. Podrobnosti nám přinese do studia s dalšími aktuálními zprávami kolegyně Tereza Hájková. No a já vám přeji i nadále krásný poslech pátečního už vrcholícího dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Horští záchranáři z Jeseníku varují před parným počasím a bouřkami. Do Jablunkova se sjeli folklorní soubory z Česka i ze zahraničí. Bude slunečno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Senioři budou od srpna moct získat zpět státní příspěvky, které museli při předčasném ukončení penzijního spoření vrátit státu. Umožní to novela zákona, která zároveň dovolí ukončit penzijní spoření bez sankce i lidem, kteří nespořili předepsaných 5 let. Změna se týká hlavně důchodců, kterým stát od loňského července přestal vyplácet příspěvek k penzijnímu spoření. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů, protože by při jeho ukončení přišli o část peněz. Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 225 případů stalkingu. To je zhruba o 20% více než za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalováni z nebezpečného pronásledování. Stalking bývá spojený s dalšími trestnými činy, případně v některé vyústí, říká Vladimír Vedra, šéf brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí.
2: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking, to znamená, že se navazuje na předchozí

0: i třeba domácí násilí, dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vydírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
1: Vyrážet na túry co nejdříve ráno, dodržovat pitný režim a sledovat výstrahy před bouřkami by měli turisté v Jeseníkách. Doporučuje jim to tamní horská služba. Pokračuje záchranář Jiří Hejtmánek.
2: Tak samozřejmě opalovici krajem dodržovat pitný režim, nepřehánět to s alkoholem a radši ty výlety plánovat ráno. Co bych ještě dodal, tak se fakt podívat na nějaký předpovědi ČHMU ohledně bouře. A když ty bouřky tam budou nějak hrozit, tak radši ten výlet naplánovat a zkrátit.
1: V Jablunkově dnes začíná mezinárodní folklorní festival Gorolsky Švěnto. Na 79. ročníku vystoupí soubory z Těšínského Slezska, ale také uskupení z Ekvádoru, Chile nebo Bosny a Hercegoviny. Program trvá do neděle. Návštěvníci mohou ochutnat krajové speciality a seznámit se s tradičními řemesly, říká za festival Dorota Bartnická.
3: V areálu Gorolského Švěnta máme takovou řemeslnou zónu, kde si návštěvníci budou moci nejen koupit ty různé ručně vyráběné výrobky, ale vlastně taky sledovat mistry přímo při práci. K vidění budou například ukázky kovařského řemesla, dřevěné výrobky, lidové kroje.
4: Počasí.
1: Odpoledne bude v našem kraji jasno až polojasno, zejména na horách při přechodně zvětšené oblačnosti, výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty do 37 stupňů. V noci čekejte většinou polojasno, zejména v oblasti Jeseníku přechodně přibude oblačnosti a lokálně se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 23 až 19 stupňů. A zítra přes den pak bude polojasno, postupně oblačno. Odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně v Opavě, v ulici Rolnická se srazilo osobní auto s cyklistou a právě teď tam zasahují záchranáři. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po dalších aktuálních zprávách, které vám tentokrát přinesla kolegyně Tereza Hájková, pokračuje vysílání Českého rozhlasu Ostrava polední hudební poštou. Úplně vidím vás všechny, kteří jste teď netrpěliví u telefonních sluchátek vašich aparátů a chtěli byste někomu poslat písničku. No tak pojďme na to. Zdraví vás Vítek Goršanov, pokud obědváte, tak přeji dobrou chuť k obědu a nabídnu telefonní linku sem k nám do hudební pošty 59 611 2266. Dnes přejeme všem Ignácům a Elinkám, které a kteří mají svátek, a také všem vám, kteří máte narozeniny, zaspívá vám Pokáč, přejeme všechno nejlepší a pak už to bude na vás. Krásné horké páteční poledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A první dnešní přání má na srdci pan Emanuel, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju všem posluchačům a samozřejmě i vám. A já jsem si říkal, když jsem se do skvělého rádia Ostrava mnohokrát nemohl dovolat, ale dneska jsem se dovolal, abych dvěma kamarádům písničkou poblahopřál. Pepík Vojtík z Tiché dnes a Jiska Vančurová z Ostravice zítra narozeniny slaví a my kamarádi nejmenší přejeme štěstí a zdraví. Pepíkovi rovné broky v brokovnici s kulturou rovnou nad černou zvěř rovnou. Taky bezpečnou štreku při Jirce stále dokola, ať jí nebolí při beskydských vycházkách s kamarádkama kolena. Abyste s Mírkem, a to myslím doslova, vždy uměli a udrželi pro svou rodinu i přátelé to báječné ostravické teplo domova. Oběma oslavencům ze srdce přeji Klimšovi, Kantorovi, Miškovci, Pustkovi a navzájem Vojtíkovi a Vančurovi.
1: Tak to bylo moc krásné přání, pane Manueli.
2: A ještě bych přidal Helenku z Tiché, na to jsem zapomněl.
1: A ta také slaví.
2: Ta neslaví, ale přeje.
1: Jo, přeje. Dobře, tak já věřím, že na Ostravici nás poslouchají v Tiché. Vy jste říkal, že jste volal, nebo voláte odkud? Z
2: Horních Bludovic.
1: Horní Bludovice také zdravíme. A samozřejmě oba oslavence, kterým bude hrát a zpívat Veselá trojka. Děkuju moc za zavolání.
2: Moc pěkně děkuju.
1: Naschledanou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A do páteční polední hudební pošty se dovolala také paní Lucie z Horní Bečvy. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěla bych popřát k svátku, který měli Marty 20.28., ale dva dny jsem se k vám nedovolala. Tak bych tímto chtěla popřát paní Martě Krumpochové, paní Martě Poláchové z Horní Bečvy od kantoru. Milé Martičky, přejeme vám hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky a to vám všechno přeji Jakešovým z Horní Bečvy. A děkuji za zahraní písničky, na které jsme se domluvili.
1: Ano, bude od Hany a Petra Ulrichových. Písen se jmenuje Modlitba a já vám moc děkuji, Lucie, za zavolání a zdravím Martičky, jak jste je tak hezky krásně v éteru pojmenovala.
2: Ano, děkujeme.
1: Mějte se pěkně, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte páteční polední hudební poštu, hrajeme vám na přání. Paní Marušku, teď zdravím, dobrý den.
2: Já vám přeji pěkný dobrý den vám i všem posluchačům. A v první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi poslali krásné gratulace, jak SMSky, tak po telefonu. Moc všem jako děkuji. A moc bych chtěla poděkovat hlavně na Štětinu, do nás do Kravař, přes Svičce do Klaštera, jako jo. Všem moc děkuji a děkuji jim za to, že mi mají tak rádi a že mi poslali tolik blahopřání.
1: Tak jak jsem pochopil, paní Maruško, tak vy jste měla narozeniny, je to tak?
2: No, mám, pane redaktore, kulaté.
1: Přímo dneska?
2: Velké.
1: Přímo dneska?
2: Přímo dneska, jo.
1: No tak přijměte od nás blahopřání, paní Maruško. A pozor, jsou tady i gratulanti Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a písnička narozeninová. Hezky to oslavte, paní Maruško, a mějte se pěkně.
2: Jo, děkuji pěkně, moc děkuji za vybrání písničky a všechny zdravím a pěkný den přeji.
1: Také vám, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A ve vysílání teď vítám také paní Jarku, která se dovolala do hudební pošty. Dobrý den. Tak slyšíme se, paní Jarko?
3: Ano.
2: Můžete mluvit?
3: Tak prosím vás, já bych chtěla zahrát mojí tetě, paní Věrce Kubkové, která se dožívá 1. srpna 90 let. Přejeme jí hodně štěstí, spokojenosti, rodinné pohody, no a to jí přeje dcera Renata s manželem a s celou rodinou, potom paní Jarka Tomešová, jo, s manželem. To jí přejeme hodně, hodně a hodně zdraví. A tu písničku, to jsme chtěli, prosím vás.
2: Ano, posíláme lodičku mládí paní oslavenkyni k zítřejšímu krásnému jubileu. Děkujeme za zavolání, paní Jarko. Krásný
3: ano,
2: den.
3: Já vám taky děkuji a příjemný den.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mám na telefonu paní Líba. Krásné páteční poledne. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Já mám dneska narozeniny, tak si moji oblíbenou písničku jsem si nechala zahrát. A děkuji všem za právě a za volání. A ještě bych chtěla popsat paní Hance z Místku, ta měla taky prý narozeniny. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Vám děkuji za písničku a nashledanou.
1: Paní Líbo, přijměte od nás blahopřání, všechno nejlepší, hezky to oslavte. Moc vás zdravíme, naslyšenou. A také paní Hanku, která slaví narozeniny, zpívat budou oběma dámám čtyři tenoři.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Paní Emilku, teď vítám v hudební poště. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všichni moc zdravím. A chtěla bych vás poprosit o písničku pro naši sousedku Libušku Vymazalovou, která oslavuje 76 roku. Přejeme jí hodně zdraví, především pohody, lásky a celý životě další. Přejíce je sousedka Patsoková s manželem a babička Helena.
1: Tak to je krásné. Děkujeme za blahopřání. Zdravíme paní Libušku, přejeme vše nejlepší. Zpívat jí bude Karel Gott a vám děkuji za zavolání.
2: A já vám taky děkuji moc.
1: Mějte se pěkně, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A do hudební pošty se dovolala také paní Pavlína. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím všichni v rozhlase. A dnešní písničku od Veselé trojky Čupr kluk bych chtěla poslat svému tatínkovi, panu Jaroslavu Kulánkovi z Rakovce a také svým dětem Lukáškovi a Marketce a sestře, protože jsem nebyla 8 týdnů doma, měnili mi koleno, tak jsem se včera vrátila po 8 týdnech domů. Taky bych jim všem chtěla poděkovat za podporu a za všechno, co pro mě dělají. Děkuji moc, děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme za zavolání, paní Pavlíno, mějte se hezky, naslyšenou. Zdravíme všechny vaše blízké. Veselá trojka jim zahraje a zaspívá.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Renáta Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a bavit se budeme o reklamaci dovolené i o rizicích, které skýtá prokazování totožnosti při rezervacích online. Ale dostaneme se i k dalšímu zajímavému tématu pro zákazníky, a to právu na opravu. Na sešenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Paní Helenu teď vítám ve vysílání. Dobrý den přeji.
3: Já vám taky. Krásné odpoledne všem příznivcům Českého rozhlasu Ostrava. V červenci na hosta přivítala naše milá teta Irma Tymová, rozená Večerková z Karavař svých požehnaných 90 let. Písničku posíláme do nedalekých Štěpánkovic, kde se o tetu vzorně stará její dcera Evička. Kéž si poslechne píseň její sestra 95-letá paní Trauda Gebková z Kravař. Drahým tetičkám do dalších let přejeme zdravíčko a boží požehnání za všechny příbuzné neteř Hela.
2: Paní Heleno, děkujeme za krásné přání. Obě vaše tety zdravíme, vybrala jste písničku, která jim, věřím, udělá radost. Připravené Karmašnice a písnička Oma.
3: Moc vám děkuji za vyslyšení a provedení. Naschledanou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hrajeme vám na přání každý den mezi 12. a 13. hodinou a také odpoledne o víkendu po 17. a od pondělí do pátku po 18. hodině. Tak a teď máme další telefonát, volá nám paní Erika, kterou vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás i posluchače Rádia Ostrava a přeji všem krásný den. V neděli oslaví své narozeniny paní Adélka Vitásková z Bohuslaví. Milá Adélko, v neděli jistě děkuješ Pánu Bohu za ty krásné roky a poprosíš ho, aby ti požehnal na dlouhé roky. Milost Boží, ať tě provází, víra a láska ti neschází. Pana Maria, ať tě chrání, tomu zdraví a Boží požehnání. Z celého srdce přeji kamarádky. Erika Heda s rodinou, Anička Manušová s rodinou, Janička Benková s rodinou a Helenka Rosová s rodinou. Děkuji, pane redaktore, a nashledanou.
1: Děkujeme za zavolání, paní Eriko. My se k přání připojujeme spolu se Záhořany.

0: ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Další hudební přání je před námi. Paní Marie zavolala. Dobrý den.
2: Dobrý den. Mé přání letí do seního centra ve Slavkově. Dodatečně ještě Aničkám. Oni vědí, kdo to volá. Přeji vám k meninám hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Přeji všechny děvčata ze Zlatník. Děkuji vám a zase někdy nashledanou.
1: Děkujeme za zavolání, paní Marie, nashledanou. Tak zdravíme Aničky do Slavkova.

0: Před námi je poslední písnička polední hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Zavolala paní Marie, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Povídejte. Tak já jsem říkal povídejte a vy zatím pískáte. Tak zkuste to tedy, no, znovu můžeme.
1: Můžeme vám mluvit, jo?
0: Ano, my jsme napjatí.
1: Tady je Marie a Marta ze Svinova a přejeme k narozeninám paní Zdence Fridrichové hodně zdraví, zdraví, pohodu a boží požehnání.
0: Tak to je krásné. My jsme vybrali spolu směs italských písní od Karla Gotta a paní oslavenkyně zdravíme a vám přejeme krásný den. Děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou.

Kano Gotnam nádherně ukončil polední hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Vysílání Českého rozhlasu Ostrava bude pokračovat už za malou chvilku dalšími aktuálními zprávami. No a po nich, protože je pátek po 13. hodině, nás čeká pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajt-Hamlovou. Dnešní téma špatné vidění. Tak to vidíte, milí posluchači. Vítek Goršanov se loučí, přeji vám krásné odpoledne někde spíše ve stínku, díky těm vedrům. Mějte se moc hezky a já se brzy opět přihlásím. Den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Frýdek Místek začne příští rok stavět nový dopravní terminál. Hasičům se povedlo dostat pod kontrolu lesní požár ve Větřkovicích na Opavsku. Na festivalu Ladná čeladná se letos nebude platit hotově ani kartou, novinkou jsou čipy. Zítra bude většinou oblačno a odpoledne může zapršet. Naměříme do 35 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Frýdek Místek zná podobu budoucího dopravního terminálu. Město už má projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Nové autobusové stanoviště hned u vlakového nádraží má nahradit současné autobusové nádraží postavené v roce 2007. Podle mluvčí města Jany Musálkové-Jekelové by stavba měla začít v příštím roce.
3: Stávající točno autobusu nahradí nástupiště s moderními informačními LED panely. Zázemí dopravního terminálu bude v bývalých skladech bavlny, které město získalo směnou od Slezan Holding AS, a v místě jsou naplánovány také pokladny a informační centrum.
2: Lesní požár ve Větřkovicích na Opavsku už mají hasiči pod kontrolou. Povedlo se jim zastavit jeho šíření. Na místě ale dál zasahuje 13 hasičských jednotek. Stupeň požárního poplachu klesl ze třetího na druhý stupeň. Hasiči s požárem nepřetržitě bojují od včerejšího odpoledne. Oheň poškodil zhruba 27 hektarů lesa a část přilehlého strniště. Karviná v horkých dnech posílila péči o městskou zeleň. Největší pozornost věnuje mladým stromům. Technické služby je zalévají brzy ráno, aby se voda lépe dostala ke kořenům. Přednostně se starají o výsadby z posledních let, které ještě nemají dostatečně vyvinutý kořetový systém, upřesnila mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
4: Podle potřeby zaměstnanci karvinských technických služeb pravidelně zalévají přibližně 40 až 80 mladých stromů. Při jedné ranní zálivce spotřebují kolem 7 000 litrů vody.

0: celodenním zalévání je to až 28 000 litrů.
1: Festival Hladná čeladna dnes zahajuje 11. ročník, během kterého se představí například Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis anebo skupina Olympic. V sobotu pak vystoupí Jana Kiršner a další interpreti. Součástí programu jsou taky aktivity pro děti. Novinkou letošního ročníku je systém plateb pomocí kreditových čipů na festivalových náramcích místo běžného placení u stánků, uvedla mluvčí festivalu Michaela Vávrová.
2: Kredit, který návštěvníci nevypotřebují, je možné převést si přes aplikaci na bankovní účet, a to do 14 dnů od skončení akce. Navrácení je také možné pomocí online účtenky, kterou je možné vyžádat na dobíjecím místě.
3: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, zejména v Jeseníkách přechodně přibude oblačnosti a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 23 až 19 stupňů. Zítra přes den pak čekejte polojasno, postupně většinou oblačno. Během odpoledne a večera se místy objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 stupňů, na horách do 29 a v Jeseníkách kolem 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Bruntále v ulici Polní se srazila dvě osobní auta, s opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na linku 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítejte u nás, vítejte na vlnách Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
5: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
4: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
5: Tak.
4: A muž říká venku na pláži své manželce: fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví: a kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Trochu jsme se svažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme. Jdeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nika, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelíšová.
2: Toč, pořád to ukazujem v televizi, že se tady pirou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme rudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, téma země, můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolení v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí, no a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těm až brdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
7: že jo?
0: Tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali?
7: No ať, aspoň by jim to, ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky, třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam Ten déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou od Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá? Nebo
0: jako,
1: jenom
0: že chvíli, umřeme?
1: A pak nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu?
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty čtyřicítky a tak.
0: Ano, ne? Přesně tak, čtyřicítky.
1: Počkejte, chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano. Byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. Na tom. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal. No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak. A to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co ano, jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak co
1: ano,
0: to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílejí vzduch?
1: Ano, ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka odborná kožní lékařka bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, je zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, to
0: zhoubný
2: nádor.
0: Jestli
1: to souvisí vedro, s horkem, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že
1: Tohle zní i podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hec. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo dejchá pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě. Ano.
1: Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličené krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří právě, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý
0: den.
1: Ano. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také ale... umíte odpovědět
1: ne,
6: na tu diagnozu.
1: Hele, právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
3: lidé. Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci.
3: Ano.
4: Tíkem. A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím ano. se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tředění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru...
3: No, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano,
4: myslíte?
3: Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat. I to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se jí úplně orosí hlava a potí se příliš. Pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu?
1: Tady? Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxygenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jinak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský dopravní podnik bude mít 70 nových elektrobusů. Ředitelem českých center bude Ivan Jukl, uvedl Petr Macinka z Motoristů. Bohumín nechá ošetřit část nejstarší Lipové aleje. Zítra bude většinou oblačno, postupně místy s přeháňkami a naměříme do 35 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Dopravní podnik Ostrava nakoupí 70 elektrobusů od polské společnosti Solaris. Klimatizované vozy se systémem nočního nabíjení z více než poloviny pokryjou evropské dotace. Uvedla to mluvčí podniku Tereza Šnoblová.
2: Po dodání vozidel a dokončení infrastruktury DPO výrazně navýší podíl bezemisních vozidel ve své autobusové flotile z dnešních 10% na 35%. Vozový park DPO pak bude tvořen 100% bezemisními a nízkoemisními autobusy.
0: Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku hrozí větší riziko nehod. Nejčastěji za ně můžou nepozornost, únava anebo zdravotní kondice. Pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
3: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak záspě nemohou klimatizovat.
0: Na cestě by sebou měli řidiči mít i nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Neřold varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata. Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes Macinka rušení poboček odmítl. Bohumín nechá odborně ošetřit 9 lip z nejstaršího stromořadí v ulici Jana Palacha, ale i poskytuje stín a pomáhá tlumit hluk z dopravy. Radnice chce pravidelnou péčí prodloužit život těchto stromů, které patří k výrazným prvkům zeleně ve městě, říká mluvčí radnice Jana Končítková.

0: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, zejména v Jeseníkách přechodně přibude oblačnosti a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 23 a 19 stupni. Zítra přes den pak čekejte polojasno, postupně většinou oblačno. Během odpoledne a večera se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách do 29, v Jeseníkách kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 na 43. a půltém kilometru u Zelinkovic ve směru na Český Těšín blokuje levý jízdní pruh nehoda. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemné odpoledne, máme poslední červencové, posloucháte Český rozhlas Ostrava, od mikrofonu vás 4 minuty po 14. hodině, už zdraví za všechny je také Iveta Dadamová a vítám vás u toho našeho dnešního odpoledního vysílání, kam se společně vydáme a čemu se budeme věnovat. Můžu slíbit, že zjistíme, jak to aktuálně vypadá v Jablunkově, kde dnes začíná 79. ročník festivalu Gorolsky Šiento. V druhé polovině hodiny, přibližně ve 14:45, si řekneme mnohem více. Spolek Fiducia, ten zas pro změnu odhalí pomník obětem komunistické persekuce, kde konkrétně a kdy, to se dovíte už za chvíli. A v polovině hodiny, teď jsme u toho času, v Holčovicích Africké muzeum Safari mají, jak to tam vypadá, v jedné konkrétní místnosti a proč je založená v loveckém duchu. I to se od nás dovíte. Ilona Čáková, Václav Neckář nebo Emil Lennox, více muziky pro vás máme určitě také, to byla jen namátkou nabídka některých písniček nebo některých interpretů, kteří rozhodně budou v této hodině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tak příjemný poslech a pokud možno příjemné odpoledne i přes ty vysoké tropické teploty.

0: Zítra uplyne přesně 75 let od popravy 4 mužů odsouzených ve vykonstruovaném politickém procesu v Ostravě. Spolek Fiducia proto na Slezsko-Ostravském hřbitově odhalí pomník obětem komunistického režimu. Teď už ale v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava můžu alespoň telefonicky přivítat zakladatelku spolku Fiducia Ilonu Rozehnalovou. Ilono, zdravím vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Můžete prosím připomenout, proč je důležité na tyto události nezapomínat?
1: Neví úplně každý, že ten ostravský monster proces byl návazný na monster proces s Miladou Horákovou, kterou většina lidí zná, a byli v něm popraveni 4 lidé bezdůvodně. Oni bohužel do dneška nemají svůj hrob, mají jenom symbolické hroby někteří v Praze a do dneška se nevědělo, že jsou pohřbeni na Slezsko-Ostravském hřbitově, že byli tenkrát položeni do hromadného hrobu a těm rodinám nebylo řečeno, kde jsou uloženi. Takže oni se teprve teď po 75 letech dozvěděli, kde ti jejich pozůstalí nebo ty jejich rodiny leží.
0: Je to opravdu velmi dlouhá doba, tak jak se po těch 75 letech vůbec podařilo dohledat místo uložení těch ostatků?
1: To se podařilo badateli Stanislavu Grimovi, který dlouhodobě se zabývá historií československého četnictva a osudem Ladislava C., což byl jeden z těch popravených. A mu se podařilo zjistit, že na Slezsko-Ostravském hřbitově jsou někde zapsané ty urny a od roku 2024 usiloval o to, aby tam vznikl nějaký pomník. My jsme se spolu seznámili v letošním roce a nakonec se nám teda podařilo společně to dotáhnout do toho, že bude ten pomník zítra odhalen.
0: Koho se ten pomník týká a komu je věnován? Připomeňte také, prosím.
1: Pomník je především věnován Ladislavu C., Miloši Morávkovi, Josefu Polomskému a Miroslavu Sýkorovi, což byli 4 právě popravení v tom monster procesu, ale samozřejmě je věnován i všem obětem komunistického režimu.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava zakladatelka spolku Fiducia Ilona Rozehnalová. Ilono, díky za všechny informace a přeji dobré odpoledne.
1: Vám taky dobré odpoledne a stavte se tam podívat.
0: Díky moc za pozvání. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Vy taky naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Škvor v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava a Síla starých vín. My teď už ale míříme na Bruntálsko. Císař Pán jako lovec to nabízí návštěvníkům Afrického muzea Safari v Holčovicích Jelení, jedna z expozic. Zakladatel muzea a také cestovatel Jiří Čížek tak vzdal hold císaři Franci Josefovi, který se lovu i lesu velmi rád věnoval.
1: Tady, kde se nacházíme, je to víceméně místnost Franci Josefa, kde se můžou tady návštěvníci setkat jednak s portrétem Franci Josefa, ale i s artefakty, které tu dobu nám připomínají. Od kalamáře, kde Franci Josef psal dekrety, a nejvíce, proč si ho vážíme, víceméně v naší branži je, že byl nejvyšší lovčí Rakousko-Uherska, to znamená v hierarchii myslivců, byl na nejvyšším místě a plně dodržoval myslivecké zvyky a tradice a chtěl to i po svých poddaných a dá se říct, i dodnes ještě přetrvávají částečně tradice myslivosti, i když dnešní doba už je trošičku jiná, ale opravdu ještě stojí za to, proto jsme tady seřadili několik věcí, které nám toho Franci Josefa připomínají.
2: No pane Čížku, kdybychom se dostali s císařem na lov do lesa, tak on by měl nějaké přednostní právo, nebo by to bylo podle toho, jak je kdo situovaný, kdo má toho jelena nejlépe na mužce, jak by to chodilo?
1: No tak samozřejmě, tak jak je to dneska, tak samozřejmě ten Franc Josef neměl kolem sebe moc těch lidí úplných podaní, byli spíš, kteří naháněli zvěř, ale byli to spíš různí radní, byli to náměstci, nebo v té době jeho šlechta, která se starala o chod státu, protože politika se i v době Rakousko-Uherska dělala právě přes tu myslivost. Tam se podepisovaly důležité smlouvy, které potom měly pro Rakousko-Uhersko význam na další chod státu.
2: Ano.
1: A Franz Josef v té chvíli, když byl na lovu, tak úplně zapomínal na nějaké ty vladařské povinnosti a víceméně stal se rovnocenným myslivcem mezi svými myslivci a proto si ho také ostatní šlechta cenila.
2: Tak to je svět sám pro sebe, to prostředí lovců. No a z těch artefaktů, které my tady, kromě těch obrazových exponátů, z artefaktů, které vy jste tu sezbíral, které do té doby toho Rakouska-Uherska mocnářství patří, co můžeme návštěvníkovi přiblížit, různé korbely zdobné.
1: No je tady plno korbelů, je tady hodně těch mysliveckých.
2: Bodné zbraně.
1: Bodné zbraně, které byly běžné. Každý myslivec měl svoji bodnou zbraň podle zase postavení. Že? Jsou tady různé odlitky zvířat, které v té době byly velice vystavovány, protože v té době ještě bylo plno lidí věřících, takže i víceméně ty různé kříže byly jako součástí tady téhle výzdoby, tak jako jsou meče, obrazy, parohy.
2: No když si jenom představím jednu část tady z toho pokoje, jednu stěnu, tak to je spousta úsilí, kde se člověk dopídí k takovým věcem.
1: Je to čas hlavně, že člověk to nezažene za týden. Mám plno kamarádů, kteří tyhle věci pro mě zháněli, aby to bylo právě k tomu Franci Josefovi, aby jsme mu mohli dát taky v jedné místnosti takovou čest jeho památce a jsou tady i vzácné hodiny, které pochází z jeho doby. Zuby jsou z hrocha, je to taková zajímavost a ty jsou právě taky z Afriky.
2: My jsme v Africkém muzeu Franci Josef, myslíte, dostal se do Afriky na lov? Máte nějaké
1: to takové víte,
2: poznatky?
1: Že ani nevím, že by vysloveně on byl hodně zamilovaný právě do Alp, kde lovil jeleny, kamzíky, ostatní, ale vysloveně jsem se s tím nikde nesetkal, že by, když bych se teda divil, že by on tam nezajel někdy, ale opravdu nečetl jsem žádnou nějakou povídku, kde by vysloveně Franz Josef se tu Afrikou zabýval, jenom, že vyznamenal toho našeho Emila Holuba. Ale vidíte,
2: možná je to dobrá, otevřená otázka.
1: Je to otevřená otázka, opravdu se tím budu teďka zabývat, abych to zjistil, protože mě to teďka trošičku zaujalo.
2: Tak až něco probádáte, tak určitě s tím návštěvníky seznámíte potom.
1: Určitě, určitě. Všechno se dá zjistit, najít a možná, že bych se i divil, že by ten Franz Josef nenavštívil, i když on byl takový trošičku zpátečnický, že on neměl rád ani v minulosti nějaké novoty, Takže v jeho případě velké cestování on neměl v lásce.
2: Je pravda, že se člověk spíš představí v těch Alpách, v té domácké přírodě.
1: A tak dále, a i obrázku, kde je vyfocen prostě buď na koni, jo, nebo s flintou, ale v Alpách.
2: Přijďte prozkoumat a třeba se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Z Holčovic jelení Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Hezké prázdninové odpoledne, máme tady konec července, jsme v polovině prázdnin a letošní léto, to se projevuje opět v plné síle. Tropické teploty ty většinou nabádají například k pobytu u vody. Ovšem, jak je to s kvalitou vody v přírodních nádržích? Kde se můžeme koupat bez obav a odkud si můžeme případně přinést svědivou vyrážku? Odpovědi na tyto otázky najdete teď už kdykoliv na našem rozhlasovém webu. Ostrava-rozhlas.cz. To v případě, že jste neslyšeli úterní poradnu Českého rozhlasu Ostrava, protože hostem byl Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální z krajské hygienické stanice v Ostravě. Tak kdykoliv koukněte na náš rozhlasový web a rozhovor s naším hostem Janem Krestou je tam k dispozici.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava mám už teď pro vás pozvání na jednu tradiční, tentokrát třídenní akci. O co jde? V Jablunkově už za pár minut totiž začne 79. ročník festivalu Gorolsky Švěnto. Třídenní program propojí místní tradice s folklorem z různých koutů světa a nabídne i vystoupení souborů, koncerty, řemeslné dílny, doprovodné akce i tradiční nedělní průvod. A součástí toho pátečního programu bude také z Brusu nová soutěž. Na místě je i náš redaktor Českého rozhlasu Ostrava Filip Tománek, kterého zdravím. Filipe, dobré odpoledne, tak o jakou soutěž vlastně jde?
1: Dobrý den všem posluchačům. Jedná se o taneční soutěž Król Łowiązioka a více nám již k tomu řekne tisková mluvčí festivalu, která je tady se mnou, Dorota Bartnicko. Dorota Bartnická, Doroto, oč se jedná?
2: Dobrý den, ano, už za chviličku, vlastně za pár hodin se v městském lese uskuteční úplně první ročník soutěže Królově Łowiązioka, kde se vlastně 8 tanečních párů utká v soutěži. Budeme mít tady speciální porotu a vybereme ty nejlepší.
1: Já vám zadám i pár takových technických dotazů, jak se sem lidé mohou dostat.
2: Na Gorolsky Švěnto se lidé můžou dostat samozřejmě autem, můžete parkovat tady kolem areálu festivalu, dostanete se tady taky vlakem nebo autobusovým spojením.
1: Pokud jde o vstupenky, váš program se koná nejen v městském lese, ale i v centru Jablunkova. Potřebujeme vstupenku i na tyto právě doprovodné akce.
2: Na doprovodné akce vstupenky nepotřebujete, vstupenky vlastně bude jenom při vstupu do areálu městského lesa.
1: Než se o půl připojí trubáši, tak vy už začínáte program právě v centru Jablunkova. Co je první bod?
2: Tak začneme úplně, vlastně už jsme za 15 minut začneme etnografickým seminářem, který tento rok bude na téma Jana Sadového. To je fotograf velmi známý ve světě, který je úzce spjatý s naším regionem, se tady narodil, pochází z Piosku a přijedou jeho dcery z Londýnu, které nám povypráví něco o svém otci.
1: Nabízí se i otázka, čím bude letošní už 79. ročník festivalu výjimečný.
2: Tak jak už jsem řekla, máme tady úplně poprvé soutěž Królově Łowiązioka, ale krom toho bych taky vyzdvihla tancování pod Jurovicami, což je vlastně, kde vlastně lektoři, taneční lektoři, budou učit základní taneční prvky z různých folklorních regionů Polska, Česka, Slovenska, takže kdo by si chtěl zatančit, něco se naučit, je to taky novinka.
1: Jak jste sami slyšeli, nejen páteční program je vskutku bohatý, tudíž všem doporučujeme dorazit zde do Jablunkova, do městského lesa. A přímo z místa dění se již hlásí Filip Tománek, Český rozhlas.
0: Filipe, díky moc za všechny informace. V kolik se začíná? V kolik hodin?
2: Začínáme ve 3, dneska v pátek ve 3 a vlastně v sobotu hlavní program taky začíná ve 3 hodiny odpoledne a v neděli začínáme ve 12 průvodem centra městem.
0: Tak to už jsou úplně všechny informace, které se týkají letošního ročníku festivalu Gorolsky Švěnto. Díky moc za pozvání, přeji, ať se to všechno vydaří, ať všichni návštěvníci jsou také spokojeni. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se nám přímo z místa dění přihlásil redaktor Filip Tománek. Filipe, díky a loučím se. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Ostravský domov Mikasa propouští své klienty. Proč, řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je pro vás bude mít Tereza Hájková, která celé dnešní odpoledne zprávy připravuje.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský domov Mikasa propouští své klienty. Tvrdí, že mu chybí peníze na provoz do konce roku. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Ostrava má za sebou první zásah proti invazivním rostlinám. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 35 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji, který se stará o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
2: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
3: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
4: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
3: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
5: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
3: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě nějaké krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství anebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami, a to přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
6: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
0: Ministerstvo vnitra pak určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Od tohoto rozhodnutí mají společnosti 10 měsíců na to opatření zavést. Ostrava pokračuje v boji s invazivními rostlinami. První část zásahu už má magistrát za sebou. Na místě zasahovaly týmy, které se zaměřily na oblast ulice Trnkovecká ve Slezské Ostravě. Roste tam především bolševník velkolepý a křídlatka japonská, které vytlačují původní druhy rostlin.

0: Likvidace je rozdělená do několika kroků, vysvětluje náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
1: Šlo k chemickému postřiku, k vytěžení těch kořenů a rekultivaci toho území. Teďka se čeká, až vyklíčí opět, protože má velkou schopnost regenerace, dojde zase k chemickému postřiku a zase k fyzickému odstranění a potom by mělo dojít do čištění a vysazení těch původních rostlin, které v tom místě byly.
2: Počasí.
0: Zítra bude v našem kraji polojasno, postupně většinou oblačno. Během odpoledne a večera se místy objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 je po nehodě na 43. kilometru stále neprůjezdný levý pruh ve směru na Frýdek Místek. Tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Přeji vám krásné páteční odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli bezpečný průvodce džunglí zločinu. A čím se budeme zabývat tentokrát? Může se stát, že vám přijde zpráva, že jste někde udělali dopravní přestupek a musíte to urychleně zaplatit, ale pozor, může to být také podvod. Podrobnosti už za malou chvíli. Vydáme se také na zámek v Kunině, proč se tento zámek na několik dnů promění v hudební akademii. To samozřejmě pro vás zjišťujeme, protože přímo na místě máme regionálního stopaře Českého rozhlasu Ostrava, redaktorku Petru Pivkovou. Spojíme se v polovině hodiny, no a v té druhé přidáme, v druhé polovině hodiny přidáme recept na něco dobrého. Tentokrát v rámci pochoutkového roku si s námi můžete připravit záhorácký závitek z vepřového, plněný šunkou i kysaným zelím. Bude toho samozřejmě více i z muziky. Iveta Bartošová a Jiří Korn, přidáme tedy písničky, které nestárnou. Slíbit můžu i kapelu Kabát, je toho určitě víc. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Přeji.

0: S redaktorem Českého rozhlasu Ostrava s Arturem Kubicou se teď už vypravíme za specialistou na kybernetickou kriminalitu Pavlem Vítkem a budeme se zabývat případy falešného vymáhání zaplacení dopravního přestupku. To proto, že právě teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začíná pořad Bezpečný průvodce džunglí zločinu.
1: Naším pátečním hostem je policejní specialista na kybernetickou kriminalitu Pavel Vítek a seznámí nás s podvodem, kdy vám do mobilního telefonu přijde výzva k zaplacení pokuty za dopravní přestupek.
2: Tak ono je vlastně jedno, jakým způsobem člověk tu zprávu dostane, jestli to přijde SMS-kou, WhatsAppem, Messengerem. Má to ve vás vzbudit pocit, že jste udělal přestupek a že je třeba zaplatit pokutu.
3: V jakých výškách se ty pokuty pohybují?
2: Ono v té samotné zprávě není výše pokuty. O to víc nutí toho člověka kliknout na ten odkaz. A v dalším kroku je zpravidla nějak identifikace toho rádoby přestupce, takže máte tam zadat registrační značku auta, své jméno a příjmení. Pak je proveden nějaký automatický dotaz do jejich databáze. Výsledkem je, že vás naměřili nějakou malou rychlostí a pokuta v řádech 100 korun, 600, 700 korun.
3: A nějaké konto, kam to mám poslat?
2: To je zase v dalším kroku, protože vy tou jakoby ilustrací zjistíte, že asi vás skutečně někde naměřili. Je tam další odkaz, na ten kliknete a pak už to je o té šikovnosti těch podvodníků, jestli z vás budou mámit číslo platební karty nebo přihlášení do internetového bankovnictví, těch způsobů je potom více. Pokud by se dostali touto cestou na bankovní účet, tak ho můžou vybílit celý.
3: Jak já poznám, že to je podvod? Ono se to tváří jako policie. Jak poznám, že to není policie?
2: Je na to úplně jednoduchý způsob. Nezadávejte tam svoji registrační značku, vymyslete si údaje té značky i toho držitele auta a pokud i na ty vymyšlené údaje vám vyjede, že byl spáchan přestupek a je třeba zaplatit peníze, tak máte jistotu, že to je podvod.
3: Takže mám to ohlásit policii, že mi něco takového přišlo, anebo se o to vůbec nemám zajímat, ale můžu mít strach, že třeba potom přijde nějaká pokuta, že jsem něco nezaplatil.
2: Určitě ohlásit policii už jenom z toho důvodu, že pokud to chodí nějakou vlnou SMSek, kdy v jednu chvíli jsou odeslány stovky SMS zpráv s jedním odkazem, tak pokud dojde k zablokování toho odkazu, aby se už nezobrazila stránka, kde je třeba zadat registrační značku, tak se tím uchrání spousta lidí.
3: Takových podvodů máme více.
2: I přes neustálou medializaci a opakování, ať na internetu nebo v rádiu, v televizi, pořád tam máme stejné druhy, asi nějakých 5 hlavních způsobů provedení, kde lítají největší škody. Můžu zmínit opět známého falešného bankéře, u spoustu lidí už to vyvolává úsměvy, jak je možné, že ti lidi na to skočí. Děje se to pořád.
3: Co doporučíte?
2: Celé roky říkám používat selský rozum. Určitě nevěřit nikomu, koho mám jenom na telefonu. A může to být u falešného bankéře nebo u nějakých investic. Na internetu vidím reklamu, já budu investovat prostřednictvím člověka, kterého jsem nikdy neviděl. Mluví se mnou pouze telefonem, nemá dokonce ani čistou češtinu například a stejně ti lidi jsou schopni investovat. Takže tady by měl zapracovat selský rozum. Pokud chcete investovat, používejte vyzkoušené způsoby, banky, ale ne tyhle ty společnosti.
3: Podvodníci si přijdou na hodně peněz? Jsou velké škody?
2: Škody jsou velké. Je to vždycky o tom, kolik dostupných prostředků má ten člověk, ta oběť. Nemusí to být jenom jeho účty, můžou to být účty, bývají to třeba i společenství vlastníků jednotek. Prostě kam má přístup, tak o to můžou přijít. V letošním roce největší škody 2x5 milionů.
3: My se na WhatsAppu nebo v nějaké SMSce objeví falešný policista, falešný bankéř. Jak policie pracuje, jak pracuje banka? Jak oni mi sdělí, že se něco děje na mém účtu, abych věděl, že to není podvod?
2: Banka vám vždycky řekne maximálně, že zaznamenali nějaké transakce nestandardní, že vám blokují účet a máte přijít do banky. Už to s vámi dál na tom telefonu neřeší. U těch falešných bankéřů a policistů to je naopak. Tam to chtějí vyřešit po telefonu, vyhrožují těm lidem, že musí spolupracovat, jinak se budou dopouštět i nějakého protiprávního jednání. Ten tlak na strach lidí tam je veliký. Tady doporučím být rázný, ukončit hovor a pokud máme nějaké pochybnosti, tak si zajdu do banky a ověřím si, jestli je něco špatně nebo ne.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a míříme na Novojičínsko. Na zámku v Kunině se na několik dnů totiž vrací hudba, která zněla evropskými sídly před stovkami let. Začíná tam už 13. ročník letního kurzu interpretace staré hudby. A tak se tam sjeli profesionální hudebníci, studenti i zkušení amatéři z různých zemí, aby se společně ponořili do tajů renesanční a především barokní hudby. Výuka ta probíhá přímo v historii historických zámeckých komnatách a součástí kurzu jsou i veřejné koncerty. A tak na zámku v Kunině je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak jak to tam krátce po zahájení vypadá a co všechno mohou návštěvníci během kurzu zažít?
2: Krásné odpoledne. No tak ono, ten zážitek nebude jenom pro ty, kteří se rozhodli se přihlásit na kurz a naučit se tady něco z těch tajů této krásné hudby, ale myslím si, že i pro ty, kteří by se rozhodli sem na zámek v Kunině přijet na klasickou prohlídku, protože, jak už bylo řečeno, tak ten kurz probíhá zde na zámku v různých místnostech, sálech a komnatách. Takže ti z návštěvníků zámku, kteří teď procházejí, tak mohou na ty studenty natrefit a mohou si i poslechnout, jak to tady vlastně mohlo někdy znít a jaké to je, když ta barokní hudba je právě na tom správném místě. No a celý ten kurz má tady na starosti, tedy jeden z organizátorů je pan Jan Čižmár. Dobrý den. Řeknete mi, co se tady teda děje v následujících dnech nebo se bude.
3: Dobrý den, velice zdravím. Tady na krásném barokním zámku v Kunině, v těch úžasných komnatách, se setkávají studenti, dá se říct, z celého světa, s lektory, profesionálními pedagogy a interprety staré hudby, také vlastně z celého světa, a mají lekce, obohacují se, učí se, zdokonalují se ve svých interpretačních schopnostech právě v tomto specifickém žánru staré hudby. A kromě těch solových individuálních lekcí také probíhají lekce komorní hudby, ale také workshopy, například improvizace nebo vokální workshop nebo workshop i hry na kastaněty například.
2: My jsme se bavili o tom před chvilkou, že vy tady máte opravdu ty účastníky z celého světa. Odkud nejdál k vám tady přiletěli, když už teda napovídám, účastníci kurzu?
3: Ono to každý rok bývá trošičku jinak. Míváme tady pravidelně hosty z Jižní Ameriky, z Chile, jezdívají i lidé z Austrálie, z Kanady. Letos máme lidi z Ameriky a z Číny a samozřejmě z evropských zemí, kromě sousedů našich, tak také je tady Švýcarsko, Francie, Itálie, Anglie.
2: Když už teda navnadíme ty naše posluchače, že by mohli vidět, i jak co všechno jste se tady natrénovali, naučili se, tak já vím, že budou i veřejné koncerty zde na zámku. Řeknete nám, kdy bychom je mohli vidět?
3: Srdečně vás zveme na koncerty zde na zámku ve druhém patře v koncertním sále, a to v neděli 2. srpna v 19 hodin a také v pátek 7. srpna také v 19 hodin.
2: Já vím, že vy tady lektorujete, ale je něco, co jste se třeba i vy naučil tady na těch kurzech, nebo co vás překvapilo?
3: No, mě vždy překvapuje jednak nadšení všech studentů, vlastně s jakým do toho jdou, ať už jsou to začínající nebo studenti nebo amatéři, anebo naopak profesionálové, kteří prostě vždy chtějí se dál posouvat a zároveň jsou inspirovaní tím prostorem. To znamená, není to stejné, jako když bychom se někdy potkali ve škole. Jo? Tady to setkání v těch inspirativních prostorách zámku, kde ta hudba patří, kde vlastně vznikla, kde byla provozována, tak je to prostě další dimenze, kterou tady díky tomu máme, a je to vlastně díky panu Kastelánovi, který nám umožňuje a důvěřuje nám a pouští nás sem. A zase my naopak vracíme to zámku tím, že návštěvníci můžou se také zaposlouchat do těch tónů starých nástrojů.
2: Tak já přeju, ať vše probíhá hladce, ať jsou všichni spokojeni a ať si to tady užijete. Děkuji moc.
3: Děkujeme, krásný den.
2: Tak jak jste slyšeli, pokud byste chtěli i vidět, jak takový kurz může probíhat, tak se zastavte v následujících dnech do Kunína, ten na zámek, a určitě budete obohaceni o další nádherný hudební vjem.
1: Díky moc za všechny informace, které se týkaly už 13. ročníku letního kurzu interpretace staré hudby, a to na zámku v Kunině. Přímo na místě s námi byla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, děkuji ještě jednou a přeji krásné odpoledne všem.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a už víte, že také v sobotu a v neděli po 13. hodině můžete i v našem vysílání slyšet zajímavé rozhovory s majiteli vybraných zámků. A to znamená, že i zítra se vydáme na jeden z nich. Vydáme se do Světlé nad Sázavou a v neděli pak na zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zámecké léto, to je tady pro vás, ale také každý všední den, a to právě v tomto čase. No tak jaký je ten dnešní cíl? To už nám řekne průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj vzplál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černín z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 51 minut čas ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava je na to, abych přidala jeden recept. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem a tak u příležitosti tohoto jubila společně vždy hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci jednotlivých let zabojují tedy o cenu desetiletí. No a tak si jejich recepty stále připomínáme každý týden, ale pozor, už všech 36 receptů připravuje porota společně s našimi profesionálními kolegy. V neděli připraví záhoracký závitek z vepřového, plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí, což je druhý recept, nejlepší recept roku 2023, druhý nejlepší recept. A připravovat ho bude Jaroslav Sapík. Ten si už prý od rána chystal suroviny. Patrik Rozehnal se ho, tak ptal, jestli ho ještě vůbec někdo kontroluje.
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krajím tak rychle teď. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže...
3: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
1: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
3: Čeká nás svítečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
4: Když to je tak dobrý, Jardo.
1: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to a zabrzdí.
4: Tak jo.
0: Jak velké jsou ale rozdíly v obou receptech, to zjistíte už v neděli, třeba také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Jaroslava Sapíka ten najdete třeba už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní záhoracký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude společně s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit. A vy už víte, že bude soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Děti se do lavic vyhořelé základní školy v Českém Těšíně zatím nevrátí. Proč, řekneme za chvíli, podrobnosti v 16 hodin, tedy za 3 minuty. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava si ale po 16. hodině můžete poslechnout humoriádu a pozvání do té dnešní páteční přijala Marie Tomsová. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Český Těšín chce znovu otevřít vyhořelou základní školu Kontešinec v příštím roce. Provozování domova pro seniory bez registrace možná bude trestným činem. Do Jablunkova se sjeli folklorní soubory z Česka i ze zahraničí. Zítra bude v regionu většinou oblačno, k večeru místy zaprší, teploty do 35 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Děti se do lavic vyhořelé základní školy v Českém Těšíně letos v září ještě nevrátí. Opravená škola se jim otevře až za rok. Po dvou letech od ničivého požáru se sanační práce přesunuly do vnitřní části budovy. Vznikne i nový výtah pro bezbariérový přístup, což změní vnitřní prostory, říká nezávislý starosta Karel Kula.
2: Školu tady musíme rekonstruovat podle nových norem, to znamená, že musí být zajištěna i bezbariérovost, musí tady být výtah, takže se ty prostory zmenšily, takže jsme se rozhodli, že na ulici Pražské zůstane první stupeň základní školy a tady na Kontešinci bude druhý stupeň základní školy.
0: Provozování domova pro seniory bez platné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Podle rezortu jde o vážnou problematiku, která ohrožuje bezpečí i zdraví klientů těchto zařízení. Momentálně je jejich provozování přestupkem a hrozí za něj pokuta až 2 miliony korun. Pokračuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková.
3: V posledních letech byly přijaty legislativní změny, například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady.
0: V Jablunkově dnes začíná mezinárodní folklorní festival Gorolsky Švěnto. Na 79. ročníku vystoupí soubory z Těšínského Slezska, ale také uskupení z Ekvádoru, Chile nebo Bosny a Hercegoviny. Program trvá až do neděle. Návštěvníci mohou ochutnat krajové speciality a seznámit se s tradičními řemesly, říká za organizátory festivalu Dorota Bartnická.
4: V areálu Gorolského Švěnta máme takovou řemeslnou zónu, kde si návštěvníci budou moci nejen koupit ty různé ručně vyráběné výrobky, ale vlastně taky sledovat mistry přímo při práci. K vidění budou například ukázky kovařského řemesla, dřevěné výrobky, lidové kroje. Sport.
0: Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Denia podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Španěl Denia bude prvním zahraničním trenérem u českého národního týmu v historii.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, zejména v Jeseníkách. Přechodně přibude oblačnosti a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 23 až 19 stupňů. Zítra přes den pak čekejte polojasno, postupně většinou oblačno. Během odpoledne a večera místy přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách jen kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně je uzavřená ulice Lípová. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Tak s tím počítejte.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
2: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
1: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava parádní.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodoch i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: Já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No, pokud musím není po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale
0: vy,
1: Marie. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale
1: věřím
0: tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst. Hmm.
0: Ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku po té, co si poslechneme. Jak to vypadá na Starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička.
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Barun.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínky.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zeml bábu.
3: Mě víc chutná zeml dědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zeml bába je z housek a zeml dědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchat, je to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Ahoj, děti.
6: Ahoj, děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr, chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako
1: ano, je to velmi složité,
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní posádka Humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František Kinský,
4: kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní, děkuji. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A vybírám Pavle Bčko.
3: Mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky. Naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď Cmíla z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, jaké to spojení, jak ta Majka říkala o tom Mládkovi, tak Geza Gerendáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mekyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Svět je malej. Takže bylo jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanej. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: město. Od Řípu až na Hanou
4: Ivanovice na Hané.
7: Ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko. Ačko, určitě.
3: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Látka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko. Magdalena. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maránských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to času v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsem mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
13: No to celá maminka.
12: Barunko,
13: celá
12: maminka. To tady necháme se. Babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče? Kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co? Už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském Pomezí, tam mi nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá pod okny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
13: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: No, krtka nedostihla.
13: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela, tak já jsem baba Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
11: Spíš tatínek.
13: Ježiš, ne.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice Nahané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Dobře. Lenzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde.
4: Vykuj oči.
3: Pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat?
4: Jak to?
3: Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši.
4: No.
3: Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být.
3: No, postaví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kde jsi
3: včera celou noc pinzetou na pasece.
4: Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marie Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád, pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatovláska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou, ale to
4: no,
3: možná...
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ano. Ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou Sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím vás, jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Hergot. To tady máte, ale nobra. No tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko bychom si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Vyšplouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlo asi dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si jim pomáhal...
2: No, povídejte něco veselýho, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselýho, ne?
2: No, ne, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prý je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prý je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás, hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit o hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla korob tvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
11: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Jejich příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostravský dopravní podnik bude mít 70 nových elektrobusů. Policie se chystá na rizikový zápas domácího Baníku Ostrava proti pražské Slavii. Karviná zalévá desítky mladých stromů. V parních dnech spotřebují až 28 000 litrů vody. Zítra bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami a naměříme do 35 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Dopravní podnik Ostrava nakoupí 70 elektrobusů od polské společnosti Solaris. Klimatizované vozy se systémem nočního nabíjení výjdou na téměř 900 milionů korun. Více než polovinu nákladů pokryjí evropské dotace, uvedla mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.
3: Po dodání vozidel a dokončení infrastruktury DPO výrazně navýší podíl bezemisních vozidel ve své autobusové flotile z dnešních 10% na 35%. Vozový park DPO pak bude tvořen 100% bezemisními a nízkoemisními autobusy.
2: Policie se připravuje na zítřejší rizikový fotbalový zápas. Baník Ostrava se na městském stadionu ve Vítkovicích utká od 17 hodin s pražskou Slavií. Kvůli dopravním komplikacím v krajské metropoli návštěvníkům policie doporučuje, aby se na stadion dostavili s předstihem. Úřadující mistr Slavia od květnového incidentu nemůže mít v hledišti fanoušky. Od zákazu to tak bude její první zápas s podporou příznivců. Kapacita sektoru pro hosty je přes 850 míst. Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 225 případů stalkingu. To je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalováni z nebezpečného pronásledování. Stalking bývá spojený s dalšími trestnými činy, případně v některé vyústí, říká Vladimír Vedra, šéf brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí.
4: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking, to znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí, když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vytírání, vyhrožování může být součástí stalkingu, tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
2: Karviná v horkých dnech posílila péči o městskou zeleň. Největší pozornost věnuje mladým stromům. Technické služby je zalévají brzy ráno, aby se voda lépe dostala ke kořenům. Přednostně se starají o výsadby z posledních let, které ještě nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém, upřesnila mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
5: Podle potřeby zaměstnanci karvinských technických služeb pravidelně zalévají přibližně 40 až 80 mladých stromů. Při jedné ranní zálivce spotřebují kolem 7 000 litrů vody, při celodenním zalévání je to až 28 000 litrů.
0: Počasí.
2: V noci bude v našem regionu většinou polojasno, zejména v Jeseníkách, přechodně přibude oblačnosti a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty okolo 20 stupňů Celsia. Zítra přes den pak čekejte polojasno, postupně většinou oblačno. Během odpoledne a večera se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 324. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané auto, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: A jaký byl ten poslední červencový den v Moravskoslezském kraji? Shrneme už za malou chvíli. Zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího každý všední den

0: 17. a 18. hodinou a vždy přidám alespoň dvě témata. Ostravská městská odpadová společnost chystá změnu. Jakou? Řekneme za chvíli. A začíná Ladná čeladná. Na místě máme regionálního stopaře Českého rozhlasu Ostrava a tak přidáme podrobnosti a také aktuální informace. Zpravodajský souhrn toho dnešního dne, ale s Terezou Hájkovou už za chvíli, hned po písničce kapela Opět a Hradeček právě teď. Přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji, který se stará o lidi s těžkým autismem a náročným chováním. Frýdek Místek zná podobu budoucího dopravního terminálu. Město už má projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Nové autobusové stanoviště hned u vlakového nádraží má nahradit současné autobusové nádraží postavené v roce 2007. Podle mluvčí města Jany Musálkové-Jekelové by stavba měla začít v příštím roce. Děti se do lavic vyhořelé základní školy v Českém Těšíně letos v září ještě nevrátí. Opravená škola se jim otevře až za rok. Po dvou letech od ničivého požáru se sanační práce přesunuly do vnitřní části budovy. Vznikne i nový výtah pro bezbariérový přístup. Další podrobnosti uslyšíte v této hodině. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu na 70 nových klimatizovaných elektrobusů se systémem nočního nabíjení. Vítězná nabídka společnosti Solaris má hodnotu téměř 900 milionů korun, řekla mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová. Více než polovinu nákladů pokryjí evropské dotace. Vodní nádrže Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku mají zhoršenou kvalitu vody. Podél břehu se u nich hromadí vodní rostliny, což v nádrži Baška omezuje její rekreační využití. V Brušperku navíc hrozí onemocnění cerkáriovou dermatitidou, uvedl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Začíná 11. ročník festivalu Ladná čeladna. Dnes a zítra v Čeladné na Frýdecko-Místecku vystoupí například Aneta Langerová, Jana Kiršner a nebo Kateřina Marie Tichá v doprovodu kapely Benjis. Na místě je teď i náš regionální stopař a my se s ním spojíme krátce po půl šesté.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké prázdninové odpoledne, posloucháte Den v kraji a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď zjistíme, jakou změnu chystá městská odpadová společnost OZO Ostrava. Ta už totiž nechce spoléhat na vývoj cen energií na světových trzích. V jejím areálu společnost Veolia totiž postaví dvě kogenerační jednotky, které pokryjí většinu spotřeby elektřiny a tepla. OZO v současnosti za energie totiž ročně vydá přibližně 30 milionů korun.
1: Já jsem se přiblížil k otevřeným vratům jedné z hal a uvnitř vidím takovou ohromnou nádobu, do které velké čelisti dávají odpad a pak ze spoda ten odpad výjíždí po lince. To vše tady pohání elektřina a spotřeba podle jednatele OZA Karla Beldy není malá.
2: Když si vezmete graf spotřeby OZA, tak výkon těch našich koneček bude na touto křivkou. To znamená, jsou schopni pokryt 100% spotřebu OZA. Cena elektřiny v čase je velice flexibilní, tak jsme to nastavili tak, aby to platilo v každém čase. Ta úspora by se měla pohybovat kolem cca 10%.
1: Jak to bude fungovat, mi vysvětluje obchodní ředitel Jakub Tobola.
3: My jako Veolia budeme investovat do kogeneračních jednotek a následně po dobu 15 let budeme vyrábět teplo a elektřinu a tu elektřinu budeme dodávat městské společnosti OZO s nějakou garancí ceny. Spotřeba tepla tady v areálu není tak vysoká, to znamená, to teplo opravdu budeme využívat v rámci soustavy zásobování teplem v Ostravě.
1: Přebytkové teplo, které nové jednotky vyrobí, pak může využít zhruba 1000 domácností. Náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu dodává, že město chce, aby OZO bylo v energií soběstačné.
4: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energií, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost. Tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu, mimo ČES, mimo ČEPS a tyto společnosti.
1: Nové kogenerační jednotky by měly začít vyrábět elektřinu a teplo na podzim v roce 2027. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje a my už míříme na Karvinsko. Kvůli požáru škol v Českém Těšíně totiž nebude policie nikoho stíhat. Kriminalisté případ po dvou letech odložili s tím, že nemají podezření, že by šlo o trestný čin. Příčina požáru ale stále není jasná. Žáci se do tříd vyhořelé základní školy Kontešinec vrátí příští rok v září. Zásadní opravy má budova sice za sebou, ale dělníci teď pracují ve vnitřních prostorách.
1: Momentálně tady vidíme žulové schodiště, takže proběhl repas žulového stupně. Je to opískování, je to nějaký hydrofobní nátěr. Když objekt není chráněn památkovou péči, tak spoustu těch prvků se snažíme zachovat a držet původní architektonický ráz.
2: Rozestavěnou budovou mě provádí Ladislav Bůr ze stavební firmy.
1: Máme nové podlahy na 5., 4. a 3. nadzemním podlaží.
2: V současné době stavební firma chystá taky prostor pro nový výtah. Škola totiž bude nově bezbariérová. Venku dělníci provádějí poslední úpravy.
1: Fasáda jako taková zůstane zachována, pouze se řeší opravné práce, repasování štukaterských prvků ozdobných, sanační práce a rovněž proběhne nový nátěr, že budova bude mít nový kabát.
2: Po opravách se částečně změní vnitřní prostory a proto radnice rozhodla, že bude v budově pouze druhý stupeň, pokračuje nezávislý starosta Karel Kula.
3: Školu tady musíme rekonstruovat podle nových norem, to znamená, že musí být zajištěna i bezbariérovost, musí tady být výtah, takže se ty prostory zmenšily.
2: Na dotaz Českého rozhlasu, co bylo příčinou požáru, odpověděla krajská mluvčí hasičů Kamila Langrová, že už spis předali policistům a že případ už nemůže komentovat. Karvinská policejní mluvčí Nikol Bočková uvedla, že kauzu odložili, protože nemají důkazy o tom, že šlo o trestný čin. Ani po dvou letech od události tak oficiálně není jasné, co bylo příčinou požáru. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Česko prožívá dny s tropickými teplotami. Právě v takových dnech jsou ale určitě vzrostlé aleje k nezaplacení, protože pod jejich korunami lidé nacházejí stín i úlevu od rozpálených ulic. Bohumín proto své nejstarší lipové stromořadí chrání ozdravnými ořezy nemocných větví, které pomáhají předcházet napadení lip, škůdci i chorobami. Více teď ve Dni v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Bohumína.
1: Je to v podstatě jediná oboustranná lipová alej v tomto věku, kterou v Bohumíně máme, takže je to nejkrásnější a nejstarší alej v celém městě.
2: Bohumín podle mluvčí Jany Končítkové musí provést ozdravné ořezy.
1: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
2: Když je horko, tak lidé vyhledávají ten stín. Vy o ně takhle bojujete, aby zůstaly zdravé ty lípy.
1: V podstatě každým rokem o ty stromy bojujeme. Když se podíváte naproti té cesty, vidíte tady dva stromy, které už tou odbornou péčí prošly.
2: Aha, tady vidím ty ořezy, ano.
1: Ono je potřeba opravdu každoročně ty stromy hlídat a kontrolovat a včas a odborně provádět ty zdravotní ořezy, tak aby nám ty stromy vydržely co nejdéle.
2: Teď už se blíží poledne a je cítit, jak se to slunce opírá. To slunce je opravdu intenzivní.
1: Fungují jako čistička vzduchu a tím, že jsou vlastně ty stromy vedle toho parku našeho největšího dohromady, ta zóna opravdu tvoří takovou zelenou plíci toho Bohumína.
3: Já bydlím tu v tom baraku.
2: Aha.
3: Za prvé mi to tlumí ty auta, ty stromy a mám pořád otevřené okna.
2: Senior Jiří Guňa. Právě teď tady pod korunami těch vzrostlých stromů hledá milosrdný stín opřený o své kolo.
3: Nejsem na slunku, jsem ve stínu, vzduch tu je dobrý, no bydlím tu od roku 68. Jak jsem se nastěhoval, byly to poloviční ty stromy.
2: Zrají s váma.
3: Zrají.
4: Město už ve dvou lokalitách nechalo vysadit další stromy pro nové parky. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A míříme už do Čeladné pod Beskydami, kde dnes začíná dvoudenní rodinný festival Ladná Čeladná. Areál místní základní školy naplní koncerty známých českých i slovenských interpretů, ale také divadelní představení, workshopy, tvořivé dílny i program pro děti. Zatímco dospělí si mohou užít vystoupení kapel a zpěváků, nejmenší návštěvníci mají připravenou vlastní festivalovou zónu plnou her a také zážitku. A tak přímo v areálu je teď redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak festival se teprve rozjíždí. Čím žije areál krátce po otevření brán a na co bys návštěvníky pozvala?
2: Krásné odpoledne. Já musím říct, že to počasí, které je opravdu ač tropické, tak nádherné tady pod Beskydy, tak to stojí za to navštívit a vyzkoušet právě na Ladné Čeladné. Ten program už se rozjíždí a v areálu je v tuhle chvíli spoustu dětí, což je právě i důvod, proč sem všichni chodí, protože festival je rodinný a je pro všechny, takže ty volně pobíhající dítka tady dělají radost hlavně svým rodičům a i organizátorům, protože se děje to, co zamýšleli a chtěli. No a já už jsem tady s ředitelem festivalu, panem Vaňkem. Dobrý den. Řeknete mi, na co se mohou třeba naši posluchači, kdyby chtěli k vám vyrazit, těšit?
3: Dobrý den vám i posluchačům. No právě na to, co jste zmínila, na tu atmosféru, na to, že je možné tady u nás v areálu, řeknu, vypustit svobodně děti na spoustu atrakcí, které je budou bavit a sami se rodiče můžou věnovat třeba poslechu dobré muziky nebo něčeho dobrého k jídlu si můžou dát.
2: My jsme se bavili o tom, že to není jenom o dětech a o rodičích, ale že to je vlastně tady takové generační setkávání, že tady máte celé rodiny i s prarodiči.
3: Ano, tak my jsme skutečně náš festival od samého začátku koncipovali jako rodinný a dříve jsme si skutečně mysleli spíše na ty rodiče s dětmi, ale stalo se to, že k nám schodí celé rodiny, včetně babiček, dědečků, takže tady kolem sebe můžete vidět skutečně multigenerační soužití a multigenerační festival, který si všichni naplno užívají, protože my jsme jako hodně pyšní na to, že se nám právě takovouhle atmosféru podařilo na festivalu vytvořit a to je to nejvíc, na co jsem já, vaše posluchače, můžu pozvat, na dobrou náladu a dobrou atmosféru.
2: A kdybychom chtěli být konkrétní a třeba jsme někoho trochu nalákali, že by se sem ještě za vámi zastavil, tak na co nás pozvete dnes, případně zítra?
3: Tak dneska nemůžeme minout naší hvězdu, kapelu Olympic, na kterou jsme se těšili a která na Čeladné jako zahraje jako jedna z legend, která na každém festivalu musí být přítomna. Já si dovolím udělat reklamu mým kamarádům z kapely Ať se snaží ona, která zahraje hned po Olympiku na dětské scéně a potom na závěr je to zpěvačka Mucha. A zítra máme takový dámský den, protože hraje Jana Kirchner a po ní Aneta Langerová. A mezi nimi je taková skutečně perlička, na kterou diváky a posluchače chci pozvat, a to je Rufus Miller. To je velice zajímavý, talentovaný mladík, který hrál třeba se Stingem. V Čechách ještě není moc úplně známý, ale je to skvělý muzikant a na ně všechny posluchače zvu.
2: Tak já přeju, ať se to všechno vydaří, ať všichni návštěvníci jsou spokojeni i vy jako organizátoři, no a budu se těšit třeba zase za rok.
3: Díky, všechny zvu, ahoj v Čeladné.
2: Tak pokud jsme vás nalákali, alespoň trošku, určitě můžete přijet dnes anebo zítra. Rozjíždí se to tady hezky a myslím si, že Ladná Čeladná bude nejenom zvučná, ale i velmi příjemná.
1: Máte se tedy na co těšit. Já za zprostředkování atmosféry i programu už teď děkuji ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava redaktorce Petře Pivkové. Petro, na co se těšíš nejvíc ty?
2: Já se těším, až si dám něco dobrýho k pití.
1: Tak si to...
2: Řeknu se, že v tom horku mám opravdu žízeň.
1: Užij si to i s atmosférou Ladné Čeladné. Všechny zdravím a přeji krásnou odpoledne. Naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.
4: Prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším pondělním hostem bude Sebastian Holexa, úspěšný v extrémním triatlonu. Je mu 17 let a je nejmladším Čechem, který dokončil závod na trati Ironman 70,3. Toto číslo je počet mil. V kilometrech uběhl, uplaval a ujel na kole 113 kilometrů. Jak o tom více povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tropické teploty nejen dnes ve dnech minulých a bude to i v těch dalších dnech. To vše probereme právě teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji. Předpověď počasí pro ty nejbližší dny i hodiny probereme tedy s Marií Glofákovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Marii, už zdravím, dobré odpoledne přeji.
1: Odpoledne.
0: Marie, opravdu velmi teplo. Kam se dnes dostaly teploty?
1: Tak takové gro teplot bylo někde mezi 33 až 630 stupni Celsia. Nejteplejší, co tady mám ze stanic, byla stanice Mošnov, kde bylo 35,7. Ještě tady je 36,2 Hlučina.
0: Takže opravdu horko.
1: Ano, opravdu velké horko a nevypadá to zatím ani žádné zlepšení, jinak vítr foukal pořád spíš z jižních směrů, mírný mezi 2 až 6 metry za sekundu, srážky se u nás nakonec neobjevily, všechno to vzala ta olomoucká strana Jeseníků, ale i to, co se tam vyskytlo, tak bylo jenom pár kapek.
0: Jak už jste naznačila, nebude to jednoduché ani v těch dalších hodinách i dnech, noc tedy bude určitě opět tropická. Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Noc bude většinou polojasná, hlavně v oblasti Jeseníků, může přechodně přibýt oblačnosti, může se tam vyskytnout nějaká přeháňka nebo i bouřka, což by bylo příjemné naschlazení. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra očekáváme zpočátku polojasno, v průběhu dne, hlavně odpoledne, té oblačnosti bude více. Lokálně se v průběhu odpoledne a večera můžou vyskytnout přehánky a bouřky s tím, že nejmenší šance na bouřky je víceméně v Beskydech, největší šance na bouřky jsou zase Jeseníky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni Celsia, na horách mezi 25 až 29 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, západních směrů mezi 2 až 6 metry za sekundu. Večer se potom změní až na severní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Takový bude zítřek, tedy sobota. Jaké počasí budeme mít dále v neděli, případně v pondělí? Jaký bude začátek týdne?
1: Neděle bude většinou polojasná, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti výjimečně nelze vyloučit přeháňku. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 26 až 30 stupni Celsia a využijte tohle ochlazení, protože další dny budou o dost horší. Vítr bude foukat mírný severní až severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu. V pondělí bude většinou slunečno, výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka nebo bouřka, pokud budete mít hodně velké štěstí nebo smůlu. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 19 až 15 stupni Celsia, nejvyšší denní už se budou šplhat k 31 až 35 stupňům Celsia. No a v úterý očekáváme teploty až 38 stupňů Celsia.
0: Takové počasí, tropické počasí nás čeká v dalších dnech. Za předpověď za tu dnes děkuji Marii Glofákové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Marie, díky a loučím se. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji, ten poslední červencový den s datem 31. července. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám mimo jiné nabídneme bližší informace k dalším opravám, které právě zítra začínají na klíčové ostravské dopravní tepně Rudné. Jde o 6-kilometrový úsek mezi Zábřehem a Porubou, kde budou silničáři pokládat nový asfaltový koberec. Navštívíme také domov Mikasa. Zařízení je jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji, které se stará o lidi s těžkým autismem a agresivním chováním. Organizaci chybí na provoz do konce letošního roku 3,5 milionu korun a tak se rozhodla rozdat výpovědi rodičům klientů, které má v péči. No a zítra vás pozveme také do Vražného na Novojičínsku. Budou tam hlavními hvězdami legendární Babety. Koná se tam totiž tradiční Babetatlon, tedy netradiční závod, ve kterém jezdci na těchto ikonických mopedech neprověří jen rychlost, ale třeba i přesnou mušku a další disciplíny inspirované biatlonem. Více tedy zítra. Pro dnešek den v kraji končí. Přeji krásný podvečer a příjemný poslech dalších hodin a minut našeho vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravský domov Mikasa propouští své klienty. Tvrdí, že mu chybí peníze na provoz do konce roku. Frýdek Místek začne příští rok stavět nový dopravní terminál. Novým koučem českých fotbalistů je Španěl Denia. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne místy zaprší a teploty do 35 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji, který se stará o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
2: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
3: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
4: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
3: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
5: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
3: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 39,2 stupně. Za více než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
6: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
1: Přesto bychom se ale podle meteorologů měli připravit na tropickou noc. Na většině území teploty ani nad ránem neklesnou pod 20 stupňů. Frýdek Místek zná podobu budoucího dopravního terminálu. Město už má projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Nové autobusové stanoviště hned u vlakového nádraží má nahradit současné autobusové nádraží postavené v roce 2007. Podle mluvčí města Jany Musálkové-Jekelové by stavba měla začít v příštím roce. Sport. Čeští fotbalisté mají po měsíci nového trenéra. Miroslava Koupka nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na 2leté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. I kvůli tomu chce mluvit Denia s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
7: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santým, s Pavlem Nedvědem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat. Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně většinou oblačno. Během odpoledne a večera se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 324. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané auto. S opatrností projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Páteční ostravská rozhlasová rodinka, to znamená už za chvíli. A v druhé půlce hodiny si dáme ostravské folklorní kalendárium. Tak příjemný poslech i v tomto čase máme 4,5 minuty po 18. hodině. Pěkný podvečer přeji.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo dnes slaví svátek má Ignác, tak Ignácům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 31. července a máte dnes důvod k oslavám narozenin. A hned to první dnešní přání je k narozeninám, jak jinak než k těm dnešním. Vážená redakce, prosíme o písničku pro Vendulu Bímovou z Pusté polomy. 31. července, tedy právě dnes, slaví krásné 47. narozeniny. Štěstí, zdraví, všeho dost a vždy důvod pro radost. Velkou lásku, dobré přátelé, ať život jde vesele. To ti přeje manžel Jenda a tchýně Anička.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A to další blahopřání v dnešní ostravské rozhlasové rodince je pro více červencových oslavenců. Dobrý den, prosíme o směs polek členů Městského klubu seniorů Karviná Hranice. Kdo tedy v červenci slaví? Paní Jindřiška Čutková, tou další červencovou oslavenkyní je paní Helena Rosypalová. Slaví také paní Jana Skoupilová, paní Jindřiška Zimanová, paní Ludmila Šotková, paní Miluše Pražmová a ještě další oslavence tady máme. V červenci slavila narozeniny také paní Pavla Mocová nebo paní Marie Goralová a také pánové pan Ladislav Javorek, pan Miroslav Zim a pan Tomáš Dufek. Vážení oslavenci, přijměte naše vřelé blahopřání s přáním hodně zdraví, ať vás život v klubu stále baví. Vše nejlepší, hodně lásky, pohody s rodinou i přáteli, přejí členové a výbor MKS.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ještě jedno blahopřání k zítřejšímu k svátku. Milá redakce, prosíme o písničku Perníková chaloupka. Zítra, tedy 1. srpna, slaví svátek náš vnouček Oskar. Milý Oskárku, přejeme ti všechno nejlepší. Přejeme ti hodně radosti, štěstí, pohody, ať se ti prostě v životě daří, ať máš spoustu kamarádů a jsi stále tak šťastný a spokojený. To ti přejí babička, děda a celá rodina.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Bluhý a od mikrofonu Zdeněk Toffel. Dnes má svátek Ignác. Gratulujeme všem nositelům tohoto jména. Křestní jméno Ignác je latinského původu. Vyvinulo se zřejmě z řeckého jména Ignatios, potažmo ze slova ignis s významem oheň a překládá se jako rozpálený, roznícený nebo ohnivý. Další teorie se přiklánějí k odvození od latinského jména Ignatius, které má základ v latinských slovech Ignatus, urozený, zrozený nebo cognatus, příbuzný. Mimochodem, jako vyjádření k české příslušnosti si jméno Ignác mnoho Čechů změnilo zvláště během 19. století na jméno Hynek, ačkoliv spolu tato jména významově nemají nic společného. Například i básník Karel Hynek Mácha, který se narodil jako Ignác. A co významní nositelé? Jméno Ignác nosilo několik svědců. Například jezuitský svatý Ignác z Loyoli, svatý Ignác Antiochie nebo svatý Ignác z Lákony. Dále náš spisovatel Ignác Hermann, česko-německý barokní architekt Kilián Ignác Dietzenhofer, fyzik a matematik Ignác Aksamit, fotograf a průkopník kinematografie Ignác Šechtl, ze světa sportu Ignácio Trelles Campos, mexický fotbalista a trenér, přezdívaný také jako Don Nacho, zemřel ve 103 letech roku 2020. Jeho syn Eduardo Trelles je fotbalovým komentátorem. Z našeho kraje pak Ignác Šustal, rodák z Kopřivnice, byl podnikatel, zakladatel Kopřivnice, vozovky, pozdější automobilky Tatra. A ze světa hudby, skladatelé Jiří Ignác Linek, Antonín Ignác, Ignác Frank nebo Ignác Merkel. V našem folklorismu je to například zpěvák Vincenc Ignác Novotný z muziky Bohemiky. My si ale poslechneme od autora Ignáce Franka skladbu Blood is Beautiful v podání lidové hudby Eugena Farkaše ze Slovenska s primášem Williamem Farkašem, rodákem z Galanty. Nahrávka je z roku 1986.

Skladbu skladatel Ignáce Franka hrála všem Ignácům k svátku i našim posluchačům lidová hudba Eugena Farkaše. Máme pro vás aktuální pozvánku do Jablunkova na 79. svátek všech Goralů, Gorolský švinto. Program začal už dnes odpoledne o 16:30 na amfiteátru v Městském lese v Jablunkově a potrvá do neděle 2. srpna. Ze sousedního Polska z Mezinárodního festivalu Týden kultury Beskidské přijíždějí a v Jablunkově vystoupí například soubory z Itálie, Ekvádoru, z Chile, Bosny a Hercegoviny, Polska i soubory Dětva a Zemplín ze Slovenska. Dnes v pořadu Za chlebem vystupuje hornácká cimbalová muzika Petra Mičky, kapela Lipka, ludová hudba Stana Baláža z Ráslavíc nebo orchestra svatého Mikuláje z Polska. Večerní program dnes završí takzvaná muzikula, tedy hraní při vatře až daleko přes půlnoc. Ze zítřejší bohaté nabídky Gorolského švinta je těžké vybírat. Vystoupí domácí kapely a zahraniční hosté. Neděle 2. srpna se ponese od rána v tradičním duchu, od krojovaného průvodu z centra Jablunkova až po program v Městském lese, kde vystoupí dětské i dospělé domácí a zahraniční soubory. Kompletní program s doprovodnými akcemi najdete na webu www.gorolskysvinto.cz. Hudební pozvánce do Jablunkova si poslechneme píseň s rusinskými názvuky Karčmarečka, podání gorolské kapely Lipka s primášem Christianem Hečkem. Muzikanti osobně zaznamenali v jižním Polsku u etnické skupiny Lemků.

kalendáriu přinášíme bohužel i smutné zprávy. V sobotu 18. července jsme se v Proskovickém kostele rozloučili s Marií Matějovou, výraznou zpěvačkou lašských lidových písní, též emeritní starostkou Proskovic. Čest její památce. Marie Matějová, dívčím jménem Kašpárková, se narodila 30. června roku 1949 v Ostravě. Do nebe nad rodné Lašsko odešla tedy 14. července. V rodině se zpívalo, ve sboru i solově. Hrálo se ochotnické divadlo. Dědeček a strýc z maminčiny strany zborovcovy rodiny byli kapelníky dechové a taneční hudby, později i big bandu. Její manžel Vladimír Matěj hrál na křídlovku, ale i jejich děti a vnoučata se věnují hudbě nebo zpěvu. Marie Matějová během školních let zpívala v pěveckých sborech. Absolvovala základní uměleckou školu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí obor klavír. Od roku 1971 učila na ostravských základních školách český jazyk a hudební výchovu nebo na pobočce základní umělecké školy Viléma Petrželky ve Staré Bělé. Marie zpívala často v kostelech nebo ve Staré Vsi na zámku na svatbách. V roce 1977 zpívala poprvé se začínající cymbalovou muzikou Ondřejnica. Pak se podílela s uměleckou vedoucí Eliškou Krejčičkovou na výběru písňového repertoáru i nácviku a vedení malých zpěváků ke správné interpretaci lašských písní. Marie Matějová byla dlouholetou lektorkou soutěže zpěváčků a ředitelkou festivalu Pódří Františka Líska. Její pěvecký projev pěkně vyznívá ve starodávném Bystra voda vylila v úpravě Vaška Hlosty. V nahrávce z roku 1987 Marii Matějovou doprovází cymbálová muzika Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem.

Zpívala Marie Matějová, která už není bohužel od 14. července mezi námi. Hrála cymbalová muzika Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem. K osobnosti Marie Matějové se vrátíme i v některém z pondělních pořadů Muzikanti hrajte. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu je Zdeněk Tofel. Dnes chceme upozornit na další osobnost našeho kraje, její muzikant Eduard Rakus, též známý jako král ostravských bavičů, který bude mít zítra 70. narozeniny. Blahopřát budeme tedy až zítra, ale dnes uvedeme několik zásadních faktů. Eduard Rakus se narodil 1. srpna roku 1956 v Bohumíně, kde žije nyní v části Šunicho. Už jako dítě zpíval s otcem Ferdinandem, narozeným roku 1903, musel sedět u klavíru a hrát z not z první republiky a zpívat. V 7 letech hrál už na klavír u Regenschorio Včelného. Po 2 letech následovala výuka klavíru na Lidové škole umění. Zároveň mladíčky Eda Rakus zkoušel i hru na housle. Ale pan učitel mu doporučil raději klavír. Od roku 1966 začal hrát na klarinet u pana učitele Carpety v Bohumíně, kde absolvoval Lidovou školu umění, a to roku 1971 v oboru klavír a klarinet. Ale už roku 1970 si ho na soutěži klarinetistů všimnul pan Horák, profesor Janáčkový konzervatoře v Ostravě, kterou pak Eda Rakus ukončil roku 1977. Poté nastupuje k policejní hudbě v Ostravě. Následuje základní vojenská služba u posádkové hudby v Praze na 2 roky. Kapelníkem byl Jaroslav Zeman. Od roku 1981 studoval Eda Rakus klarinet na Janáčkově akademii muzických umění v Brně u pana profesora Bohumíra Koukala. Absolvoval roku 1985 celovečerním recitálem. V roce 1987 absolvoval konkurs do Janáčkovy filharmonie Ostrava, ale nenastoupil. Od roku 1989 hrál v divadle Antonína Dvořáka. Do důchodu odchází roku 2017. Hrál též na klarinet v orchestru Majovák v Karviné, poprvé už v roce 1975 v Paříži. Ke stěžejním vystoupením Eduarda Rakuse připomeňme koncert v budově Berlínské filharmonie, a to v 9. symfonii Ludvíka van Beethovena. Eduard Rakus má s manželkou Andělkou 2 potomky. Dcera Martina je zdravotní sestrou a syn Jakub autorizovaný projektant. Mimochodem též výborný muzikant, hráč na harmoniku, klávesy a především na trombón, s ním úspěšně vystupuje v kapelách jak doma, tak i v zahraničí. Dodnes umí Eduard Rakus zahrát, zaspívat, ale i bavit obecenstvo s harmonikou nebo varhanami. Na všech možných akcích nebo kabaretech doma i v zahraničí. Jednoduše řečeno, Eduard Rakus rovná se král ostravských bavičů. Poslechněme si Rondo pro klarinet autora Mojmíra Zedníka ve snímku z našeho studia S1 z července roku 1988. Na klarinet hraje zítřejší oslavenec Eduard Rakus a oblastní hudba Ministerstva vnitra z Ostravy, kterou řídí Zdeněk Samlík.

Po Eduardu Rakusovi vzpomeňme též na houslistku a zpěvačku Jitku Šuranskou. V neděli 2. srpna si připomeneme její nedožité 48. Jitka se narodila 2. srpna 1978 v Kudlovicích u Uherského Hradiště. Do muzikantského nebe odešla po těžké nemoci 28. října roku 2019 v Bělově ve věku 41 let. Hře na housle se učila v základní umělecké škole Uherském Hradišti. Pak studovala na brněnské konzervatoři. Jejím zásadním učitelem byl však profesor Zdeněk Gola z Ostravského institutu pro umělecká studia. Klasické hudbě se Jitka věnovala jako houslistka Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Už během studia se zajímala o tradiční moravskou muziku. 10 let hrála v cymbálové muzice Stanislava Gabriela z Babic, kde poznala styl regionu Slovácka. Velice rádi vzpomínáme s mistrem zvuku Lubomírem Vírkem na natáčení CDčka Na mojem srdéčku s Gabrielovci a Jitkou Šuranskou v našem studiu S1 roku 2004. Pozdější setkání Jitky Šuranské s muzikantem i vydavatelem Jiřím Plockem jí otevřelo nový svět takzvané world music. Jejich CDčko Písňobraní bylo roku 2005 oceněno hudební cenou Anděl. Od roku 2012 začala Jitka hrát a zpívat solově. Následovala spolupráce s triem Pakora, slovenským producentem, houslistou Stanem Paluchem a v roce 2013 vyšlo první solové album Mě zachod slunečko, které též získalo sošku Anděla. V roce 2014 vzniklo Jitka Šuranská trio s mandolinistou Martinem Krajíčkem a basistou Marianem Friedlem, též hráčem na malý cymbál a lidové flétny. V roce 2016 vyšlo jejich debutové album Divé husy. V roku 2017 následuje projekt též s cenou Anděl Beránci a vlci, který svým pojetím vychází z etnické hudby hukvaldských Beskyd s přesahem do příbuzných žánrů world music, ale i jazzu. Projekt inicioval muzikant, upravovatel a skladatel Marian Friedl, který roku 2020 vydal vzpomínkové CDčko 11 podob lásky. Z tohoto alba 11 podob lásky si poslechneme píseň Kdybych byla. Živá nahrávka byla pořízena v Námišti nad Oslavou roku 2018 v podání též upravovatelky, zpěvačky Jitky Šuranské a doprovodné kapely.

Máme pro vás pozvánku do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm na dny řemesel a setkání kovářů. 35. ročník setkání mistrů starých řemesel nabídne zítra a v neděli v areálu dřevěného městečka práci mnoha řemeslníků, například kovářů, šindelářů, kameníků, bednářů, tesařů, sklenářů, dráteníků a řady dalších. K vidění budou staré profese při zpracovávání a opracovávání dřeva, výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, dřevěných sudů, oken a dveří, práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské, ruční výroba cihel nebo kachlí. Předváděná řemesla si můžete také sami vyzkoušet. U kovářů si sami ukováte hřebík nebo vypálíte logo Dne řemesel do dřevěné destičky. Zítra bude slavnostní zahájení 35. dnů řemesel a setkání kovářů o 10:30 dopoledne v Spavlače fojtství. Po celý den budou vyhrávat mezi řemeslníky k poslechu heligonkáři z Valašských Kotárů a v 15 hodin vystoupí na komorní amfiteátru Anaká. V neděli 2. srpna bude vyhrávat k poslechu cymbalová muzika Hudci. V 11 hodin a ve 14 hodin proběhnou na pódiu na Palouku soutěže ve zručnosti pro dospělé s dětmi a v 15 hodin vystoupí v neděli na komorním amfi skupina Čechomor. Závěrem ostravského folklorního kalendária máme ještě pozvánku za hranice na Slovensko, kde milovníky nejenom folkloru zajisté upoutají Jánošíkové dny v Těrchové, které začaly už ve středu 29. července a potrvají do neděle 2. srpna. Letos je dramaturgickým, respektive ideovým bodem klíčové slovo Paměť s podtitulem Hodnota tradice. Velice bohatý program najdete na webu www.janošikovedni.sk. Hudební pozvánce na 64. Janošikové dny pod Fatranský rosutec si poslechneme píseň Stávaj děvča. Zpívá Fero Mucha, hrají bratia Muchovci z Těrchové s primášem Lojzou Muchou. Pěkný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: V železniční stanici Ostrava Svinov vykolejil odpoledne jednou nápravou po poškození zarážedla osobní vlak. Dva lidé byli lehce zraněni. Záchranáři je ošetřili na místě, uvedl to mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Událost podle něj nemá vliv na omezení dopravy. Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění zcizených financí. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Její bankovní rada zároveň rozhodla, že udělá mimořádný interní audit, aby prověřila všechny okolnosti. Děti se do lavic vyhořelé základní školy v Českém Těšíně toto září ještě nevrátí. Opravená škola se jim otevře až za rok. Po dvou letech od ničivého požáru se sanační práce přesunuly do vnitřní části budovy. Vznikne i nový výtah pro bezbariérový přístup, což změní vnitřní prostory, říká nezávislý starosta Karel Kula.
1: Školu tady musíme rekonstruovat podle nových norem, to znamená, že musí být zajištěna i bezbariérovost, musí tady být výtah, takže se ty prostory zmenšily, takže jsme se rozhodli, že na ulici Pražské zůstane první stupeň základní školy a tady na Kontešnici bude druhý stupeň základní školy.
0: Bohumín nechá odborně ošetřit 9 lip z nejstaršího stromořadí v ulici Jana Palacha, ale i poskytuje stín a pomáhá tlumit hluk z dopravy. Radnice chce pravidelnou péčí prodloužit život těchto stromů, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
0: Čeladné na Frýdecko-Místecku se koná 11. ročník festivalu Ladná čeladná. Dnes tam vystoupí ještě třeba kapela Olympik, zítra například Jana Kiršner. Součástí programu jsou také aktivity pro děti. Novinkou letošního ročníku je systém plateb pomocí kreditových čipů na festivalových náramcích místo běžného placení u stánku, uvedla mluvčí festivalu Michaela Vávrová.
3: Kredit, který návštěvníci nevypotřebují, je možné převést přes aplikaci na bankovní účet, a to do 14 dnů od skončení akce. Navrácení je také možné pomocí online účtenky, kterou je možné vyžádat na dobíjecím místě. Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně většinou oblačno. Během odpoledne a večera místy přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Frýdecko-Místecku na silnici číslo 56 v katastru Metilovic havarovalo osobní auto s motorkou. Právě tam zasahují záchranné složky a vozovka je neprůjezdná, tak s tím počítejte. A nehodu nám hlásíte taky z Bruntálska. Dvě motorky se srazily na silnici 445 u obce Dolní Moravice. Tam je to s opatrností průjezdné.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
6: Dobry wieczór. W piątek 31 lipca 2026 roku imieniny Zdzisławy i Michała. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Jabłonkowie rozpoczyna się dziś 79. edycja festiwalu Gorolski Święto. Trzydniowy program połączy miejscowe tradycje z folklorem z różnych stron świata. W programie znajdują się występy zespołów, koncerty, warsztaty rzemieślnicze, wydarzenia towarzyszące oraz tradycyjny niedzielny pochód. Piątkowy program rozpoczął się o godzinie 16.30. Dzieci nie wrócą we wrześniu do ławek zniszczonej przez pożar szkole podstawowej w Czeskim Cieszynie. Wyremontowana placówka zostanie ponownie otwarta dopiero za rok. Dwa lata po pożarze prace remontowe przeniosły się do wnętrza budynku. Powstanie tam także nowa winda zapewniająca dostęp bez barier, co wpłynie na układ pomieszczeń, poinformował niezależny burmistrz Karel Kula. Bogumin i Karwina wzmacniają opiekę nad miejską zielenią. W Boguminie specjaliści zajmują się 9 lipami z najstarszej alei przy ulicy Jana Palacha, aby przedłużyć ich żywotność. Z kolei w Karwinie w czasie upałów szczególną opieką objęto młode drzewa, które służby techniczne podlewają.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
1: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
0: Začal divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 80 amatérských souborů.
2: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda, o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
3: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
2: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
3: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
2: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka, a to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půltém kilometru je auto na střeše a provoz teď odklánějí na Hostivici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, zdržíte se 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
5: Vítejte u nás, vítejte nám na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
5: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili. Tak. A muž říká venku na pláži své manželce: fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví: a kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Trochu jsme se svažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam
1: chodí lékař.
0: Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky, Evy Novotné.
2: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
3: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
4: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
3: Toč, pořád to ukazujem v televizi, že se tady perou.
4: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
3: To je jedno, to je taky od I.
5: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
2: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
5: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vytrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
2: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
6: Jmenovat Borat, téma země, můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
5: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
2: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí, no a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak koukala těm až brdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
7: Vesele a zdravě.
1: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
1: že jo?
0: Tak jako tam.
1: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali.
1: No ať, aspoň by jim to, ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky, třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
1: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano, ne? Přesně tak, 40.
1: Počkejte, chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano. Byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. Na tom. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal. No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak. A to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledvinné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdravý Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano. Ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadí. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka odborná kožní lékařka bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, je zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že aha, to mám opalovala.
1: Tohle zní podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá
1: jo?
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oj, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko, v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo necháš pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano, haló.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám, paní, řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět
1: ne,
6: na tu diagnozu.
1: Hele, právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa. Lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
3: Ano, lidé. Posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci
3: kyslíkem.
4: A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím ano. se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak
3: no,
4: a na ředění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru...
3: No, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuji zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano, myslíte. Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně rosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová, zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje tedy než ledové?
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jinak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz.

0: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
1: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
0: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
2: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental. V sobotu večer proběhne několik šampionátů. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: Co rozhodne o lásce? Osud? Náhoda? Touha? Někdy vám napoví šestý smysl.
5: Pomohl tehdy 22letému mladíkovi, když potkal 17letou dívku.
4: Lásku si slíbili před Bohem a každý den mu děkují, že v klidu, míru a pokoře prožívají svůj čas na tomto světě.
5: Vědí, že v životě je jen jedno štěstí. Milovat a být milován.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme dnes vybrali vyprávění Evy a Bohumila Chocholových.
1: Jemu je 82 let, ona oslavila už 77. narozeniny. Něžný dotek, hřejivé slovo a smích je jejich receptem na spokojené manželství, o kterém nám budou vyprávět.
0: Do Milevska v jižních Čechách se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Tak jdeme se podívat k vám domů.
4: Pojďte, já vás vítám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Chochole. Pojďte dál tady.
3: Dobrý den. Tak tady máme Evu, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Evo, nesu vám kytičku.
5: Teda jste hodnej, takovou krásnou. Děkuji.
3: Vy si ji zasloužíte, ne?
5: Myslíte?
3: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
5: To je pravda. Tak to je určitě.
3: Kolik už je to let, co jste svoji?
4: 57 let.
5: 8 to bude v listopadu.
4: V listopadu 8.
3: To je za chviličku už diamantová.
5: No, pomalu.
4: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
3: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
4: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
0: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
1: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
0: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne. No to je pěkný teda.
5: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju. Vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
3: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznicích, po klucích?
5: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
4: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat. Nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád, tak už jsem byl takovej nervózní, jo, a nakonec jsem jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem jí oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem jí pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
3: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
5: Drželi jsme se za ruce už a no, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
3: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení za svobodné?
5: Jelínková.
3: No to chápu, Chochole, Jelínková.
4: No moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
3: Na tom, řekněme, autodromu takovém?
4: Ano, na tom autodromu. No, tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A no, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
3: Kde se držela?
4: No, držela se mě všude.
3: Pevně. Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
4: Ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu. A když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
3: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se ho držet, jaký to je?
5: Bylo to příjemné, užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
3: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
5: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali, když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
3: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánu, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
5: Ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za 3 dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvali jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel, to jsem si říkala, kde zase je, no, pak jsem měla strach, byl celý odřený. No, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
4: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo? Protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
3: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
4: Ano, to je přesně tak, jak jste řekl.
3: A teď vnitřně, kdy jste poznal, že ta láska už je hodně pevná, že by to mohl být vztah na celý život?
4: No, to je tak, já bych řekl postupně, jo. Postupně se to vyvíjí, já nevím, ono se to musí poznat na očích, nebo jak bych to řekl, jo. Ani nemusíte nic říkat, jo.
3: Jaký byl ten pohled tedy do jejich očí?
4: No, ten byl teda, protože ona má velký oči, jo, tak... Já říkám, ona Eva teda, má velký oči, to má po svý mámě, jo, ta byla taky hezká. Tak jsem viděl, že to myslí upřímně a byl jsem rád, no.
3: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
4: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
5: Ano, vyslovil to opravdu po roce, v tom parku to teda vyslovil, jenomže Bohu se strašně rád dojímá u všeho, jo. Ten se hned rozbrečí nebo hned má slzy ve očí a tak mi to říkal takovým uplakaným hlasem, že mě má rád. Já jsem říkal, tak co u toho brečíš, nebo tak když mě máš rád, tak proč to takhle jako dramatizuješ? No tak, to, tak jsme asi po roce, no.
3: Co jste mu na to řekla vy?
5: No, že ho mám taky ráda, že teda spolu budeme chodit dál, no a tak jsme spolu chodili, no.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem furt, jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mi řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju se, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přeštěnicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak jsem to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundaval. Toho mu radili všichni. Já sama sebou ho zase sundaval, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zvrzal. No.
5: Tak co jste si ho hrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak no, odbyli jsme to dobře. To bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky v obě. Jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímali, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl. Vy už se musíte podepisovat jako Chocholová, jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a, no podasně jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej, po té radnici, jo, takovej slavnostní slavnostní jara, já jsem věřící, Eva taky, takže to bylo takový sváteční a bylo, mělo to takový pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl, takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že jo, před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký, no.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli fůr.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary. No.
5: Když je potom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom navěky spolu. Tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu s předtím Bohem?
4: Ano, to je právě to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže To je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, ne, ochuzení tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl. No.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
4: Ona sama ne, vy jste počali.
3: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhý v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
4: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
3: Prostředí, pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
4: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo?
3: No to ano, na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
5: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře.
3: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně doteďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
4: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
5: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
3: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
4: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to, jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
5: Ano, holky jsou opravdu hodný a ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme... Prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už, no tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a, nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýháme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo, to je dobře, já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
5: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici. Vezli jsme ho tam ve Vysokých Horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo... Že jo, teď já jsem měla covid doma, holky se nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
4: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
5: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci, no, to jo. Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatný, no.
3: No, musím říct teda, COVID, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
4: To mě zajímá zjistit, jestli ten žál, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést, jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumil a Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se a řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš, já nevím. Funguje to nějak takhle?
5: Ano, určitě, to je právě... Že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
4: Je ten život lehčí ve dvou?
3: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. A... Takhle, no.
4: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti.
5: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už, aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
3: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě. No. To, taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost. No. To je to, co jinýho, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už to už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehnal.
2: Ježiši, no.
3: To není možný. Děkujeme moc krát. Já vůbec nevím.
2: Myslíte, že jak... tak budeme umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale si drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu
5: i kafe.
2: Já koukám, no. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, jej vnímáte.
2: A že je pozdravujem.
3: Děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov v dalších, než děkujeme.
2: Že to mě našli slova, jo, to je divný.
3: No, no to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
5: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
6: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat. Jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
6: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na pravnoučata teď.
6: Eva? Na svoje děti, na svoje vnoučata.
3: Jaké máte rád pivo?
6: Pivo mám rád, který je laciný.
4: Řekla bych, že každý, ale pije Budvar.
3: S čím si rád dáte guláš?
6: S čím? S chlebem.
4: S knedlíkem.
3: Kdo vstává dřív?
4: Manžel.
6: To já v každém případě.
3: Co vaší ženě nejvíc sluší ve vašich očích?
6: No, šaty, jo, a účes.
3: Co si myslíte, že vám nejvíc sluší? A co si o tom myslí Bohumil?
4: Šaty. Normální šaty, bych řekla.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
4: Já. Manžel si chodí kupovat pivo, to zásadně nenosím, teda. Ten si dojde pro pivo, jinak všechno přinesu v ostatní já.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
6: Oba. Eva to naplánuje, já to donesu domů.
3: Co si nosíte sám?
6: Pivo.
3: Jak často se u vás luxuje?
6: Každý týden.
4: No, někdy dvakrát, no. Podle toho, jak přijdou děti taky.
3: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
6: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
3: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
6: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
3: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
4: To jo, to nadává taky. To je, když nás někdo předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
3: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
4: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
3: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem lavička nebo tak?
4: Lavička, na lavice.
6: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
3: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
4: Manžel.
6: Asi já.
3: Asi?
6: Ne, určitě.
3: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
4: Oči, bych řekla.
6: Obličej.
3: Jak líbá?
4: Normálně. Dobře.
3: Jakým stylem líbáte?
6: No, teď už samozřejmě jako líbám jako babička, jo? Ale... Dřív, no, tak jsme se líbali dost, no, to ona má pěkný rty, takový vyzývavý, to je na ní cením, jo. To já zase ne, já jsem taková jak slepička, ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu. Je to pravda, no.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi, po 60 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají? A dokáží si dělat radost?
6: No, my si spíš děláme takový, jak bych to řekl, ne schválnosti, to neřekl, takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabko, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
3: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
4: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
3: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, každého křesla lampičku. Tady trávíte čas, co luštíte, čtete si, povídáte si?
4: Ano, tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo koukáme na televizi, no tady odsud. No.
6: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
3: Jste jí utancoval.
6: No, tak. Tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancuji s Evou, teda to je pravda, jo.
3: Kdy vám Evo řekl naposledy, že vám to třeba sluší?
4: No, tak já nevím, není to tak dlouho být. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem měla šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
3: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
6: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo, takže mně se líbí, protože je hezká, jo. To jako musím říct, pořád, jo, a nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl, není. A ne, nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
3: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla, abyste ji tady na zemi poznali?
4: Ano. Aby jsme poznali tady tu lásku a s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak co bude dál, jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
3: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
6: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdem a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
3: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
6: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý a že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct, nebo prostě ne sobě ne, ale těm druhým, no, když potřebují pomoc. To je, no, to je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No, je to intimní takový, ale je to pravda, no.
3: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
6: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba za tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl, jo, tohle to stačí takovejhle jednoduchý pohlazení po ramenu. stačí. A ví druhý, co to, co to znamená.
4: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít. No.
3: A milujete Evu?
6: Jinak by to nešlo, to nejde. Prostě to se musí vidět na očích.
4: Máme se rádi a jsme šťastní.
3: Jste šťastný, že ona je šťastná?
6: Ano, ano.
4: No mám tě pořád ráda, jako jsem měla. Nebo možná víc, no protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
6: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska umí být jen čistá a umí potěšit.
1: Jakoby o jejich životě věděl už spisovatel Hermann Hesse, když napsal: Když vím, co je láska, je to kvůli tobě.
0: Ani vy nezapomínejte na své milované kolem sebe. Zahrňte je láskou, pomáhejte jim, buďte jim na blízku. Oni udělají to stejné pro vás. To všechno je láska.
1: To dobře vědí i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místě s přeháníkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodách.

0: a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
1: Při kontrolách byly zjištěny pouze dvě jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
0: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
2: Sport.
0: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
2: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několikastránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjevy balonů páně Godardovi. Po půlročním nadšení výstavou nastaly všední dny, stichly pavilony, zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon captive, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godár se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godár k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godárových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godár přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. Zbohem, milá Rusy, zbohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godár je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godard a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godard svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lachetou, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lachetou! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Halo, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spícími, viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hověl jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, Údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá. Jenže v té kouli nic, ale lautr nic

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově Revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vous m'avez štěstí. Spekla. Dávejte pozor. Na slunce. Disolej. Dolů. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit i zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Monšer, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespadneme před slunce východem a patrová-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenouti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušiti ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme jít dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše 4 až 5 tisíc metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročit. Na vrcholky stromů se snést bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Disolej, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější než tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? A jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houba vaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách? Čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško, zdravím všechny posluchače Lenky v první řadě a paní Danu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuju mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké tak jsou
1: to,
0: pro vás?
1: Tu polovinu. Tak mi vadí ty holka, že nemůžu chodit na tady, že tam bych byl jak na Australii Open, že jo? To by bylo úplně jako jíci.
0: No.
1: To by máme přílený, říkám, odehraju 10 minut a jela by tam hned sadecka. Musím počkat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít z večera až k večeru.
0: Ano, no, nebo k večeru, anebo brzo ráno, musíte si dát budíka, no. Vystřelit z postele. No.
1: A že ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jakoby nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně nějaký festivaly, protože teď je vlastně přejdu k tady další části, co mě ještě čeká v srpnu. To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v Country Rádiu na jejich 35. narozeniny
0: tak
1: mají.
0: Tak to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně on vás tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže tam se moc těším, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři, vlastně veškeré skoro moderátoři jsou nějak hudební nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
0: Ano.
1: Do vlaku bude hrát už kapela Šlapeto, a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert, já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo.
1: Všechno. A všem posluchačům taky přeju krásný léto. A budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí další posluchači. A všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a až to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a tak do zahraničí, to jsem tak jednou povídal a spíš po republice a nějak není s kým.
0: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
1: jak je člověk nemá přítelky, tak spíš tak není s kým plánovat. Tak kdyby jste byli dva, tak je to možná lepší.
0: No. Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta

0: přítelkyně. Každopádně, jezdím, moc si to užijte jezdím, hezky, tyhle akce.
1: Ještě jezdím také v krátkosti, ještě jezdím také na chatu, tady kousek, zase Sedlická přehrada tady na Vysočině.
0: No prým.
1: Trávíme večeru. Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, to je špatná voda.
0: Špatná
1: no.
0: voda, jakože Synice a tak, jo.
1: Hledě, ano, přesně tak.
0: U nás s tou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
1: A taky vůbec, a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já asi ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tomu plaváky, a vůbec to nic nebude zase. A my celý týdny se pak sucho a to je to špatný no, s tou
0: uvidíme,
1: vodou.
0: Uvidíme.
1: No, uvidíme. Musíme se nechat překvapit a přát, aby teda víc zapršelo.
0: Dobře.
1: Aby ty houbaři se taky dočkali.
0: Tak to jo. Je pravda.
1: Jituško, krásné vysílání.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Hezký večer vám přeju, hezké
1: taky,
0: léto, hezkou dovolenou, hezké výletování a zase příště, Jardo, mějte se hezky.
1: Taky,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások, krátce po 23. hodině v noční lince. A teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jituško.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, zlatou lásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do
0: Není
1: show
0: vůbec.
1: S vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malebná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jituško, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. Mm-hmm. A říkala jsem si, že vy jste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, jo, rádi vás posloucháme.
0: Děkuji moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nadstandardní dovolené.
0: To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita. A
0: no
1: teďka
0: to
1: vlastně
0: jo.
1: V srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko, kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jituško, opravdu říkala jste, že zahrilo se vám vlastně kotníček, kolínko.
0: No, nebylo to zrovna na kolo, na pěší tury, no, asi tak.
1: Na pěší tury. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale...
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdyby se to posunula vláčkem k nám, sklípek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
1: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně jako kolchozníci, protože tady Aha. na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho Libánka, pak tady máme pana Rybára, jo, pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, nad standardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to jde prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takovej jako tajný recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlot, když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
0: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
1: já
0: to klapne někdy,
1: bojím.
0: Abych to viděla na vlastní oči někdy, dobře.
1: Přesně tak, proto vás k nám zvu a doufám, že jsem neprozradila právě tenhle ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malýho ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a ochutnat. Ale vy, Tuško, zlatovlásko, vy jste zvaná.
0: Děkuju.
1: A klidně jsem na Zagrádos, doražte za námi a pojďte si užít léto s námi.
0: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny a kdo ví, jak se říká, kdo ví. Každopádně, Andreo,
1: přejte na okurku, na rajčátko. Děkujeme.
0: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky. No a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
1: Moc děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
0: Dobře.
1: Letní dny druhé poloviny.
0: Taky. Naslyšenou. Nápodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9 minut půl 12. pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Já vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zkušenost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby po Olomoucu nějaké ten den prešelo.
0: Tak
1: tím začnu.
0: Vyražte do přírody někam. Jo. Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no,
1: a hned tak z řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás v Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No tak to by nemělo být, to je pravda.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vždycky zaplavat.
0: No, přiznám si, jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším, nebo pokouším uvěřit.
1: Tak to můžete vzít v Vltavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka to už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila jako a to už je 3 roky. Asi ví o všetci linkaři. Takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného. Je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají. Jo?
0: Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, abyste měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam lobka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo.
1: No. A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když jdu, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu aj utopit. Dobrý. Ale jinak je tam parádní koupání.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
1: Ještě jsem se vás chtěl zeptat. Máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy?
0: No, nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
1: Jakože máte strach, že byste se utopila, jo?
0: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
1: Tak to jo. A jinak chci teda pozdravat linkaře, paní Ludmilu z Brna, sympatěčku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatěč. No úplně. A moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a zítra jdem s klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
0: Jo, už ráno si užijete, jo?
1: Za dva, protože je to zajímavý, tam si vždycky čtem z Bible, pak se studuje a to, a je to taky zajímavý.
0: Teda, no určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
1: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhé na tento svět, takže nastane naprosté chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Jo. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
0: Jo, to už jste mi říkal, ano.
1: To jsem vám říkal. Takže sleduji mravence, mám proced, a když to skoukal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
0: Jo.
1: No, zkrátím, to je to lepší než nějaký mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
0: Ano. Jo.
1: Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
0: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
1: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptejte.
0: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil, jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
1: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
0: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam.
1: Jo. Takže vždycky 1 za 2 týdny kluka beru. On je rád, zaplavem si spolu.
0: No tak to je krása.
1: Naše kamarádíme s paní učitelka i s její mužem, oba jsou moc prima. Jim říkáte to a strejdo, on je má moc rád a oni ho mají taky rádi.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima. Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Taky vám moc děkuju za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety a mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer i všem lidičkám, co jsou vzhůru.
0: Dobře.
1: A já zítra jedu na výlet teď do Nového Města,
0: no.
1: Protože mám tady se stanici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně. Protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestřenice a bratrany s rodinami, takže se na ně strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne, to užijete.
1: Ano, užiju, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
1: No, víte, Jituš, já jsem, teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Takže musím odpočívat, hlavně mít teplo na zádech.
0: Mm-hmm.
1: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Mm. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo, Jarče.
1: I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby jo. Se vám dobře dojela domů.
0: Děkuju moc krát, krásné dny.
1: A zdravím všechny lidičky. Mm-hmm. Vám taky.
0: Jarče, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko, ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuju mnohokrát, moc vás zdravím, tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletu, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří, prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském.
0: Mm-hmm.
1: A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dala do kloub artroza, tak to jsme opovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchýně. A my jsme dětem u tchýně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam měla asi radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo?
0: Tchýně, já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchýně zavolala manželce, manželka měla telefon na hlas a tchýně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon na hlas, dej si ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystří, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byly naši papoušci, jako dětí mých dětí, to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, tak začali brečet.
0: No jasně, děti. Smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby schánali, že nám umřeli papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten budete teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha,
1: zítra.
0: Jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně, my teď máme tady takové, jako, že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to dopadne dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy, třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo, jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se,
0: naschledanou, naslyšenou.

0: František Nedvěd a Frankie Louhan. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat, samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic z Moravy, dodává k tématu: dobrý večer, Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic. Tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Olda říhá starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnocí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Chrisa Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního určitě krásného měsíce všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma. Prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny, jenom že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze. Takže i na toto téma můžeme pohovořit. No a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech, prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Ovlažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pešek je můj spokojený. Není tak horko, ani to, mě ne.
0: To je dobře.
1: Jako, to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, i když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako Servírka, to už možná víte. Mm-hmm. Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní Servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplo, vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, prostě to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi. Jsou hosté, kteří prudí. Ale to
0: i o prázdninách,
1: je
0: jo?
1: 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá, jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil je, no to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No. A vzhledem k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vyvenčím pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nické jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já s ním už, poprvé se tam byla, když syn měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je.
1: Ale to Nické jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme z Janko, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lítám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala v jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. A jsem mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo.

0: už nejezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
1: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
0: No my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
1: To je dobře.
0: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už mám 12 let. Jo. Ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají, neplavejte tady a to, a já miluji vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu horko a čím víc vody, už se mi dvakrát stalo na tom Nisském jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou nevytopila.
1: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
0: Pokutu, tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
1: Jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
0: Ježíš, já to miluju.
1: Tak to je dobře.
0: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi, napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
1: Jo, mám, slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla, slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, jo, věřím tomu.
0: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám z těch svetrů a
1: já vím,
0: a všeho.
1: Víš, to v létě na sebe člověk hodí
0: takové počasí,
1: jedno triko a je to. Tričko, ano, přesně tak.
0: Všichni nadávají a já jsem úplně v 7. nebi.
1: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju. Přeju vám krásné léto. Zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
0: Já bych se teď nám přijet podívat na zámek a vůbec na okolí.
1: No věřím, že to tam je krásný. Určitě. Tak třeba mi taky jednou
0: vyjde. No váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce. Tak jsem zvědává,
1: že vás přijde objeví. Zkontrolovat, jo?
0: Klidně může.
1: Jo, no je. Tak
0: na
1: jo.
0: To se těším.
1: Tak jo, Emo, děkuju vám moc krát.
0: Tak jo, všem posluchačům přeji krásnou noc, teplou. A si užívám dneska 1. srpna.
1: No.
0: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou k narození nám všechno. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě.
1: Uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Určitě zavolám, jak bude super téma.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu ovlaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, taky nám malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: Já jsem Prahy.
0: Jo.
1: Mě to uspalo. A málem jsem se ani na linku neprobudila. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si ale řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, protože marně čekám, že přijedou pravnoučata a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: Takže tady přijdou příští týden a já se hrozně těším,
0: věřím.
1: Protože pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám při zkoušení z jazyka českého, protože to tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jiní tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Jo, oni obdavujou. Vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní.
1: Ano,
0: tak to je
1: ano,
0: krása, to nádhera, jako, průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Její tatínek je z Afriky.
0: Ale
1: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujem, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti mám ve své straně.
0: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
1: Ne, ve volební komisi ne, ale
0: za někoho zkrátka.
1: No, na petičních stánkách a tak.
0: Jasně, jasně.
1: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
0: No krása. No krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom a tam nějaké procházkování.
1: Začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
0: jo.
1: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
0: To úplně nechcete.
1: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
0: Že vám nedělají dobře, zkrátka ty vysoké teploty, jo?
1: No.
0: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově. No.
1: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkoživka, že nic neudělám.
0: No, tak to tak prostě je. No. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těchto dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
1: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
0: Jo, je to na vás moc.
1: Já, tam je dusno a já jsem mě blbě nechá, tak se o sebe bojím.
0: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, no. Samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
0: Nápodobně, moc si to užijte, až přijedou děti, vnoučata, tě veselo.
1: Takový vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata a pravnoučata.
0: Jo.
1: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
0: ano.
1: Většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Vám trošku taky přeju.
0: Děkuju moc krát.
1: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
0: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
1: No jo, vy to máte
0: složitější. Paní Magdalena, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
1: Díky.
0: Jo? Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Laxenberg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolila. Na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátelé nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebude.
1: Oni jsou, víte, tady sedí, já jsem v ten pečovatelský domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké jenom kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné drny.
0: Jo.
1: To je horší, jak nevím co. Mně to nevadí. Já mám každou ráda.
0: Tak to je dobře, že vyjdete z mnohých.
1: Já si posnímá o toho. Nikomu neublížuju a mám pokoj.
0: No a jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď?
1: Já mám tady normálně jako byt. To je jako byt tady.
0: Rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, to jo, jenomže bohužel... Já už jsem na vozíku, že?
0: Že se nedá výjít ven a tak to je blbý. To je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct. Ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam to moře je. To je pravda. Protože já jsem bývala v černé vodě, a to není o tamtu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: A mám tam bráku, žena pijo, v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Ta dělala v domově. A v normálním domově dělala. Teď už je na dochodě. Olina a tak. Brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě. A dělají si tam přátelama, ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor. Brácha to všechno koupil, ten nejmladší, jo, zůstal mě jenom on, že. Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásné penízky ještě v důchodě. Tak se mají jak prasata, jak se říká. Ale já mu to přejdu za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a na ně vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: mám
0: kde.
1: Mám takový obraz, aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouť ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli odsud, tak by mě to strašně plně stalo.
0: Jo.
1: To mě neuplatilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam, mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil růzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ucítím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte. Nevíte, kde je...
0: Nevím, vy už jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme se to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale...
1: A je na to se dívat.
0: No to já doufám, že určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no.
1: Když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě.
0: Opravdu. Jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože znovu opakuji, při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříku než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Jasně, téměř.
0: No.
1: Nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum. Teda tady.
0: No dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní
1: Nemám
0: program?
1: Nemám žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme tady nádherný hrad v Malenovici, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovici u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, ten, kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je
0: jo?
1: Příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo.
1: Průvodky tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si to ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělí prostě.
0: Děkujeme.
1: I u mě a toto všechno se nejlepší.
0: Děkujeme, máte náskok, vy už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek, jsou mladé, takže dávám pes husu, zelí, teď budu chystat, takže
0: no,
1: tak kolem té druhé hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa
1: je to vůbec
0: těžká.
1: To horko, vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře.
1: Tak já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Já myslím to jídlo, stopoj, jestli to nepotím. Nebude těžké jídlo do žaludku, jako ve velkém teple.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička.
1: Pryč a
0: no tak vy
1: prelipové.
0: Jste šikovnej kuhař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc, teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že nám je opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu se starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, s tím si se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. Mm-hmm. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházíme, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, já se to odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší, co může existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, už končím, už jsme přejáni ten čas. Každopádně, díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání. Ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říká, na koupaliště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně. Teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně jsem měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Takže z stejného oboru, nebo z mediální studií, když to takhle povím, A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to strašný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě pověst.
1: Tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo...
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení se školou, že si můžeme udělat na rok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, ať vás to baví hlavně. A potom, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to 100%. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Tak už, máte směr, zkrátka, tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky rádo praxe v zahraničí a tak, nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: No, to u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já, teda za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Přeju, moc přeju, ať se to povede.
1: Děkuju.
0: Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg. To je nádherný hra.
0: Krásná oblast, ano.
1: Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Na mou duši, no tak až vás práce baví, hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola Havlíčko Jembroně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne,
1: no
0: jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden.
0: No to krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Máš prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo?
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny na pilno. Soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazu. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavený.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: A na venol bereš?
1: No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
2: A celý se otočit můžeš? Takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačí se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáneš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Věrečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vo rantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu, no to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu.

0: Všechno party u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
1: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. Musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl tak zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli. Že jo?
2: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
1: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, nebyl.
2: Jako nebyl.
1: Nebyl.
2: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví.
1: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky. Já ti řeknu,
2: všichni, co užíváš.
1: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
2: Ty bereš všecko preventivně.
1: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
2: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
1: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký design, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže no, takže.
2: To byl prášek, který jsi neznal.
1: Ten jsem ještě právě neznal.
2: A chtěl jsi ho zobnout.
1: Chtěl jsem si zobat.
2: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
1: No já ho stejně u jedný známý ochutnal.
2: A zastavilo se to, jo?
1: Jo, mám
2: to.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

a svoje starosti a často divné nálady. Víte však sám, jaký vzít lék, zda trochu.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? To spoustu černých káv, nebo těch pár kytek od lidí?

0: A nebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: A vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývám běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
4: Co pak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě.
5: Na odlehlém místě
3: v lese, jako to zvíře a když a jdu takhle v lese
4: ano.
3: A nic nečekám a když to v tom najednou bum, prásk a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohleto všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
4: Ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahují. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škubé.
5: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
5: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
5: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
5: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
5: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
3: Utonutí.
5: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
3: všechno. U vody utonutí.
5: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
5: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už bluňka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Auserechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
5: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
5: Tak dobře. Topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi korky, plavčík, topím se!
5: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
5: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: Odkuďkám.
5: No odkuďkám, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem.
7: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
7: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
7: No, tak prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
7: Ale mladíku, tady jde o život a vy podá šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholím a pak ho teprve zachráníme.
5: Tak si ho oholte, co mám
4: pozor,
5: sám
4: pozor, dělat. Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo holit.
3: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
5: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzínské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radost, že ještě žiješ, kamaráde. Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Boha, co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudě podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
2: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho z takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
2: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměr štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mít kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
3: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
4: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
5: Ano, a kdy se vám to děje?
4: No, vždycky, když telefonuju.
6: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
5: Ano, ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
6: No, nevím, asi 2 roky.
5: No, ale proč jste nepřišel dříve?
6: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
5: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
7: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
8: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
9: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
10: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
11: Hrgot, sakra.
10: Máte nějaký problém?
11: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
12: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
10: 500 korun.
12: 600 korun.
10: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
11: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
10: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
11: Ne.
10: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
11: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

podologi, zdravíme i patologi, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice, a my, co jsme chudí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
3: No, urej mě naučil. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřek taky, já řek tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Alojze Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: další, prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košíky si, pane Novotný, pořád se mi dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Nejdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsem do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, když jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gindě. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam nosím vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakém plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Podle to, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocnej.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělí, dej mi nějakou injekci, no prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, klid, říká, uklidni se.
1: No vod, ty,
0: sestro,
1: jste to vy? Vy ještě žijete? Božská Ina. Víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí. Co já jsem se kvůli vám nenaspal. Co já jsem se odkopával. Co já jsem se nadřel v noci. Jak jsem na vás myslel. Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchat mě, já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Inu.
1: Hele, moment. Já bych to už cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Dobočkáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nejste žádný doktor. Na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, tak co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům?
1: Nerozumím.
4: No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď. A kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil. Vy už jste z těch nových dílů Nemocnice na kraji města.
1: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
1: Holky nepřišly.
5: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
1: To není špatný nápad. Já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás má vymyšlený.
5: No?
1: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
6: Volal mě někdo!
7: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

zarděnky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. A on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježíš, má nad von exe takovou dálku. A pan doktor je tak hodný a má tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Čeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líní parta, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného, než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku více pomíjet.
3: Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bed neléčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vidě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere, bere, bere. A kdybyste věděl, jak pojďte se podívat, jak ho to bere. Pojďte, pane doktore.
2: No. Někdo se hold narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste za to, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás houkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem ho liče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. On se zvířat bojí. Au! Komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehoběl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirínů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne, tak ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Hlejte se, nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový zmatek.
6: Ne, to ne. Já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, s jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte. To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičku a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete jí muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky jí budete muset pravidelně měnit pleny, taky jí omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední, a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.